0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku? Krásný den?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava.

0: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
1: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
0: Ano.
1: Vždyť je zima.
0: Tak čert ví, proč Josef Zima.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Ne.
1: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a vůbec... kamarádi.
0: A kamarádi. Jo, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne,
0: vůbec?
1: Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladil, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš čeho to je, doufám. A My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuzderková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říkala, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněl?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To bylo myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano. 23.
0: Tak. Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné. Posloucháte reprízu vyprávění Václava.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno.
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudana?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeňtruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych to sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
1: A pak zmizel z obrazovky,
0: Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak, no.
0: No, budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé, no. Pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle slunce se nová vzpomínka na prázdniny. Kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře. Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. To já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěda třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, ona, je to znám, ten tady byl, jo, Klauze tohle to. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovémhle roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už...

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: no,
2: Růžičkové.
3: No tak to je krásný tohle, to. Já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc stačit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád

0: tady, tak se to spojí, no. To je normální.
1: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, a tadyhle pan Zounar, a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sarka Farka Loupežník, ona se chudí, v prvním momentě vůbec nepoznala.
0: Bude říká, kdo to je?
1: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého. Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl, jako no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Takže tady pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: No to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Teda.
2: Jo.
0: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9x13? 117, tak vyvoláte je?
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jakdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šát? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01104. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Ten je kumpa a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příbrivný hor.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečný.
5: Jenom zrzavou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: Dobrý den. A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nichž šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je to další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás
3: poslouchají. Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Do 3 cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to mi ví.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se hezky.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jediný jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil, že... Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, paž to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. O tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno do větě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky. Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, má nejmíň 111 potvrzených obětí. Zemědělci prodávají mléko pod výrobními náklady. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 30 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně víc uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou moct podle rektorů v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů, tedy asi o 5 tisíc míň než letos. Ministerstvo školství přitom navrhovalo na vzdělávání na vysokých školách 4 miliardy korun navíc. Teď situaci nekomentuje, o konečné podobě rozpočtu se teprve rozhodne. Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
3: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
2: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejmíň 111 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let. Jedno z nejhůř postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Historické mapy, cestopisy a průvodce se setkávají se současnou ilustrací na nové výstavě v Třeboňském státním oblastním archivu. Expozice Rajzovní deníky, mapy a průvodce je přístupná do 23. srpna. Komentovanou prohlídku nabídne 21. srpna od 16 hodin v rámci festivalu Vidiny. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do dnešního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
4: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší. Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Slabý severní nebo severovýchodní vítr místy přechodně zesílí na mírný, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Důvodem je stavba opěrné zdi. Práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už dobré ráno i ode mne, máme 5 hodin k tomu 4 minuty, je tady úterní ráno s datem 11. srpna. S vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice už Adéla Jirkalová. A co nás ve 4 hodinách dnešního jihočeského rána čeká, tak samozřejmě celá řada zajímavých reportáží, také písničky, které nestárnou. Michal David zazní, Ricky Martin, Meja, také Věra Martinová, Ilona Čáková, je to opravdu opravdu napěchované tím nejlepším, co si jenom vaše slechy dokáží představit. Tak se máte na co těšit. Za chvíli už kalendárium, které se váže k dnešnímu datu 11. srpna. Tak přeji příjemné probouzení se do úterního dne a dobré ráno.

0: Dnes je tady úterý s datem 11. srpna. Svátek slaví Zuzana. Je to jméno, které má hebrejský původ a znamená lilie. Mezi známé Zuzany patří například herečka Bidžovská, Stivínová a Norisová, moderátorka Bubílková nebo zpěvačka a písničkářka Zuzana Michnová. A právě 11. srpna roku 1882 se v Praze otevřela první telefonní ústředna. Zpočátku měla telefonní síť pouhých 11 účastníků. A telefonisté se tehdy nehlásili slovem halo, jak jsme zvyklí dnes, ale s voláním ha hej. O 14 let později, v roce 1896, zase založilo první filmové představení Brno. V Mourském sále Grand Hotelu tam vídeňský podnikatel Albert Schiller během půl hodiny promítl 6 krátkých filmů. Vstupné stálo 50 krejcarů a Brňané tak viděli film dokonce dříve než Pražané. A 11. srpna roku 1906 zavítal do Brna další slavný host, Buffalo Bill. Se svou Wild West Show byl právě na evropském turné a divákům nabídl podívanou plnou kovbojů, střelby a dalších atrakcí inspirovaných americkým divokým západem. Do kalendáře se dnešní datum zapsalo také v roce 1934 na ostrov Alcatraz v San Franciském zálivu. Tehdy dorazili první federální vězni. Z někdejší pevnosti se postupně stala jedna z nejznámějších věznic s nejvyšší ostrahou na světě. A ještě jeden zajímavý objev. 11. srpna roku 1877 americký astronom Asaph Hall objevil Deimos, menší ze dvou měsíců planety Mars. Jeho většího sourozence, měsíc Phobos, objevil o několik dní později. A nakonec připomeňme, že dnešní datum má svůj záznam i v českých teplotních tabulkách. V pražském Klementinu naměřili 11. srpna zatím nejvyšší teplotu v roce 2015. Bylo to 35,2 stupně Celsia. O rok později bylo naopak výrazně chladněji, pouhých 10,3 stupně. A kdo se 11. srpna narodil? Například Heinrich Mattony, zakladatel slavné karlovarské minerální vody, zpěvák, herec a moderátor Josef Laufer nebo Jan Palach, student, který se na protest proti narůstající apatii ve společnosti po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy upálil na Václavském náměstí v Praze. A z těch mladších připomeňme zpěváka Miraje Navrátila, narozeného v roce 1992 v tento den. Tak mu přejeme jen to nejlepší. A já věřím, že vy pro nás máte pár slov ohledně aktuální předpovědi počasí. Co říkáte? 90 011 03, pošlete je na číslo, které jsem právě zmínila, ve tvaru SMSky CB, mezera, počasí, mezera a text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: A rázem jsou tady první SMSky od vás. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno, 15 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, Jindra. Kamenice nad Lipou, skoro jasno, 16 stupňů, pohodové úterý přeje Věra. Téměř jasná obloha nad Duchovicemi, 16 stupňů, bez větří, pěkný den všem přeje Josef. Já vás zdravím, milá raní ptáčata, a díky za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno bude skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasná obloha, večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, nejvyšší teploty na horách 23 až 26 stupňů Celsia, slabý, místy přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, pršet nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na dvojce.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Místa ve stínu se teď na Masarykově náměstí v Jihlavě plní jako první. Stromů navíc zrovna není dostatek. Do budoucnosti bych ale mělo přibýt. Více se dozvíte za chvíli v reportáži. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Krásné úterní ráno.

0: obyvatelé Jihlavy. Někteří lidé poukazují především na nedostatek zeleně. Právě ta přitom může v letních dnech pomoci v ulicích teplotu snižovat. Stinná místa pod stromy v centru jsou v aktuálním počasí rychle zaplněná.
1: My máme problém, že jsme na hřišti, které není zastíněno. No. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně v ostatní hřiště jsou na plném slunce. A tady teda taky je to takový hodně na slunce. No. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tam ve stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraji Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem Morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Za nultou etapu označuje takzvaný pokojíček s jedlíny, který je na náměstí už 4. rokem. Současně musí město v zastavěném centru využívat i speciální substrát.
3: Je vidět, že výsadba do strukturálního substrátu funguje, protože vlastně už dnes, když sázíme, třeba když nahrazujeme lípy, při východní straně náměstí jsme sázeli náhradní lípy, místo těch, které jsme museli pokácet, tak jsou vysazované do strukturálního substrátu a daří se jim velmi dobře, takže je to asi cesta správným směrem.
2: Díky stromům pak z náměstí rychle neodtéká voda, ale spíše se postupně odpařuje, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Lukáš Pelikán přináší zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z nich byli motorkáři, informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Dopravní psycholog Pavel Řezáč uvedl, že nejčastějšími příčinami jsou jejich přehlédnutí a nepřizpůsobení rychlosti. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Trtíkova dcera. Ve Volyni na Strakonicku dnes začíná letní škola hebrejštiny. Hebrajista Jaroslav Achab Heidler zájemce seznámí s hebrejským písmem a se základy gramatiky. Každý den až do pátku budou dva termíny, a to v 11 a 16 hodin. Vstupné na kurzy je bezplatné, informuje o tom Městské muzeum ve Volyni, které letní školu pořádá. Smyčcový kvartet Bohuslava Martinů a kvintet France Schuberta zazní dnes od 18 hodin v Jindřichově Hradci. Kvarteto Martinů s violončelistou Martinem Sedlákem vystoupí v divadelním sále španělského křídla Jindřichohradeckého zámku. Koncert se uskuteční v rámci 27. ročníku mezinárodních kurzů komorní hudby. Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil. Zvítězil Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. A počasí. Slunečno, nejvyšší teploty 30, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, místy zesílí na mírný, biozátěž je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kyvadlový provoz čeká řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezením a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registrů dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře. My jsme ale zjišťovali, jestli velký zájem o darování dřeně přetrvává i letos. Za chvíli k tomu od nás uslyšíte víc. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď už Katapult. Dobré jitro.

0: Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní. Hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěly pomoci desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zaregistrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře. Noví potenciální dárci se ale registrům hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volala neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: No a registrům, dárcům, ale také pacientům a tématu transplantací se budeme věnovat i příští týden. V seriálu Veroniky Hlaváčové, tak určitě poslouchejte Český rozhlas České Budějovice. Krásné ráno.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: chystá. Počasí.
1: Krátce před 6:15 je tady aktuální předpověď počasí pro 11. srpnový den. Dnes čekáme převážně slunečno, slabé ochlazení oproti včerejšku, což zajisté uvítáte. Ráno bude skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasná obloha, večer se opět vyjasní. Odpolední maxima 27 až 30 stupňů, na horách nejvyšší teploty 23 až 26, vítr dnes o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, bude slabý. Místy přechodně mírný, severní nebo severovýchodní. Pršet nebude. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na dvojce.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: A vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dále i ve 6:45. Hudba v prostředí mlýna, literární vycházka nebo divadlo na zámku, to vše a mnohem více bude hrát Prim v tipech pro volný čas už za pár chvil.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Jistebnici na Táborsku bude dnes večer ve Vildově mlýně pokračovat letní série kulturních úterků. Od 7:30 zahraje kapela TP Band Tomáše Průši z nedalekého Nadějkova. Čeká vás hudba v příjemném prostředí mlýna a večer, který se říká o chvíli zastavení. V Třeboni dnes začíná 14. ročník třeboňských letních setkávání. Zahajovací koncert v novém sále základní umělecké školy Třeboň začne v 19 hodin a představí se na něm laureáti předchozí hudební akademie i vítězové prestižních mezinárodních soutěží. Festival potrvá do neděle a nabídne koncerty, kurzy a hudební workshopy. Ve Volyni můžete dnes vyrazit do Městského muzea na letní školu hebrejštiny. Jaroslav Achab Heidler vás od 11 dopoledne nebo o 4 odpoledne provede základy hebrejského písma a gramatiky. Protože se bude mluvit také o historii a místních památkách, dostanete se během výuky třeba i do templů nebo na hřbitov. Připojit se můžete i jen k části programu a vstupné zůstává dobrovolné. V Trhových Svinech začne v 18 hodin před kostelem další komentovaná vycházka městem se spisovatelem Janem Štiftrem. Tentokrát nabídne téma Zapomenuté osudy 2. A protože jde o novou trasu, můžete město objevit zase z trochu jiné perspektivy. A pokud vás lákají mapy, cestování a kreslení, zastavte se v Třeboni ve státním oblastním archivu. Nová výstava Rajzovní deníky, mapy a průvodce propojuje historické mapy, cestopisy a průvodce s tvorbou současných ilustrátorů a ilustrátorek. Výstava potrvá do 23. srpna. Na zámku Kratochvíle u Netolic si dnes můžete dopřát poněkud neobvyklou prohlídku, přímo z kočáru s koňským potahem. Jízda trvá zhruba 45 minut a na přání můžete na kozlíku usednout i kastelán v kostýmu a během cesty vyprávět o zámku a jeho historii. Kočár je určen až pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 8 let a vyrazit můžete samozřejmě i ve 2. V Jindřichově Hradci zazní dnes večer klasická hudba, v divadelním sále Španělského křídla Jindřichohradeckého zámku vystoupí kvarteto Martinů spolu s violončelistou Martinem Sedlákem. Koncert začne v 18 hodin a nabídne smyčcový kvartet číslo 2 Bohuslava Martinů a slavný Schubertův smyčcový kvintet C-dur. A na závěr, na zámku Hluboká nad Vltavou si můžete dát dávku romantiky i humoru. V zámecké jízdárně začne v 8:30 večer komedie Právo první noci. Jeden hrabě, jedna nevěsta a sluha, který se rozhodně nehodlá vzdát své lásky. Přidáte také převleky, intriky a záměny a samozřejmě na vás čeká skvělý večer. Tak si vyberte, co je libo a užijte si to.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Českobudějovická nemocnice schání dárce všech krevních skupin. Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních hmotných rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Žně v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. Bude slunečno, teploty se přiblíží tropické třicítce. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Českobudějovická nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jí pomohla zásoby dočasně doplnit, pokračuje primář transfúzního oddělení Vít Motáň.
4: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
2: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž v Česku naopak dostatek, říká Švagr.
5: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
2: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Obcím s nedostatkem pitné vody je správa schopná zajistit cisternu, ale prázdnou. Pitnou vodu si do ní musí obce sehnat sami. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Jihočeští hygienici zkontrolovali letos už 124 letních táborů, to je víc, než původně plánovali na celé prázdniny. Uložili 6 pokut za celkem 24 tisíc korun. Nedostatky byly ve stravování, zásobování pitnou vodou nebo hygienickém zázemí. Ředitelka krajských hygieniků Květoslava Kotrobová hodnotí letošní průběh dětských rekreací jako klidný. Nemuseli zakázat žádný tábor ani nezaznamenali zvýšený výskyt infekčních chorob.
6: Sport.
2: Do finále meetingu v Birminghamu postoupili dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. Češky Nikola Bendová s Terezou Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek. A Nor Ingebrigtsen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů.
6: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno nebo skoro jasno, teploty od 27 do 30 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Slabý severní nebo severovýchodní vítr místy přechodně zesílí na mírný, biozátěž je střední.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Řidiči na Písecku neprojedou po silnici 140 z Ražic směrem na Drahonice k hlavnímu tahu na Strakonice. Důvodem je oprava úseku mezi Ražicemi a Štěticemi. Práce budou hotové nejpozději 18. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Máme po zprávách Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. U mikrofonu s vámi stále Adéla Jirkalová. Zuzky, Zuzany mají dnes svátek, tak jim v tento 11. srpnový den stále přejeme jen to nejlepší. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románu Protkaných sexualitou. Věnovat se tomu budeme podrobněji už za pár minut, tak si na to počkejte. Také chystáme písničky, které nestárnou, které vás zajisté potěší. Jana Kirchner, Olympic a nebo Helena Vondráčková právě teď. Příjemný poslech.

0: Když se včera vysílalo Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tak jsem v kalendáriu říkala, že má narozeniny spisovatel Vladimír Páral. A ten právě včera v den svých narozenin zemřel. Bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A já samozřejmě ráda připomenu, že nám můžete posílat zprávy o tom, do jakého dne se probouzíte, jaké počasí máte právě tam, kde nás posloucháte. A to na číslo 90 011 03 ve tvaru CB Mezera, počasí Mezera, text. Předem díky za každou další SMSku. Dnes ráno bude, nebo je, skoro jasno, nebo jasno, během dne pak většinou obloha polojasná, večer se opět vyjasní. Odpolední maxima letních 27 až 30 stupňů Celsia, to znamená, že nebudou taková horka jako včera. Nejvyšší teploty na horách dnes z 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, místy přechodně mírný, severní nebo severovýchodní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na dvojce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je? Ani jazz, ani jazz rock.
1: Celý rozhovor s Vilémem Čokem si poslechněte dnes po 13. hodině. Jana Kiršner.

svátek Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: kalendáři je dnes mé šťastné číslo 11 a tak doufám, že vám všem, milí posluchači, přinese štěstí, ať vaše úterý stojí za to. Před námi jsou čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem, který jest připraven u mikrofonu, tak si je všichni společně pojďme poslechnout. Hezké úterý.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejmín 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo taky hlavní město Kyjev. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, především nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o víc než 3%. Začínají třeboňská letní setkávání, jde o 14. ročník mistrovských interpretačních kurzů. Pořadatelé letos otevírají 6 oborů: hoboj, violončelo, akordeon, kytara, viola a zpěv. Zahajovací koncert laureátů předchozích akademií začne dnes v 19 hodin v sále Třeboňské Zušky. Historičky Husického muzea v Táboře Lenka a Jitka Vandrovcovi připravili na dnešek poslední letošní noční prohlídku města. Začíná ve 20 hodin u Bechyňské brány. Zájemci si prohlédnou Tábor z výšky hradní věže. Následovat bude téměř dvouhodinová procházka, která skončí v nasvíceném rajském dvoře bývalého augustiniánského kláštera. Český cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, ve kterém je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner podepsal dvouletou smlouvu. A počasí. Slunečno, nejvyšší teploty 29, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý přechodně mírný vítr severních směrů, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Prachaticku platí uzavírky silnic třetích tříd ze Svaté Maří do Čkyně a taky mezi Zdíkovem a Žárem. Omezení a kolony vás pak čekají na hlavním tahu 4 z Vimperka do Strážného. Kvůli opravě silnice mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí se jezdí kyvadlově. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na okraji Vahlovic stojí dům, který na první pohled prozradí, čím se jeho stavitel živil. Kameník Cyril Kuchař si ho nechal postavit z velkých žulových kvádrů. Připomíná dobu, kdy se kámen z okolí Blatné měnil v dlažbu, schody i ozdobné předměty. Více uslyšíte v Jihočeské vlastivědě Českého rozhlasu České Budějovice. Připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se jí už za chvíli.

0: Jihočeské vlastivědě se vypravíme do lomů v okolí Blatné za slavnou kamenickou minulostí tohoto regionu. Písemnosti dokládají, že žula z okolí Blatné se využívala ke stavebním účelům již ve středověku. K rozvoji těžby a zpracování kamene došlo výrazněji až počátkem 20. století. Později vznikl národní podnik, který produkoval dlažební kostky, obrubníky, patníky, mezníky nebo schody, ale také ušlechtilé dekorační předměty jako leštěné obklady nebo pomníky. Větší či menší lomy se stále nacházejí v okolí Drahenického Málkova, Mačkova, Paštik, Řečice, Střížovic nebo Vahlovic a některé z nich jsou dodnes v provozu. Ve Vahlovicích dokonce najdeme i jednu památku na slavnou kamenickou minulost. Na okraji vesnice stojí nepřehlédnutelný dům číslo popisné 29, který si v roce 1919 nechal postavit kameník Cyril Kuchař. Jeho průčelí z neomítaných velkých kvádrů a s drobnými dekoračními prvky je ojedinělým dokladem vesnické architektury. V jiném domě ve Vahlovicích se v roce 1865 narodil Jan Šimsa, který stál u zrodu abstinenčního svazu a prvních protialkoholních léčeben u nás. To už je však zase jiná historie.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Zcela příznačně se tato píseň jmenuje Nebe, tedy Heaven. Brian Adams nám ji obstaral ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a krátce před 6:45 si skutečně prozradíme, jaké to dnešní nebe bude.
1: Počasí.
0: Meteorolog Tadeáš Gregor už nám obstará předpověď počasí. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 14 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha 17,5 stupně, vane severozápadní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1021 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Kuráňov hlásí 13 stupňů a severozápadní vánek 1 metr za sekundu.
0: Dnes nebude tak velké vedro, jako bylo včera, není liž pravda?
2: Je tomu tak, dnes se trochu ochladí, ale bude slunečno. Ráno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, během dne pak většinou polojasno. Večer se nám opět vyjasní. Dnešní maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26. A bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 49 minut a zapadne pak 25 minut po 8 hodině večerní. Rekordy pro dnešní den, maximální hodnota z roku 2015 34,8 stupně a ta minimální 4,4 z roku 1931. Průměrná teplota pro dnešní den 19,1 stupně.
0: A ještě závěrem, jaká bude dnešní noc a středeční den?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a k ránu se nám poměrně výrazně ochladí. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7 stupňů a v horských kotlinách bude ještě chladněji. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od severovýchodu do 3 metrů za sekundu, k ránu bude i klidno. A zítra přes den pak většinou jasná obloha s odpoledními maximy 25 až 28 stupňů, na horách bude 22 až 25. Bude vát slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Taková je aktuální předpověď počasí. Rozšíříme ji s Tadeášem Gregorem opět za hodinu. Tak se těším a prozatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Příběhy Světlušky Věrušky jsou určeny předškolákům. Podrobně o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme hovořit už za pár minut. Tak si počkejte.

0: Dnešní vydání knižní hlídky Filipa Černého navštívila jindřichohradecká autorka Kateřina Dvorská. Té teď aktuálně vydává nakladatelství Fragment knížku pro děti Světluška Věruška. Takže mluvit o ní budeme, jak bylo řečeno v hlídce, kterou vysíláme dnes v 9.20 přibližně. A teď tu mám ukázku.
1: Vyšlo mi několik básnických sbírek, ale pak jsem básně přestala psát. Prostě na to nebyl nějaký rozpoložení nebo řeknu, přestali ke mně chodit. A začala jsem víc psát prozaické texty. Do šuplíku a jednou, to byl tuším rok 2016, jsem v létě sedla večer k počítači a najednou prostě mě chytlo začít psát pohádku pro děti. Tak jsem prostě psala a asi během 2 nebo 3 večerů jsem opravdu nahodila plných 9 kapitol pohádek nebo příběhů Světlušky Věrušky. A tak jsem to taky uložila do šuplíku a to bylo v době, kdy mě začala dětská literatura hodně jakoby zajímat, nebo vůbec svět dětí. Líbilo se mi těm dětem ukazovat svět a ukazovat ho tak, jak je mně blízký. Mým hodnotám nebo tomu, jak já se na svět dívám, tak jsem to jakoby dávala do těch příběhů.
2: Jaký ohlas měl váš Svět u dětí?
1: Světluška Věruška byla asi zhruba 10 let v šuplíku a během toho jsem ji nabídla mateřské školce v Jindřichově Hradci, paní ředitelce. Já jsem se zkusila zeptat, že mám pohádku, že jsem ji napsala, že je to moje prozaická prvotina, jestli by jakoby byl zájem to chodit do školky číst těm dětem. A vlastně já jsem si tam hlavně chtěla oskoušet, jak ty děti budou na ten příběh reagovat, protože ten příběh je interaktivní, je vyloženě postavený na spolupráci toho, kdo to čte. Nebudu říkat jenom rodiče, protože to samozřejmě může číst jakýkoliv dospělý. A toho dítěte, který ještě neumí číst, takže je ten příběh určen předškolním dětem. A mě právě zajímalo, jak ty děti budou reagovat na ten příběh, na ty otázky, které tam mám, na tu diskuzi. Mě prostě baví jakoby s těmi dětmi mluvit, vnímat jejich svět a zároveň pootvírat ty jejich dvířka a ještě jakoby trošičku šířit do toho, jak to může být, jak to vnímají ty dospělí.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: České písničky, které si zaspíváte.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tady úterní Jihočeské ráno s datem 11. srpna. Jdeme na zprávy.
3: 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Lidé v Boršově nad Vltavou upozorňují na zhoršení dopravy se stavbou haly pro Amazon. Zákaz odběru vody platí z řek Otavy a Voliňky a několika dalších potoků na Strakonicku. Společnost Orlen vrátí ropu zapůjčenou od státu do konce srpna. Bude slunečno s letními teplotami kolem 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Budoucnost stavby haly pro Amazon včera řešili zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Debaty se vedle nich zúčastnili zástupci sousedních obcí a investora stavby. Místní obyvatelé očekávají hlavně zhoršení dopravní situace v Boršově a okolí.
5: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
6: Vysvětluje obyvatelka obce Eva Horáková. Zástupci developera na jednání přislíbili obci několik měsíců na rozhodnutí. To uvítala nezávislá starostka Romana Rýcová.
7: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
6: Později ale zástupci investora v SMS zprávě uvedli, že chtějí mít jasno do konce měsíce. Pokud vedení obce záměr odmítne, otevírá se místo něho podle územního plánu možnost stavby 4 jiných výrobních hal. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosadelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmějí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky, informuje o tom město Volině na svých webových stránkách. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal.
8: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, ale plán je do konce srpna.
4: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne.
0: Sport.
4: Fotbalisti Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
9: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
4: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne v 21 hodin.
0: Počasí.
4: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte polojasno nebo skoro jasno, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Fouká slabý, přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr. Biozátěž klesla na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech se jezdí bez nehod, ale při jízdě z Týna nad Vltavou do Tábora vás čeká omezení u Sudoměřic u Bechyně. Staví tam kruhový objezd a potom taky před Malšicemi i tam upravují křižovatku. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
2: Hodin k tomu 4 minuty. Adéla Jirkelová s vámi stále u mikrofonu. Pokračuje Jihočeské ráno dnes 11. srpna. Ráda zas a znovu připomenu, že Zuzky a Zuzany mají právě dnes svátek, tak jim přejeme jen to nejlepší. Písničky, které nestárnou, už jsou pro vás také připraveny. Bude Pokáč, se kterým se vydáme do lesa. Zazní kapela Abba, Václav Neckář a nebo hned v zápětí Leona Machálková. Pamatujete si ještě na telefonní budky? Já mám v hlavě ještě ten nával vzrušení, když jsem na místo mincí obdržela od rodičů telefonní kartu a pak jsem si připadala jako malý velký dospělák velice pokrokově. Telefonním kartám se ostatně bude věnovat i náš dnešní rozhlasový sloupek. A dočkáte se ho už za chvíli.

0: I v úterý 11. srpna pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? O něčem, co dnešní mladí lidé vůbec neznají. Já to ovšem znám. Říkalo se tomu telefonní karta a slovo dostává Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Při nedávném domácím úklidu jsem na dně jednoho šuplíku našel dvě nepoužité telefonní karty, ještě zabalené v celofánu. Vyhodit je či nevyhodit? That is the question, řekl jsem si s Hamletem a pak je zase uložil na dno. Třeba časem získají nějakou cenu. Nesnad, že bych očekával návrat po uličních telefonních automatů a časů, kdy bylo úplně normální nebýt v kteroukoliv denní i noční hodinu okamžitě k zastižení. Ale třeba se z takové telefonní karty může ještě vyvinout cenný sběratelský předmět. V téhle souvislosti mě napadlo, jaký sáhodlouhý skok udělali v posledních letech telekomunikační technologie. Vždyť teprve před 30 lety, v roce 1996, u nás Eurotel spustil mobilní síť GSM. Do té doby, pokud si chtěl člověk jen tak z ulice, přesněji řečeno, z telefonní budky zavolat, musel mít v kapse právě onu předplacenou telefonní kartu, po případě hrst drobných. A pan Alexander Graham Bell, který si před 150 lety v roce 1876 podal v Americe patentovou přihlášku na telefon, by se taky nestačil divit, kam až se jeho původní nápad rozvinul. Na druhou stranu, možná se budou divit, nebo se už divit začínají příslušníci dnešní mladé generace, pro kterou je samozřejmé nosit v kapse telekomunikační zařízení, jehož výkon mnohonásobně přesahuje parametry počítače, který na palubě Apollo 11 řídil let astronautů k měsíci. S pojmy jako meziměsto, telefonní hovorna, spojovatelka, volání na účet volaného, objednaný hovor či vytáčení čísla se mladí lidé mohou setkat už jen ve starých filmech a knihách. Ovšem mohou i trochu závidět svým dědečkům a babičkám, kteří a které tenhle překotný technologický pokrok od drátu k bezdrátí zažili na vlastní kůži. Tahle starší generace totiž dokázala něco, co současníci bez rozdílu věku se svými smartfony nezvládnou. Naťukat úplně poslepu SMS-ku na tlačítkovém mobilu. Samozřejmě. Přeji hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Nějaké ty SMSky od vás přibyly, tak větrní 17 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Ve Velešině jasno 17 stupňů, krásný den vám všem přeje Andulka. Příjemné ráno z Prachatic 18+, nefouká, klid a pohodu přeje Helča. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno 16 stupňů, hezký den přeje Marie všem. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr, teplota je plus 17 stupňů Celsia. Zdraví a hezký den přeje taktéž Marie. Obě dvě Marušky se vždy sejdou takhle krásně po sobě. Děkuji vám za přízeň. Ráno dnes jasné nebo skoro jasné, během dne pak většinou bude polojasná obloha, večer se opět vyjasní. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. 23 až 26 stupňů bude na horách. Vítr dnes o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, pršet nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
2: Patří mezi největší legendy slovenského hokeje. V roce 2002 byl jako hráč u toho, když naši východní sousedé vybojovali titul mistrů světa. Teď má Robert Petrovický nový úkol. Jako hlavní kouč převzal českobudějovický Motor. Jak se zžívá s novým prostředím a jakou hrou se chce jihočeský celek pod jeho vedením prezentovat? Nejen o tom si s Robertem Petrovickým popovídáme v úterý 11. srpna. Nalaďte si nás po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Krevní barometr Českobudějovické nemocnice hlásí akutní potřebu dárců všech krevních skupin. Pravidelné odběry teď komplikují hlavně dovolené v zahraničí. Více ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli.

0: řekl, že budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
1: Posaďte se, nožky si nechte dole, takhle sem.
2: Tu eventuálně lepší žíru necháme na ten odběr a do té eventuálně horší vás teďka naberu jenom 5 ml do zkumavky na krevní obraz.
1: Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
0: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
3: Dobrý den, paní Kopinová Eliška. Koukala jsem, že jste tady poprvé. Máte nějaké dotazy?
4: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo, bereme na 125 gramů na litr, to ukazuje, jestli náhodou nejste chudokrevná. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky, ale hlavně ten hemoglobin.
0: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky, bude se teď provádět samotný odběr.
1: Ten odběr trvává standardně kolem 5-6 minut, odebíráme 465 ml, protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
0: Já vidím, že už teďka krev proudí do odběrového sáčku, je tady ještě několik volných lůžek a pacienti postupně přicházejí.
1: A poprosím, držte si ten vpich, ruku si můžete pokrčit, odpočívejte chviličku.
0: Odběr skončil zhruba po 4 minutách a na ten další se můžu přihlásit za 3 měsíce. Stejně jako já sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
5: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing. Dárci by neměli chodit na lačno, měli by být dostatečně hydratováni.
0: Nedostatek zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
5: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat. Dokonce jsme museli se zazásobit i z jiných nemocnic, čímž děkuji dalším regionálním nemocnicím, které nám pomohly překlnout toto náročné období.
0: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Obvykle je to jen 5 dní. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V plném proudu je další z příjemných letních rán. Na nás čekají čerstvé zprávy a Lukáš Pelikán.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes tisíc lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%, třetí byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Ve Volyni na Strakonicku dnes začíná letní škola hebrejštiny. Hebrajista Jaroslav Achab Heidler zájemce seznámí s hebrejským písmem a se základy gramatiky. Každý den až do pátku budou dva termíny, a to v 11 a 16 hodin. Vstupné na kurzy je bezplatné, informuje o tom Městské muzeum ve Volyni, které letní školu pořádá. Smyčcový kvartet Bohuslava Martinů a kvintet France Schuberta zazní dnes od 18 hodin v Jindřichově Hradci. Kvarteto Martinů s violončelistou Martinem Sedlákem vystoupí v divadelním sále španělského křídla Jindřichohradeckého zámku. Koncert se uskuteční v rámci 27. ročníku mezinárodních kurzů komorní hudby. Sprinterka Karolína Maňasová se neprobojovala na evropském šampionátu v atletice do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Američanka Hantová. Češky Ester Bendová s Terezou Elenou Šínovou nepostoupily z rozběhu na trati 100 metrů překážek. A počasí. Slunečno, nejvyšší teploty 29, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý přechodně mírný vítr severních směrů, biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic se na kilometru 90 u Myslkovic srazila dvě auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Sítě modré hořce právě rozkvétají a ochránci přírody zvou veřejnost, aby je vyrazila obdivovat do české krajiny. Jak na to, se dozvíme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A teď můžeme vyrazit obdivovat například třeboňské rybníky. Kapela Buty nás zve ku poslechu. Tady už je František. Krásné úterní ráno s datem 11. srpna.

0: Srpen je v plném proudu a právě teď je nejlepší čas vyrazit za jedněmi z nejvzácnějších českých květin. Hořce a jejich menší příbuzní hořečky rozkvétají od srpna až do podzimu a Český svaz ochránců přírody jim letos věnoval celý tematický rok. Připravil proto vycházky, exkurze i další akce pro veřejnost a my si o tom všem teď budeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídat s Eliškou Prouzovou z Českého svazu ochránců přírody, kterou ráda vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Právě teď je tedy období, kdy hořce rozkvétají. Kdybychom se za nimi chtěli vydat, kde máme největší šanci?
1: No, různé druhy našich hořců a hořečků obývají různé biotopy. Zatímco například hořec hořepník můžeme najít na vlhkých loukách, tak hořce tolitovité jsou zase typicky vysokohorským druhem. Hořce brvité zase preferují sušší stanoviště. Právě na jihu Čech je možné vidět zejména hořce brvité i hořce hořepníky. Na pastvinách pak najdeme hořečky.
0: Vyhlásili jste letošní rok rokem hořců. Proč právě tyto rostliny potřebují tolik pozornosti a co jejich úbytek vypovídá o stavu naší krajiny?
1: Snažíme se upozornit zejména na tuto nápadnou skupinu rostlin, a to hlavně proto, že patří k symbolům druhově bohaté a šetrně obhospodařovávané krajiny. Jsou to velmi zajímavé rostliny, ale z naší krajiny kdysi téměř vymizely. Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařovávání krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trhání, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. Jsou modré, žluté i fialové druhy. Dříve byly na vině i kořenáři a léčitelé, které tyto druhy sbírali pro výrobu likérů. V současné době se ale díky existenci záchranných programů a šetrným zásahům našich kolegů z ochranářských organizací daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
0: Paní Prouzová, pokud by se lidé chtěli zapojit, co pro ně během srpna a září chystáte?
1: Vzhledem k tomu, že právě začínají hořce kvést, tak na mnoha místech vyráží naše kolegové do přírody, aby je představili veřejnosti. Posluchači se tak mohou zapojit do botanických vycházek, například ve Středočeském, Pardubickém, Plzeňském, Karlovarském, Olomouckém, ale i Jihočeském kraji. Právě v jižních Čechách se 20. září vydáme za hořečky po naučné stezce Suclavický okruh. Všechny vycházky a akce, které chystáme a bližší informace k nim, najdou posluchači na našem webu www.rokhořců.cz. Kromě vycházek je možné zúčastnit se i přímé péče o lokality a zapojit se do víkendových brigád. V rámci těchto akcí si tak můžete vyzkoušet péči o cenné a mnohdy právě hořečkové lokality. Termíny a místa, ve kterých budou v blízké době brigády, najdete na našem webu weekendproprirodu.cz. Zároveň bych chtěla pozvat na posluchače i k fotografické soutěži, kterou jsme vyhlásili. Téma je hořec v krajině a zasílat své fotografie můžete až do 14. října. Chtěla bych ale apelovat a poprosit veřejnost, pokud se vydáte za hořci, abyste se chovali co nejvíce uctivě a ohleduplně nejen k hořcům, ale i k dané lokalitě. Všechny informace k tomu, co chystáme, k výstavám, fotosoutěžím, ale i těch výpravám a exkurzím, najdete na tom již zmíněném webu rokhořců.cz.
0: Hořce a hořečky jsme probrali s Eliškou Prouzovou z Českého svazu ochránců přírody. Já vám děkuju, mějte se moc hezky a zase někdy děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Píseň, kterou bych si rozhodně nemohla zpívat já, ale ani Tadeáš Gregor, který dnes slouží v českobudějovické pobočce Českého hydrometeorologického ústavu Dlouho, dlouho spím, zpíval Petr Spálený.
1: Počasí.
0: A nespal a zjišťoval, jaké dnes a v příštích dnech bude počasí právě Tadeáš Gregor, kterého vítám ve vysílání ještě jednou. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jaké máme aktuálně počasí.
2: Aktuálně máme jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha 19 stupňů, vane slabý severozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1021 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Na Churáňově aktuálně 14,5 stupně.
0: Jaké bude dnešní odpoledne? Bude stejně horké jako to včerejší?
2: Bude o něco chladněji. Dneska bude ráno jasno nebo skoro jasno, během dne pak většinou polojasno a večer se opět vyjasní. Odpolední maximální teploty 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Prozraďte, jaký je stav vody v jihočeských řekách.
2: Vody je stále málo, na Vltavě na Soumarském mostě 37 cm je zakázáno splouvání, Vyšší Brod 81 cm, tam je dostatečný vodní stav. Lužnice je nesízdná, Pilař 104 cm, Bechyně 71 cm. A nesízdná je i Otava v Katovicích, kde je 33 cm vody. Na Lipně bylo včera 25,2 stupně teplota vody.
0: Mm-hmm. Jaká bude dnešní noc a co přinese středeční den?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7 stupňů, v horských kotlinách pak bude ještě chladněji. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od severovýchodu do 3 metrů za sekundu, k ránu bude i klidno. No a zítra po celý den bude většinou jasno a teploty odpoledne mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách 22 až 25. Bude vát slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: A já ještě poprosím o předpověď pro čtvrteční den.
2: I po celý čtvrtek bude převládat jasná obloha. Ráno opět chladné 12 až 9 stupňů, v údolích až 7 stupňů a odpolední maxima mezi 26 a 29 stupně Celsia. Bude vát slabý vítr z východních směrů do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Letní předpověď počasí měl pro nás Tadeáš Gregor, se kterým se spojíme opět za hodinu. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Víte, co jsou to mofety? Jestli ne, počkejte si. Už za chvíli se to dozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlety jezdili i císaři.
1: A teď už je čas na zprávy.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeští zaměstnavatelé hledají téměř 7 tisíc nových pracovníků. Kvůli zemětřesení v Kolumbii zemřelo přes 130 lidí. Zemědělci prodávají mléko pod výrobními náklady. Bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Počet volných pracovních míst v Jihočeském kraji se během července zvýšil. Zaměstnavatelé teď prostřednictvím úřadu práce nabízejí téměř 7 tisíc pracovních pozic. Nejčastěji hledají řidiče, montážní dělníky nebo kuchaře, pokračuje ředitel Jihočeské pobočky úřadu práce Ivan Loukota.
4: Zaměstnavatelé poptávali celkem 6 748 volných pracovních míst, zejména řidiče nákladních aut, převážně v dálkově dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve výrobě, a to brusiče, nástrojáře, seřizovací svářiče a dělníky v potravinářské výrobě.
2: Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékářenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká například Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
5: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
2: Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země Abelarda de la Espriei se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Víc než 15 domů se podle Espriei poškozených a přes 60 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Odvolací soud se dnes bude zabývat výší odškodnění pro bývalého šéfa papírny Neograf Vladimíra Situ. Ten po státu požaduje 200 milionů korun kvůli nezákonnému trestnímu stíhání. Stát mu během něj zajistil akcie papírny, které následně ztratily na hodnotě. Odvolací soud pro Prahu 2 Situvi nepravomocně přiznalo zhruba 35 milionů korun. Proti verdiktu se odvolalo ministerstvo spravedlnosti.
6: Sport.
2: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 centimetrů. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
7: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný. Trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
2: Vyhrál italský favorit Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 centimetrů. Mezi ženami uspěla Nizozemka Jessica Schilderová. Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali dva Češi, dálkař Mindlschmidt a kladivář Myslivčuk.
6: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno nebo skoro jasno, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Fouká slabý, přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Mezi Prachaticemi a Libínským sedlem se na silnici 141 srazila dvě auta. Nehoda je naštěstí bez zranění, jezděte ale opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: Krásné dobré ráno, sluníčko opět svítí, prázdniny pokračují. Dnes máme úterý s datem 11. srpna. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se brzy musí rozhodnout, jestli chtějí halu pro Amazon. Téma včera naposledy probrali v debatě s obyvateli obce. Zajímala je hlavně doprava a svoz zaměstnanců. Více o tom už za chvilku v reportáži. S vámi u mikrofonu stále i po 8. hodině Adéla Jirkalová a také pro vás už mých Míchám písničky, které nestárnou, zazní Lucie Bílá, Projektil, anebo právě teď Balet a Iveta Bartošová.

0: Budoucnost chystané haly pro společnost Amazon řešili na včerejší debatě zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Místní mají obavy z nárůstu dopravy. Část z nich požaduje po zastupitelích vypracování vlastní studie.
1: Všichni si myslí, že to budou jenom kamiony, ale nikdo nepočítá s leteckou dopravou ani se železnicí.
2: Naráží místní podnikatelka Václava Benešová na možnou dopravní zátěž v okolí Boršova.
1: Co to je teda za studie? Jak tomu mám rozumět? Jak to, že nikdo tohle neuchopil? Jak to, že to nikdo nepřipomínkoval? Z toho nádraží tady vůbec není žádná cesta. Postihlo by to nejen Boršováky, ale i Včeleňáky.
2: Větší vytížení silnic se nelíbí ani nezávislé starostce Boršova Romaně Rýcové. Podle ní přijdou komplikace na třech kruhových objezdech ve směru na dálnici D3.
3: Když bude vyjíždět kamion z objezdu od těch hal na Krumlov, tak bude mít první problém. Druhý bude na Včelenský kruháč. Třetí problém bude na Roudenský kruháč, který je ze všech nejmenší.
2: Podle obyvatelky obce a autorky iniciativy Hlas Boršova Evy Horákové by se do řešení dopravní situace mělo zapojit hlavně vedení obce.
4: Pořád se bavíme o dopravě, která již teď je nedostačující. A my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
2: Dalším tématem včerejší debaty bylo zajištění 1700 pracovníků, které chce Amazon do logistické haly svážet. Starostka nedaleké Včelné a účastnice debaty Miroslava Stránská očekává hlavně zahraniční zaměstnance.
5: Než sedět 2 hodiny v autobuse, tak si myslím, že třeba budou hledat i to zázemí zůstat v Budějovicích a ty kapacitou jsou vždycky omezené a mně se nelíbí to, že ten investor nemá ten závazek kapacity budovat.
2: Podle boršovské starostky Romany Rýcové nikdo z obce neví, odkud je bude firma dopravovat.
3: Zatím konkrétní jména nepadla. Tady v tom případě by asi přicházelo v úvahu i dovážet třeba z Rakouska, z příhraničí. A je to jedna z variant.
2: Veřejné debaty se jako diváci zúčastnili také zástupci investora, včetně Veroniky Zacha. Ta přítomné ujistila, že obec bude mít na rozhodnutí o výstavbě haly dostatek času.
6: Obec tlačit nechceme. Chápeme i to, že potřebujete se seznámit se všemi informacemi, takže čas máme. Rozumíme tomu, že pokud potřebujete měsíc, 2, 3, je to něco, co si musíme společně probrat, my to nevíme.
2: Takový příslib přivítala i starostka obce Romana Rýcová.
3: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
2: Zástupci investora později v SMS zprávě ale upřesnili, že počítají s rozhodnutím pouze do konce srpna. V opačném případě by projekt Amazonu podle územního plánu mohly nahradit 4 jiné výrobní haly. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: Tato písnička by se možná v tomto horkém letním období dala přejmenovat ze zahrady ticha na zahradu sucha. Jak to s počasím je a bude právě dnes, o tom si povíme více teď.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně slunečno, oproti včerejšku čekáme slabé ochlazení. Jak to bude konkrétně? Ráno jasno nebo skoro jasno, během dne pak většinou polojasná, večer opět jasná obloha. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou přislíbená úterní nejvyšší maxima. Na horách naměříte 23 až 26 stupňů. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, severní nebo severovýchodní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet nebude, Nové podmínky, dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Klasická hudba, projížďka kočárem nebo možnost naučit se hebrejsky, nebo aspoň tedy získat základy. I o tom budou tipy pro volný čas, které jsme pro vás připravili tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Úterý s datem 11. srpna Zuzany mají svátek. Samozřejmě přejeme jen a jen to nej a nej. Krásné dobré ráno všem.

0: Pokud se rozhodujete, kam dnes vyrazit, máme pro vás několik tipů z celého Jihočeského kraje. Od hudby přes divadlo, až po trochu historie a řemesel, tak pojďme na to.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Jestebnici na Táborsku bude dnes večer ve Vildově mlýně pokračovat letní série kulturních úterků. Od 7:30 zahraje kapela TP Band Tomáše Průši z nedalekého Nadějkova. Čeká vás hudba v příjemném prostředí mlýna a večer, který si říká o chvíli zastavení. V Třeboni dnes začíná 14. ročník třeboňských letních setkávání. Zahajovací koncert v novém sále Základní umělecké školy Třeboň začne v 19 hodin a představí se na něm laureáti předchozí hudební akademie i vítězové prestižních mezinárodních soutěží. Pardon. Festival potrvá do neděle a nabídne koncerty, kurzy a hudební workshopy. Ve Volyni můžete dnes vyrazit do Městského muzea na letní školu hebrejštiny. Jaroslav Achab Heidler vás od 11 dopoledne nebo od 4 odpoledne provede základy hebrejského písma a gramatiky. A protože se bude mluvit také o historii a místních památkách, dostanete se během výuky třeba i do templu nebo na hřbitov. Připojit se můžete i jen k části programu a vstupné zůstává dobrovolné. V Trhových svinech začne v 18 hodin před kostelem další komentovaná vycházka městem se spisovatelem Janem Štiftrem. Tentokrát nabídne téma Zapomenuté osudy 2. A protože jde o novou trasu, můžete město objevit zase z trochu jiné strany. A pokud vás lákají mapy, cestování a kreslení, zastavte se v Třeboni ve státním oblastním archivu. Nová výstava Rajzovní deníky, mapy a

0: 18 hodin a nabídne smyčcový kvartet číslo 2 Bohuslava Martinů a slavný Schubertův smyčcový kvintet C-dur. A na zámku Hluboká nad Vltavou si potom můžete dát dávku romantiky i humoru. V zámecké jízdárně začne ve 20 hodin a 30 minut komedie Právo první noci. Jeden hrabě, jedna nevěsta a sluha, který se rozhodně nehodlá vzdát své lásky. Přidejte převleky, intriky a záměny.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Veřejný zátěžový test e-dokladů chystají na čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními volbami chtějí vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Maďarský parlament bude volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu Andráš Baka. Toho nominovala vládní strana TISA. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří víc než 3000 mladých lidí. Můžou se setkat s biskupy a dalšími duchovními. Program nabízí přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka. Historičky Husického muzea v Táboře Lenka a Jitka Vandrovcovi připravili na dnešek poslední letošní noční prohlídku města. Začíná ve 20 hodin u Bechyňské brány. Zájemci si prohlédnou Tábor z výšky hradní věže, následovat bude téměř dvouhodinová procházka, zakončená v nasvíceném rajském dvoře bývalého augustiniánského kláštera. Začínají třeboňská letní setkávání. Jde o 14. ročník mistrovských interpretačních kurzů. Pořadatelé letos otevírají 6 oborů. Hoboj, violončelo, akordeon, kytara, viola a zpěv. Zahajovací koncert laureátů předchozích akademií začne dnes v 19 hodin v sále Třeboňské Zušky. A ještě počasí. Slunečno, nejvyšší teploty 29, na horách 26 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný vítr severních směrů, biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nový problém je na hlavním tahu 20 u Bavorovice na Českobudějovicku. Nehoda je opět u provizorního kruhového objezdu. Tvoří se tam kolony, dávejte si tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hudba rozezvučí Třeboň. Další ročník třeboňských letních setkávání je tady. Více podrobností uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. 11. chtěla jsem říct si únorové, ale úterní srpnové ráno. Dobré ráno.

0: 14. ročník třeboňských letních setkávání začíná právě dnes. Na základní umělecké škole v Třeboni se budou až do neděle konat hudební semináře, workshopy a koncerty. Účast na letním festivalu je vhodná pro studenty hudebních oborů i pedagogy. Více o programu a jednotlivých kurzech už právě teď prozradí lektor Ladislav Horák, kterého vítám ve vysílání. Krásný den.
1: Krásné ráno.
0: Jaký program letos čeká na účastníky třeboňských letních setkávání?
1: Tak třeboňská letní setkávání jsou rozděleny jednak na mistrovské kurzy jednotlivých oborů, no a dále také na festival, který čítá celkem 4 koncerty. No a pochopitelně pro naše aktivní a pasivní účastníky, kterých letos čítáme kolem 80, jsou připraveny ke každodenní semináře a 2 speciální workshopy.
0: Každý rok otevíráte několik hudebních oborů. Pro které jste se rozhodli letos?
1: Tak od samého začátku máme nástroje hoboj, hra na kytaru, na cello a akordeon. Což musím říct, že naprosto jedinečné a unikátní jak pro domácí scénu, tak pro zahraniční. Něco takového nebo toto složení nebývá. No a přesto, anebo právě proto se často tito hudebníci spojují a hrají spolu. Nicméně, letos jsme se odhodlali přijmout ještě 2 obory. Je stále populárnější hru na violu. No a konečně, protože jsme měli na minulém roce na gala koncertu solistu z La Scaly z milánské Jiřího Rajniše, tak jsme se domluvili a otevíráme kromě violy i nově obor zpěv.
0: V rámci festivalu nabízíte hudební semináře a workshopy. Co se na nich účastníci naučí?
1: Tak co se týče seminářů jednotlivých oborů, tak tam hrají vlastně účastníci před lektory a kteří hodnotí, ale hodnotí se oni i sami sebe. Naučí se prostě, jak pracovat nejenom s hudbou, ale i slovem. Nicméně, my máme také 2 speciální semináře. Jeden vede náš přední hobojista a lektor také hry na hoboj Willem Weverka. A je to na téma upletení hudebníka, což je velmi zajímavé téma. No a hned den poté, tedy v pátek, nás navštíví Ludmila Pavlová, což je housliska, ale také lektorka, která vyučuje i na Hudební akademii muzických umění. A bude to na téma tréma či vztah publiku. Tak si myslím, že jsou to zrovna velmi aktuální a velmi důležitá témata v hudbě.
0: I v moderování je tréma velmi aktuálním tématem, takže rozumím. 6denní festival Třeboňská letní setkávání bude také plný koncertů. Mohl byste, pane Horáku, na ně pozvat i naše posluchače?
1: Tak my začínáme již dnes. Dnes se představí od 7 hodin v hudební škole, základní umělecké škole v Třeboni, naši nejlepší frekventanti z loňského roku. Vždycky mají tu možnost potom zahájit, takže to bude zahajovací koncert. Nicméně rád bych posluchače pozval na náš gala koncert, který se koná ve čtvrtek od 7:30 v divadle J.K. Tyla na náměstí v Třeboni. A protože tam měníme vždycky každý rok jiný nástroj, letos tedy připadla tato možnost pro kytary a my přivítáme špičkový soubor Pražské kytarové kvarteto, kteří zahrají nejen španělské skladby, ale i české, můžeme se těšit i na skladbu legendárního Štěpána Raka. Nicméně hned den poté, v pátek od 7 hodin, máme koncert lektorů a frekventantů ve Švarcfeldské hrobce, což je úžasný prostor, je to koncert při svíčkách a vždycky na něj máme krásné reference. No a končit třeboňská letní setkávání budou ve společenském sále Lázní Aurora opět v 7 hodin, a to v sobotu, kdy můžete slyšet vlastně výsledky té naší práce s našimi žáky a s našimi účastníky. Nicméně, rád bych ještě posluchače pozval potom na nedělní matiné, které doufám, že bude nám přát také počasí v Třeboni a bude od 11 hodin dopoledne v altánu Brtyních lázní, kde opět zaspívá právě solista La Scala z Milána a dalších světových cen Jiří Rejniš a budou to takové italské kantilény, takže se to bude velmi hodit.
0: Toliko lektor Ladislav Horák, který nás pozval do základní umělecké školy v Třeboni, kde až do neděle budou probíhat třeboňská letní setkávání. Moc děkuji, že jste si udělal čas na náš rozhovor. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji a těším se i na viděnou v Třeboni.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Leckdy jsme takhle před předpovědí počasí velice tématičtí ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vzhledem k tomu suchu, které panuje. Řeka v plamenech, tak se jmenovala písnička od Jana Kalouska. A my už míříme za Tadeášem Gregorem.
1: Počasí.
0: Já vás znovu vítám ve vysílání a rovnou se ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme většinou jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 19 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasno, 21 stupňů, vane slabý, severozápadní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1021 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáňov hlásí 15 stupňů a jasnou oblohu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Teď dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak většinou polojasno a večer se opět vyjasní. Dnešní odpolední maxima 26 až 29 stupňů, na horách 23 až 26 a bude slabý, odpoledne přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Dnešní noc a zítřejší, tedy středeční den, přinese jaké počasí?
2: Oblačnosti bude velmi málo, v noci jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7 stupňů, v horských kotlinách pak ještě chladněji bude k ránu. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od severovýchodu do 3 metrů za sekundu, kránu bude i klidno. No a zítra přes den pak většinou jasno s odpoledními maximy 25 až 28 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Každopádně ti, co mají prázdniny anebo dovolené, se asi radují. Budou k tomu mít důvod i ve čtvrtek?
2: I čtvrtek bude slunečný s většinou jasnou oblohou. Teploty ráno opět relativně chladné, 12 až 9, v údolích až 7 stupňů a odpolední maxima 26 až 29, zase to bude o něco růst. Bude vát slabý východní vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Změní se nějak charakter počasí v těch dalších dnech?
2: Ne, v pátek bude stále jasná obloha, jenom se bude o něco oteplovat. Ranní minima 14 až 10, v údolích až 8, odpolední maxima 28 až 32 stupňů a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a slunečná bude i sobota s ranními minimy 16 až 12 stupňů, v údolích až 10 stupňů a odpoledne bude velmi teplo 31 až 35 stupňů Celsia a bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Takže se opět navrátíme k tropům. To byl Tadeáš Gregor ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 8.51, to nám to krásně příjemně uteklo, to dnešní jihočeské ráno s datem 11. srpna. Do studia Českého rozhlasu České Budějovice už dorazil Matěj Vodička. Ahoj Matěji.
1: Krásné, ještě stále jihočeské ráno a dalo tobě všem posluchačům.
0: Co si pro nás nachystal na dnešní dopoledne?
1: Jako vždy, toho bude hodně. Začneme výletem do Písku, tedy zůstaneme na jihu Čech a podíváme se do tamní synagogy. Nabídneme třeba taky knižní hlídku Filipa Černého nebo jeho českou vlastivědu Zdeňka Zajíčka. No a v závěru vlastně 9. hodiny nebo toho času mezi 9. a 10. hodinou se podíváme do Karlovarského kraje, do poutního kostela Skoky, a to v rámci nového seriálu Skvosty. Pak taky nabídneme samozřejmě Zámecké léto. No a mezi 10. a 11. hodinou se podíváme na přehradu Orlík, nabídneme taky tipy pro volný čas a vydáme se do Volyně, kde začne letní škola hebrejštiny. A spojíme se taky s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. No a po 11. hodině to nabídnu nějaké zajímavé povídání, jako vždycky. Tentokrát to bude, řekl bych, pro fanoušky hokeje, protože naším hostem bude nový trenér českobudějovického Motoru Robert Petrovický, bývalý vynikající útočník, doslova si troufnu říct legenda slovenského hokeje. Bylo to velmi zajímavé povídání, my jsme ten rozhovor přetáčeli, protože Robert Petrovický má teď samozřejmě velmi nabitý program vzhledem k tomu, že České Budějovice zakončují přípravu na novou extraligovou sezónu a už mají zápasy.
0: Já musím říct si jednu věc, Matěj Vodička by tady o tomto tématu dokázal hovořit asi 5-6 hodin, protože je to hokejový komentátor, tak věřím, že rozhovor si užiješ, byť je předtočený.
1: Je to tak, užil jsem si ho a doufám, že si ho užijí taky posluchači.
0: Výborně, a já vás zvu teď do Itálie za Erosem Ramazzottim, loučím se a zítra v jihočeském ránu krátce po 5. hodině opět naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemědělci na jihu Čech sklidili téměř veškeré obiloviny i řepku. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky. Řezbářské sympózium v Dačicích přivítalo umělce i chráněnou dílnu. Teploty do 29 stupňů doprovodí dnešní slunečné počasí na jihu Čech. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Žně letos skončí rekordně brzy. Zemědělci na jihu Čech už sklidili asi 95% obilí a 98% řepky. Loni touto dobou byla posečená pouhá polovina obilných klasů a necelých 70% řepky. Letošní úrodu výrazně poznamenalo dlouhotrvající sucho. Podepsalo se nejen na množství, ale taky na kvalitě sklizeného zrna. Ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná řekla, že výnosy u obilí klesly podle odhadu o 20%. Obilí má navíc zvýšený obsah dusíkatý látek. To může pro zemědělce představovat komplikaci v následném zpracování. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc míně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Dačická řežba se po 18. vrátila do Dačic na Jindřichohradecku. Tradiční řezbářské sympózium letos nabídne taky keramické dílny a hudební večery. Ve čtvrtek čeká na návštěvníky řezbářská show. Hostem sympózia je nezisková organizace Dačická okénka. Doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Dačice Naděžda Mastná.
3: Návštěvníci a diváci řežby můžou podpořit klienty chráněné dílny za koupení jejich výrobku a pracovníci dačických okének. Ty pro nás připravili mini workshopy, bude se tady drátkovat a plstit.
0: Až do pátku jsou na řezbářském sympóziu připravené i tvořivé dílny pro děti. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do finále hned v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
4: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Finále se poplave dnes po 6:30.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Fouká slabý, přechodně mírný severní nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Až 15-minutové zdržení způsobuje dopravní nehoda na hlavním tahu 20 z Písku do Českých Budějovic. U provizorního kruhového objezdu u Bavorovic se srazila 3 auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zprávy jsou za námi a krátce po 9. hodině posloucháte právě startujícího české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes je úterý 11. srpna, možná si na to pamatujete, milí posluchači. Na den přesně před 27 lety, tedy v roce 1999, bylo v Česku pozorovatelné zatmění slunce. Blížilo se tehdy hodnotě 99%. Na další takové si podle odborníků budeme muset počkat, protože 100% zatměný sluneční disk budeme nad naším územím mít až v říjnu roku 2135. Nicméně zítra, tedy 12. srpna, nastane úplné zatmění slunce nad Portugalskem, Španělskem, Islandem a Grónskem. U nás bude k vidění asi 85% zakrytí slunečního disku, ovšem ta maximální fáze nastane těsně před západem slunce a navíc potrvá asi jenom 2 minuty. Tak tolik slunce a od slunce zpět k našemu vysílání. V závěru této hodiny vám nabídneme pravidelný letní seriál Zámecké léto. Ještě předtím nabídneme další seriál, tentokrát nazvaný Skvosty, ve kterém vás zavedeme ke kostelu Skoky na Karlovarsku. A chybět samozřejmě nebudou Jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka ani knižní hlídka Filipa Černého. Nejprve se ale vydáme k jedné jihočeské památce. Nahoře malovaný klenutý strop, opatroníž skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Bohatou historii a už méně radostný poválečný osud v sobě ukrývá písecká synagoga. Dodnes čeká na svou obnovu. Více za chvíli v reportáži Pavly Kuchtové. Počkejte si na to. Matěj Vodička vám přeje krásný den.

0: Píseň Karla Gotta pokaždé zahájila pomyslně dnešní jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, pak se změnila ve skladiště oděvů a klobouků. Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když stále nevypadá jako před 150 lety. Lidé si ji mohli prohlédnout během Dne židovských památek. Komentovanou prohlídku doplnil židovskými písněmi místní pěvecký sbor Sonitus.
1: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
2: Tak je to proto, že v té synagoze v 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice a zabílili nám všechno tu nádhernou výmalbu, což bylo takové jakoby štěstí v neštěstí, protože díky tomu se potom restaurátorům podařilo odhalit překrásné malby, které my tam dneska můžeme obdivovat.
1: Vladimír z Písku se přišel podívat do písecké synagogy a viděl její prostory vůbec poprvé.
3: Určitě výborný, takovýhle místo kouzlící. Pěkný, mě líbilo se mi to i ten koncert na konci.
1: Vidím, že i rodina si našla cestu do písecké synagogy, co vás sem přivedlo.
4: Rádi objevujeme nová místa, já jsem třeba nevěděla, že synagoga je přímo na tomto místě, takže jsem se ráda podívala a objevila nové krásy Písku.
1: A maminka?
5: Dědurková. Mě to spíš překvapilo celkově, protože chodím tou uličkou pořád a vidím jenom ty plechové vrata. Vlastně nic jiného pořádně není vidět. A tohle mě překvapilo, ta velikost. Hlavně to druhý patro. Spodní samozřejmě čeká na opravu, to je vlastně původní skladiště, ale to horní patro, to je úplně fascinující.
1: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z Městské knihovny v Písku.
6: Tak teď po 3 roky knihovna získala projekt z Ministerstva školství, z operačního programu Jana Amos Komenský a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy a asi ty 3 roky také ukážou, jaká bude ta budoucnost další, jestli se povede synagogu nějak těsněji spojit s knihovnou a postupně třeba získat peníze na její obnovu.
1: A tu by si písecká synagoga skutečně zasloužila. Koncert židovské hudby pod malovaným klenutým stropem ukázal, že by to mohlo být znovu pěkné místo k setkávání. Z Písku Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

To byla Helena Vondráčková. My se v 9 hodin a 16 minut v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice posouváme dál směrem k literatuře. Jindřichohradecká autorka Kateřina Dvorská napsala knihu pro předškolní děti. Jmenuje se Světluška Věruša a i o tom bude knižní hlídka Filipa Černého, kterou si budete moct poslechnout už za chvíli.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Hezký srpnový den všem. Jindřichohradecká rodačka Kateřina Dvorská má na svém kontě několik knih, ovšem právě teď vychází její první próza. A protože Kateřina Dvorská je se mnou u mikrofonu, tak se jí mohu rovnou zeptat, jak to všechno bylo a je.
2: Vyšlo mi několik básnických sbírek, ale pak jsem básně přestala psát. Prostě na to nebyl nějaký rozpoložení, nebo řeknu, přestali ke mně chodit. A začala jsem víc psát prozaické texty do šuplíku a jednou, to byl tuším rok 2016, jsem v létě sedla večer k počítači a najednou prostě mě chytlo začít psát pohádku pro děti. Tak jsem prostě psala a asi během 2 nebo 3 večerů jsem opravdu nahodila plných 9 kapitol pohádek nebo příběhů Světlušky Věrušky. A tak jsem to taky uložila do šuplíku a to bylo v době, kdy mě začala dětská literatura hodně jakoby zajímat, nebo vůbec svět dětí. Líbilo se mi těm dětem ukazovat svět a ukazovat ho tak, jak je mně blízký. Mým hodnotám nebo tomu, jak já se na svět dívám.

0: protože to samozřejmě může číst jakýkoliv dospělý, a toho dítěte, který ještě neumí číst, takže je ten příběh určen předškolním dětem. A mě právě zajímalo, jak ty děti budou reagovat na ten příběh, na ty otázky, které tam mám, na tu diskuzi. Mě prostě baví jakoby s těmi dětmi mluvit, vnímat jejich svět a zároveň pootvírat ty jejich dvířka ještě jakoby trošičku šířit do toho, jak to může být, jak to vnímají ty dospělí.
1: Takže text Světlušky Věrušky od Kateřiny Dvorské prošel zkouškou ohně v mateřské škole a právě teď knihu vydává Fragment. A to i s ilustracemi Terezy Kepákové. Na její tvorbu můžete narazit třeba v časopisu Sluníčko. Ale pojďme ještě k dalším knižním novinkám, teď už pro dospělé čtenáře. V září se Miloň Čepelka, člen divadla Járy Cimrmana, autor řady populárních dechovkových písní, dožije 90 let. Nakladatelství Čas a Radek Žitný proto o něm už teď připravili bilanční publikaci nazvanou Neuchopitelná Čepelka, Neuchopitelný Čepelka.
2: Co já, stará bába, vám tu budu platná?
1: Říká Neuchopitelný, Neuchopitelná Čepelka. A teď tu mám knihu od Stephena Kinga, amerického spisovatele, jednoho z nejúspěšnějších autorů současnosti. Kniha Pan Mercedes se vychází právě teď už v druhém českém vydání. Není divu, muž v ukradeném Mercedesu úmyslně vjede do fronty na chodníku, na místě zůstane 8 mrtvých a 15 zraněných. Řidič z místa činu zmizí. Čili příběh začíná na výsost aktuální zápletkou. Kniha Ivy Tajovské Pastýřka snů vyšla v tištěné podobě už předloni s podtitulem Příběh první české letkyně. Teď Pastýřka snů vychází péčí nakladatelství Tympanum jako e-kniha i jako audiokniha. Načetl jí Zbyšek Horák.
3: Životní příběh Boženy Laglerové, první české pilotky a zároveň 13. ženy na světě, která neodolala vábení výšek a získala mezinárodní letecký průkaz, není veřejnosti příliš znám.
1: Takhle začíná prolog audioverze Pastýřky snů. Nebojte, po prologu se kniha rozjede, kdežto knižní hlídka těmito slovy klesla k epilogu a pomalu se zastavuje. Naslyšenou příště.
4: Patří mezi největší legendy slovenského hokeje. V roce 2002 byl jako hráč u toho, když naši východní sousedé vybojovali titul mistrů světa. Teď má Robert Petrovický nový úkol. Jako hlavní kouč převzal českobudějovický Motor. Jak se zžívá s novým prostředím a jakou hrou se chce jihočeský celek pod jeho vedením prezentovat? Nejen o tom si s Robertem Petrovickým popovídáme v úterý 11. srpna. Nalaďte si nás po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně za minutu bude 9:30, stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice a v naší dnešní jihočeské vlastivědě uslyšíte o děsivé šumavské tragédii, kterou popsal Karel Klosterman. 26 školáků měla cestou domů zasypat sněhová vánice. Pátrání v matrikách ale ukázalo, že se událost patrně nikdy nestala. Jihočeskou vlastivědu pro dnešek připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Uslyšíte ji hned po písnice skupiny Beatles.

0: Šumavská tragédie, kterou popsal Kosterman, se na Šumavě nikdy nestala. Více v Jihočeské vlastivědě. Spisovatel Karel Kosterman byl vypravěčským mistrem a také mužem s obrovskou pamětí. Sám říkal, že si staré příběhy ze Šumavy nevymýšlí, jen kombinuje a občas změní jméno nebo místo děje. Velmi důvěryhodně tak působí děsivá událost z jeho povídky Bílý Samum. Někdy v 80. letech 19. století se podle ní vracely děti ze školy v Nových Hutích domů do Pasek. Jsou to asi tak 2 kilometry. Sotva došli na okraj lesa, spustila se sněhová vánice tak silná, že místy prý napadly až 3 metry sněhu. Po dětech se slehla zem a lidé je našli až druhý den hluboko pod sněhem zmrzlé na kost. 26 chlapců a dívek držících se jeden druhého. Sešli z cesty, sníh je zasypal a zahubil. Takhle, jak to líčí Klostermanova povídka, se však tragédie na šumavských pláních neudála. Genealog dr. Mager se kdysi snažil najít historickou pravdu v matrikách zemřelých. Ale marně. Žádný pohřeb 26 umrzlých školáků v Nových Hutích nenašel. Zjistil dokonce, že smrt umrznutím bývala na Šumavě poměrně vzácná a paradoxně nejčastější příčinou dětských úmrtí tu byly popáleniny nebo opaření, k nímž došlo v kuchyni v teple domova. My ovšem víme, že podle vlastních slov si Klosterman nevymýšlel a tak je možné, že si celou událost vypůjčil odjinud.
1: Tak to byla Jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka a my krátce po 9:30 zamíříme na západ Čech. Panenko Skákavá, tak tohle rčení pochází z barokního kostela v zaniklé obci Skoky v Karlovarském kraji. Kostel by se možná rozpadl, také jako celá vesnice, kdyby se o něj před 20 lety nezačala starat parta nadšenců v čele s Jiřím Šírlem. Tento muž povoláním strojvůdce je duší celé záchrany kostela a tak se za ním v seriálu Českého rozhlasu Neobjevené skvosty za chvíli vydáme přímo do Skoků.
2: Český rozhlas České

0: nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl mi Houston.
1: Houston Pavla Bobka, píseň, která doznívá 6 minut po půl desáté v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Kdo by neznal povzdech Panenko skákavá? Toto určení pochází z barokního kostela navštívený Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Sudecká obec už dávno zmizela z povrchu zemského. Na místě stojí jen kostra budovy bývalého hostince a poutní kostel. Ten se nerozpadl, nejspíš jenom díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců a tohoto kraje. Kostel ve Skocích totiž stojí uprostřed liduprázdné krajiny, i když čas od času se tam pořádají poutě nebo koncerty a dobrovolníci udržují tento kostel v chodu.
2: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají, ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí Jiří Šírl.
3: No, mě to ani tak nenapadlo, já jsem k tomu přišel jako slepý houslín, jak se říká, kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili. A my jsme se vlastně o tom dozvěděli, tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
2: Ještě vás to baví pořád, jo?
3: Ještě nás to baví, ano.
2: Když se ohlednete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
3: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil, naprosto pustý místo.
2: Romana se hlásí o slovo.
4: My jsme sem s manželem chodili pravidelně. My dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah, tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
2: Až se z Romany Janotové stala správkyně a průvodkyně.
4: Ano, z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako cásek. No.
3: No, takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
2: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch Skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí.
3: Dá se říct, že jsme stále ještě jako na objevení, i když samozřejmě Skoky za ty léta už se jako zviditelnily, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o Skokách vlastně nikdo už nevěděl.
5: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hele, a od té doby, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci. Takže jsem přišla tomu uvěřit, že to je fakt jako dobře.
2: Jarmila jsem přijela poprvé a je...
5: Je z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšela jenom sama, ne? Ano.
2: No a ten váš první dojem?
5: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované? My jsme furt čekali, kde se to objeví. A je škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
2: Nakonec to dopadlo dobře.
5: Teďko, jo.
2: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako.
5: Jo.
2: Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
6: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
2: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy,
6: Gasthaus,
2: který tady zůstal 80
6: no,
2: let.
6: No, no.
2: A málo kdy to bývá na ráno, v podstatě to je vždycky.
6: Právě, že dneska zrovna jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
2: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost. Ne, že by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky na Žluticku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snášíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákouckým.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arno z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007. Prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium, víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kamenný, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Friedlandu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Friedlandu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme tam tu vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Friedland znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom Friedlandském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teďkom se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Další Holub. Tak jsem rád, jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka, za B. Berta z Mikulova, za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku, z Friedlandu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Výborně. Se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Inflace v Česku v červenci zrychlila. Českobudějovická nemocnice hlásí v létě nedostatek dárců krve. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody. Počasí teploty dnes vystoupí k 29 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Dárce všech krevních skupin aktuálně schání Českobudějovická nemocnice. Při darování krve zdravotnický personál odebere člověku přibližně 465 ml krve. Samotný odběr trvá jen několik minut. Celé vyšetření pak zabere zhruba hodinu podle aktuálního vytížení nemocnice. Transfúzní oddělení potřebuje taky prvodárce. Jaká pravidla by měli před odběrem dodržet, doplňuje jeho primář Vít Motáň.
2: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování. Dárci by neměli chodit na lačno, měli by být dostatečně hydratováni a mohou se najíst i sladkého, libovolné množství medu, marmelády, ale problémem je tuk, máslo, mlíko, jogurt, salám.
0: Jihočeští hygienici zkontrolovali letos už 124 letních táborů, to je víc, než původně plánovali na celé prázdniny. Uložili 6 pokut za celkem 24 tisíc korun. Nedostatky byly ve stravování, zásobování pitnou vodou nebo hygienickém zázemí, pokračuje ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
3: Po 124 kontrolách můžeme letošní průběh letních dětských rekreací hodnotit jako klidný. Nemuseli jsme zakázat žádný tábor, ani jsme nezaznamenali zvýšený výskyt infekčních chorob. Uložili jsme pouze 6 pokut za jednotlivá porušení hygienických pravidel.
0: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
4: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
5: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
4: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá a už není se Spartou ve Francii. V Lyonu čeká Spartu odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas vyhráli Pražané doma nad Olympikem 2-1. Utkání začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, na horách kolem 24. Fouká slabý, přechodně mírný, severní nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ustříte, že na silnici 157 z Českého Krumlova do Kaplice stojí nákladní auto po srážce se zvěří. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 10 hodin a 4 minuty stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 11. srpna a Matěj Vodička vám přeje krásné úterý. Jako jsme to slyšeli ve zprávách, dovolené i povinné karantény po návratu z ciziny každé léto výrazně tenčí zásoby krve v nemocnicích, třeba právě v té místní, českobudějovické. Transfuzní stanice se proto snaží lákat nové dárce, kteří mohou dorazit i bez objednání. Celý proces zabere jen pár minut a jak darování krve probíhá a na co si dát pozor, tak podrobnosti o tom si můžete poslechnout v reportáži kolegyně reportérky Elišky Kotlínové, a to na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz nebo na zpravodajském serveru iRozhlas. Tolik jedno aktuální téma a teď pravidelný přehled toho, co nabídneme v nadcházející vysílací hodině. Konkrétně v jejím samém závěru si poslechneme Babské rady dnes o taky aktuálním tématu, kterým je zalévání. Vydáme se samozřejmě za naším regionálním stopařem, který dnes sleduje, jak pokračuje oprava varhan v kostele v Lišově na Českobudějovicku. Chybět samozřejmě nebudou tipy pro volný čas, no a hned na úvod taky jedno doslova žhavé aktuální téma. Hladina Orlické přehrady je o zhruba 11 metrů níž než obvykle. Na mnoha místech se objevují základy domů zaniklých obcí. Některé řeky dokonce vyschly. Více si o tom řekneme za chvíli. Příjemný poslech a krásné dopoledne. Ještě jednou přeje Matěj Vodička.

0: Jedeme dál taky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jak už jsem to avizoval před chvílí, Česko se potýká s výrazným suchem. To zasáhlo například všechny přítoky Vltavy. Některé z nich mají průtoky na historických minimech. Klesá i hladina přehrad Vltavské kaskády.
1: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
2: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
1: Je tu málo turistů a ty vlastně provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
2: Jak obecně vnímáte ty teploty letní?
1: Hrozně. Prostě jsme furt ve vodě a nebo na pivku.
2: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce v oblasti, popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
3: Co se týče srážek, tak letos je jako extrémní sucho. Máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět. Na jaře přitekla voda ze Šumavy, z jižních Čech, takže ten Orlík byl plnej, ale vzhledem k tomu, že neprší, tak teďka, když se tam budete podívat, tak tam prostě je jako velký podstav, prostě to je strašně znát.
2: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
4: Na řece Sázavy je to tak, že ta horní část, která je z Kácova, řekněme až do Čerčan, do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit, i když jsou tam místa, kde se člověk s tou lodí trošku projde, ale tam ta návštěvnost celkem je. Problém je na té spodní části z Týnce do Pikovic, která tu vede má strašně málo a ta se jezdit nedá.
2: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi, popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
5: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
2: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
5: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly. To jsou jenom tak občas nějaké louže, nebo to vypadá jako uvozová cesta, třeba v Českých Budějovicích Mlýnská stoka. A jsou to i mnohé významné vodní toky, jako je třeba Úhlava, jako je Sázava, kde vám teče jeden kubík vteřinový, jako je Lužnice, Nežárka. Takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
2: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tipy pro volný čas.
3: Pokud se rozhodujete, kam dnes vyrazit, máme pro vás několik tipů z celého Jihočeského kraje. Jako vždy v tento čas, tedy krátce po 10:45 dopoledne. Od hudby přes divadlo až po trochu historie a trochu taky řemesel. V Jistebnici na Táborsku bude dnes večer ve Vildově mlýně pokračovat letní série kulturních úterků. Od 7:30 zahraje kapela TP Band Tomáše Průši z nedalekého Nadějkova. Čeká vás hudba v příjemném prostředí mlýna a večer, který si říká o chvíli toho zastavení. V Třeboni dnes začíná 14. ročník třeboňských letních setkávání. Zahajovací koncert v novém sále Základní umělecké školy Třeboň začne v 19 hodin a představí se na něm laureáti předchozí hudební akademie i vítězové prestižních mezinárodních soutěží. Festival potrvá do neděle a nabídne koncerty a kurzy a hudební workshopy. V Trových Svinech na Českobudějovicku začne v 18 hodin před kostelem další komentovaná vycházka městem se spisovatelem Janem Štiftrem, přispěvatelem, častým přispěvatelem do našich rozhlasových sloupků. Tentokrát nabídne téma Zapomenuté osudy 2. No a protože jde o novou trasu, můžete město objevit zase trochu z jiné strany. No a pokud vás lákají mapy, cestování a kreslení, tak se zastavte opět v Třeboni, a to ve Státním oblastním archivu. Nová výstava Rajzovní deníky, mapy a průvodce propojuje historické mapy, cestopisy a průvodce s tvorbou současných ilustrátorů a ilustrátorek. Výstava tam potrvá do 23. srpna. No a míříme na Prachaticko, na zámku Kratochvíle u Netolic. Si dnes můžete dopřát poněkud neobvyklou prohlídku přímo z kočáru s koňským potahem. Mimochodem mluvili jsme o tom včera v našem dopoledním vysílání. Ta jízda trvá zhruba 45 minut a na přání může na kozlíku usednout i kastelán v kostýmu. No a během cesty bude vyprávět o zámku a o jeho historii. Kočár je určen až pro dvě dospělé osoby a dvě děti do 8 let, ale vyrazit můžete samozřejmě jenom i ve dvou. No a v Jindřichově Hradci zazní dnes večer klasická hudba. V divadelním sále španělského křídla Jindřichohradeckého zámku vystoupí kvarteto Martinů spolu s violončelistou Martinem Sedlákem. Koncert tam začne v 18 hodin a nabídne smyčcový kvartet číslo 2 Bohuslava Martinů a slavný Schubertův smyčcový kvintet C-dur. No a poslední tip je z Českobudějovicka na zámku Hluboká nad Vltavou. Si potom můžete dát dávku romantiky i humoru. V zámecké jízdárně začne ve 20 hodin a 30 minut komedie Právo první noci. Jeden hrabě, jedna nevěsta a sluha, který se rozhodně nehodlá vzdát své lásky. Přidejte převleky, intriky a záměny. To vše v úžasných kulisách tamního nádherného zámku. Milí posluchači, ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a mějte hezký den plný příjemných zážitků.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

7 minut zbývá do 10:30, stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hebrejština, Tempel a Krchov, to všechno může spojovat jedna letní škola ve Volyni. Už dnes tam začíná 4denní kurz s hebrejistou Jaroslavem Achabem Heidlerem. No a pozvání přijde od ředitele Volynského muzea Karla Skalického. Už za chvíli se s ním spojíme, hned po písnice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ve Volyni dnes začíná letní škola hebrejštiny nazvaná Prsten Boží. Čtyři dny se tam bude číst hebrejské písmo, nahlédne se do základu gramatiky a trochu i do historie a míst, která jsou s hebrejštinou spojená. Výuka je otevřená začátečníkům a nemusíte absolvovat celý kurz. To je docela zajímavé. Přijít můžete jen na jeho část. Co vás čeká a proč stojí za to zkusit si jazyk, který má za sebou tisíce let historie, tak to teď prozradí ředitel Městského muzea ve Volyni Karel Skalický, který je s námi ve spojení. Pane řediteli, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Začneme tím samotným názvem. Proč se letní škola jmenuje právě Prsten Boží?
2: Tak je to taková narážka na písmena a víceméně název vymyšlen mimo panem Heidlerem, který je přednášejícím, nebo respektive vedoucím všech těch kurzů.
1: Ano, ještě než se dostaneme přímo k osobnosti vedoucího kurzu pana Heidlera, co vás přivedlo k nápadu uspořádat ve Volyni právě letní školu hebrejštiny?
2: Tak my s panem Heidlerem alias Achabem teda spolupracujeme už hrozně moc let a dělali jsme velké množství akcí a mimo jiné minulý rok byly asi tři večery, které se týkaly nějakým způsobem židovské kultury a mimo jiné tam byla taková delší přednáška o kabale. A právě při té přednášce o kabale se našlo více zájemců, kteří by se chtěli dostat blíže k té hebrejštině a to je asi odpověď také na to, proč to děláme a proč je to takovýhle kurz.
1: No, mě právě docela zaujalo, že člověk k vám může přijít, i když hebrejštinu nikdy nestudoval a zároveň nemusí absolvovat celý kurz. Když ale absolvuje ten celý kurz, tak co se během těch čtyř dnů vlastně může naučit?
2: Nemusí se naučit nic, může se naučit všechno. Defacto. Nebo tam je, ono to je otevřeno úplně pro všechny. Předpokládáme, že přijdou i lidé, kteří s tím mají další zkušenost, kteří už na nějakých obdobných kurzech vedených panem Heidlerem byli a pochopitelně přijde někdo úplně zatím hebrejštinou nepolíbený, to znamená úplný začátečník.
1: No a teď se právě dostáváme tedy k té slíbené osobě hebrajisty Jaroslava Achaba Heidlera. Čím je podle vás jako učitel zajímavý a proč jste oslovili právě jeho?
2: Vlastně profesí je divadelník, dlouholetý a zároveň ty jeho přednášky jsou tím poznamenané. To znamená, je to, není to nic uspávacího, je to prostě nabité energií a velmi zajímavé.
1: A je třeba se do toho kurzu předem registrovat?
2: Můžete, nicméně, kdo přijde, jak se říká, na blind, na slepo, tak taky se může dostavit kapacitně. Jsme, myslím, zatím na tom dobře. Každý člověk může prostě třeba se zastavit jenom na jednu z těch přednášek, ale může absolvovat všech 8. Jo? Protože vždy to bude od 11 první, každý den teď, a druhá část bude od 16.
1: No a když už jsme u vás ve Volyni, co dalšího teď v muzeu chystáte? Na co byste posluchače o prázdninách pozval?
2: Tak v podstatě na všechny naše výstavy. Máme výstavu Milana Doubravy a jeho sochy a Jiřího Steinera, obrazy, jednak výstavu, takovou dvouvýstavu přírůstkovou, všeho chuť, všeho možného, co se nám dostalo v posledních letech do sbírek. Zároveň šumavskou turistiku mezi lety 1915 až 1925, vesměs teda na fotografiích a různých dokumentech. Zároveň máme venkovní experimentální pracoviště zaměřené na hrnčířství a cihlářství, kde kolegové formují dlaždice na příští rekonstrukci, která už by měla probíhat někde na podzim. A to nás trošku limituje, protože budeme mít na nějaký čas budovu tvrze uzavřenou.
1: Tak zrovna třeba to zmíněné dílo Milana Doubravy můžu posluchačům vřele doporučit. Znal jsem ho osobně, byl to velmi milý člověk. Každopádně v Městském muzeu ve Volyni na Strakonicku dnes začíná čtyřdenní kurz hebrejštiny a pozval nás na něj teď ředitel Volyňského muzea Karel Skalický. Pane Skalický, moc krát díky a ať se kurz vydaří a všem návštěvníkům se líbí. Naslyšenou.
2: Díky, naschledanou.

0: 10 hodin 36 minut přesně v tento čas posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V Lišově na Českobudějovicku v kostele svatého Václava aktuálně finišuje rozsáhlá obnova varhan. Detaily zjišťuje náš regionální stopař a už za chvilku se s ním spojíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A z Mexika zpátky na jih Čech. Už za pár dní se po více než 6 letech znovu rozezní unikátní varhany kostela svatého Václava v Lišově na Českobudějovicku. Končí generální obnova tohoto nástroje. Víc nám teď poví náš regionální stopař Petr Kubát, který je už teď se mnou ve spojení. Dobré dopoledne, Petře.
2: Dobré dopoledne, tak jak jsem zjistil přímo na kůru, ta obnova varhana jde opravdu už do finále a 6. září tady opět lidi uslyší v kostele svatého Václava obnovené varhany naživo při bohoslužbě. Ten nástroj už potřeboval generální opravu, protože byl poškozený hlavně červotočem. No a co všechno se muselo obnovit a vyměnit, to už mi říká varhaník Jiří Hanzal.
3: Některé dřevěné píšťaly už bohužel byly v takovém stavu, že nebylo možné je zachovat, takže ty musely být vyrobeny nebo vlastně alespoň z části nahrazeny, aspoň jejich čela. A úplně nové jsou měchy. Tady byly nepůvodní měchy, které vznikly zhruba v období mezi válkami a byly vlastně už v takovém stavu, že by potřebovaly zásadní rekonstrukci a vlastně při prohlídce celého nástroje varhanáři zjistili, že v té konstrukci těch měchů se nachází původní části těch měchů, takže oni ty původní části doplnili a přišlo se na to, že vlastně tady fungovaly 3 měchy, takže ty 3 měchy se vlastně vyrobili jako replika a vlastně v současné době se už intonuje, ladí.
1: Dobré zprávy z Lišova. Petře, čím jsou ty varhany tak cenné?
2: Ty varhany pocházejí z roku 1865, takže nejsou úplně jakoby jedny z nejstarších tady na jihu Čech. Byly dokončené rok po dobudování kostela svatého Václava. Ale zajímavé je, že oni pocházejí z dílny Františka Svítila staršího z Nového Města na Moravě. Je to jeden z jeho posledních a největších nástrojů. Na jihu Čech se dochovalo docela dost nástrojů po jeho synovi, ale v našem regionu je to jediný nástroj Františka Svítila staršího. A Jiří Hanzal mi už na varhany taky dokonce zahrál krátkou improvizaci, tak my vám teď pustíme krátkou ukázku, abyste slyšeli, jak teď po obnově znějí.

0: Zní opravdu jako nové, Petře. Na obnovu Varhan vznikl už před 6 lety transparentní účet. Můžou lidé stále přispívat?
1: Ano, ta sbírka pokračuje. Díky nadačnímu fondu už se podařilo vybrat přes 1,5 milionu korun od dárců a zbytek nákladů na opravu pokrylo město Lišov. Lidi ale můžou dál přispívat, peníze pak půjdou, jak mi řekl Jiří Hanzel, na pozdější údržbu a případné následné opravy. Víc informací o účtu a o varhanech je na webu www.lišovskevarhany.cz.
0: Na opravu varhan v kostele svatého Václava v Lišově se jel dnes podívat náš regionální stopař Petr Kubát, který právě teď pověděl podrobnosti přímo v našem vysílání. Petře, díky moc za to a šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Krásný den.
0: No a jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Teď krátce před 10:45. Pro vás máme písničku Celine Dion, potom třeba taky My 21 a mnoho dalšího.
2: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a teď další aktuální téma. Při zalévání zahrady nezáleží jen na množství vody, ale taky na tom, kdy je rostlinám dopřejete. Babské rady vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřinášejí stejné výsledky. To vše se dozvíte hned po písnice od skupiny MIG21.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Pražské rady.
1: Proč hraje při zalévání zahrady roli na časování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5 a 7 hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Kdybych mluvil v hokejové terminologii, milí posluchači, tak řeknu, že 2/3 dnešního jihočeského dopoledne už jsou za námi. V 11 hodin přijdou na řadu další zprávy v režii kolegy Lukáše Pelikána. No a proč ta hokejová terminologie? Protože hned po zprávách nabídneme rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem, hokejovým trenérem a bývalým útočníkem Robertem Petrovickým, který je novým koučem českobudějovického Motoru. Popovídáme si nejen o jeho aktuální působišti, ale třeba i o největším dosavadním úspěchu slovenského hokeje, tím byl v roce 2002 zisk titulu mistrů světa, a u kterého taky Robert Petrovický byl. Přeji vám příjemný poslech a taky krásné úterý 11. srpna. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Havelka uhelné skaly, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Skupina ČEZ v prvním pololetí vydělala přes 18 miliard korun, zvýšila taky celoroční odhad čistého zisku. Zemědělci na jihu Čech sklidili téměř veškeré obiloviny i řepku. Hudební festival Třeboňská letní setkávání přivítá muzikanty i veřejnost. Na jihu Čech očekávejte slunečno s letními teplotami kolem 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard. To je o 20% míní než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
2: Skupina ČEZ podle Kříže taky zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 109 až 114 miliardami korun a očištění čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard, tedy o miliardu víc, než ČEZ předpokládal ještě na jaře. Žně letos se skončí rekordně brzy. Zemědělci na jihu Čech už sklidili asi 95% obilí a 98% řepky. Loni touto dobou byla posečená pouhá polovina obilných klasů a necelých 70% řepky. Letošní úrodu výrazně poznamenalo dlouhotrvající sucho. Podepsalo se nejen na množství, ale taky na kvalitě sklizeného zrna. Ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná řekla, že výnosy u obilí klesly podle odhadu o 20%. Obilí má navíc zvýšený obsah dusíkatých látek. To může pro zemědělce představovat komplikaci v následném zpracování. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejmín 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo taky hlavní město Kyjev. Začíná 14. ročník třeboňských letních setkávání. Až do neděle nabídne koncerty pro veřejnost, hudební semináře a workshopy. Informace o nabízených oborech pro hudebníky doplní lektor Ladislav Horák.
5: Od samého začátku máme nástroje hoboj, hra na kytaru, na čelo a akordeon. Nicméně, letos jsme se odhodlali přijmout ještě dva obory. Je stále populárnější hru na violu a otevíráme kromě violy i nově obor zpěv. Sport.
2: Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil devátý. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále mítinku v Birminghamu postoupili dálkař Mindlschmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhů trati 100 metrů překážek.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno, k večeru se vyjasní. Teploty vystoupí maximálně na 26 až 29 stupňů, na horách budou kolem 24. Fouká mírný severní nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody teď hlášené nemáme. Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Důvodem je rozšiřování silnice. Práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Jako hráč třikrát startoval na olympiádě, pětkrát na světovém šampionátu, přičemž v roce 2002 se podílel na největším dosavadním úspěchu samostatného slovenského hokeje, tedy zisku poháru pro mistry světa. A velmi bohatý je i výčet jeho dosavadních trenérských štací. Tou nejnovější je pro Roberta Petrovického působení v pozici hlavního kouče hokejistů Motoru České Budějovice. S jakými ambicemi tým vstupuje do nové sezóny, tak nejen na to se budu Roberta Petrovického ptát už za chvíli. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Bývalý hokejový útočník, nyní trenér a v současnosti hlavní kouč českobudějovického Motoru Robert Petrovický je naším dnešním hostem. Vítejte v našem studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den, prajem všetkým.
1: Já moc děkuju, že jste si udělal čas v takto náročném období pro vás, protože českobudějovický Motor vstupuje vlastně do závěrečné fáze té přípravy před novou sezónou. My náš dnešní rozhovor přetáčíme v době, kdy máte těsně před prvním přípravným zápasem. Vy jste letos na jaře převzal střídačku Motoru po tříletém angažmá Ladislava Čiháka. Už jste si zvykl na jich Čech? Jak se vám tu líbí?
2: Samozřejmě velmi se mi tu páčí. Tým, že mal som tu možnosť už v lete sem prísť a stráviť s chlapcami celú letnú prípravu, aspoň s tými, čo zostali, čo trénovali spoločne, bola spoločná letná príprava, takže skvelo, spoznával som chlapcov, spoznávali sme všetci, pretože to je ten presne to obdobie, keď sa spoznávame, keď prídu noví trenéri, hráči, a je ten čas nielen tréneri s hráčmi, ale celkovo aj s tréningovým programom, tak, aby sme sa dobre pripravili na tú novú sezónu.
1: A našiel ste třeba tady na jihu Čech vyžití pro nejaké vaše koničky, záliby a tak dále?
2: Tak určite áno, pokiaľ bol ten voľný čas, tak s pani manželkou sme vyšli na kolech, projezdili sme to troška. Bol na to čas a priestor, ale verím tomu, že ešte nejaký si nájdeme.
1: Je to vůbec poprvé ve vaší kariéře, co jste součástí té místní hokejové organizace, ale jako hráč i trenér už jste sem samozřejmě v minulosti jezdil, byl jste tu mnohokrát. Jak jste na Motor nahlížel jako na svého soupeře, ať už jako hráč nebo jako trenér? Jaký to byl vlastně soupeř?
2: Tu hráckú dobu, tú kariéru ja už som tak myslím trošku uzavrel, ale ako tréner, či už ako asistent, alebo ako hlavný tréner, vieme, že to je skvelé miesto pre hokej. Každé to mužstvo, samozrejme aj Budějovice mali vždy silné mužstvo, ale s tým, že hrá sa tu ťažko, hralo sa tu, teraz to verím tomu, že sa nám bude ľahšie hrať ako domáci trenér, s tým, že skvelí fanúšikovia, je tu skvelá podpora fanúšikov, takže to je veľmi dôležité a verím tomu, že budú stať na tej našej strane a že nás budú povzbudzovať a hnať dopredu, aby sme mali tú podporu od nich.
1: Na ty fanoušky jsem se chtěl právě taky zeptat, protože od mnohých hráčů vím, že je tady opravdu velmi jaksi bohatá fanouškovská kulisa, vždycky skvělá atmosféra na tom ledě. Tak je to třeba i pro trenéra, když se budeme bavit o vaší trenérské kariéře, když jste sem jezdil jako trenér Olomouce, bylo to pro vás něčím speciální nebo ta atmosféra? Protože když jsem se bavil s těmi hráči, někteří říkali, jsme byli třeba i nervózní z toho, když jsme věděli, jaký kotel tu je, jak tu lidi fandí a tak dále.
2: V tom zápase to je trošku iné. Ja som tu prichádzal ako super. V podstate som sa skôr sústredil na ten svoj tým. Vedeli sme, že ideme do ťažkého prostredia, ale teraz je to obrácené a verím presne tak, jak som spomenul, že nájdeme samozrejme tými našimi výkonmi a prístupom a úrovňou hry vzájomný vzťah, aby boli tí fanúšikovia stále silní a stále pri nás a verím tomu, že nám pomôžu a potrebujeme toho šiestého hráča na ľade a to je strašne dôležité.
1: No když jsem zmínil tu Olomouc, tak to je vaše předchozí tedy angažmá, minulou sezónu se tam působil jako hlavní trenér a jestli je něčím hodně specifický tamní zimní stadion, tak je to tím, že tam opravdu zima a to vlastně celoročně, tak v tomhletom ohledu je to trochu přilepšení možná pro vás v tom místním zimním stadionu, protože tady zdaleka taková zima jako v Olomouci není.
2: Zimný stadion v Olomouci, jasné, tam počas tej sezóny sa tam ochladí trošku, ale ako hovorím, stále je to hokej, podmienky sú niekedy veľmi ťažké, ale verím tomu, že to naše prostredie bude v tomto silnejšie a je to všetko o tej hre. A keď sa nám bude dariť, tak verím tomu, že nám tam bude dobre teplo.
1: Jak se každopádně v uvozovkách upekl ten váš příchod do Českých Budějovic? Vím, že v tom samozřejmě klíčovou roli sehrál Václav Nedorost, jakožto nový sportovní manažer, ale jak se to všechno seběhlo?
2: Začali jsme komunikovat, oslovili ma s tím, že by mali záujem. Jasné, byly tam prvé stretávky, vypočuli jsme si vzájemné, samozřejmě prvou vizi od vedení Motoru a s Vencou jsme komunikovali. Ja si myslím dosť intenzívne potom a s tým, že sme sa potom dohodli na spolupráci, pretože tá vízia je rovnaká a verím tomu, že to tak bude pokračovať a že si navzájom pomôžeme a presuneme to na našich chlapcov, ktorých už sme teraz v tej príprave a tým, že aby sme všetci spoločne chceme mať veľmi, veľmi dobré mužstvo, silné a tým, že rozbiehame tú sezónu teraz na lade, tak verím tomu, že vkročíme tou správnou nohou do tej sezóny.
1: Měl jste případně třeba více nabídek? Zvažoval jste, jestli zůstat třeba i v České republice? Byla to pro vás priorita jako Česká extraliga? Nebo jste třeba měl i nabídky od jinud ze zahraničí?
2: No tak ta komunikácia začala trošku skôr. A tak potom už jsme to neriešili, protože jsme se prostě dohodli o nadviazaní té nové spolupráce a tak to v podstatě, tak se to stalo.
1: Vím, že by to měla být samozřejmě otázka spíš na vedení mužstva nebo právě na zmíněného sportovního manažera Václava Nedorosta, ale s jakými ambicemi motor pod vaším vedením vstupuje do té nové sezóny?
2: Já to berem z takového svojho pohledu. My jsme se, když jsme začali letnou přípravu, soustředili jsme se na letnou přípravu. No, teraz jsme začali na lade. Soustředíme se na věci, aby jsme se dobře připravili, takže berem to zo dňa na deň. No, ako z tréningu na druhý deň, prvý zápas prípravný, samozrejme máme čas a priestor na to sa dobre pripraviť. Vieme, že začíname potom v septembri ten prvý zápas ligový, takže dostatočne množstvo tréningov a zápasov na tú prípravu a ambície. Chceme hrať hokej, ktorý bude baviť samozrejme ľudí, chceme hrať agresívne pri forčeku a chceme korčulovať veľmi priamočiaro do brány so zabezpečenou obranou.
1: Říká Robert Petrovický, hlavní trenér motoru České Budějovice, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Roberte, vy máte v týmu momentálně 5 cizinců, pokud počítám dobře. Nepočítám teda samozřejmě Roberta Lantošiho, který je ze Slovenska, ale jinak máte v týmu 2 Švédy, 1 Dána a 1 Kanaděna a taky 1 Lotyše. Vy sám jste jako hráč působil v zámoří, v cizině obecně, takže angličtinu ovládáte skvěle. Je to tedy i jazyk angličtina, kterým se momentálně komunikuje v té vaší kabině?
2: Je to jeden z těch jazyků, samozřejmě třeba tu prípravu nastavit tak, aby všetci tomu rozumeli. Takže máme to dvojazyčné, my som to trojazyčné niekedy. Samozrejme, pretože aj tá moja reč je trošku iná, ale myslím, že chlapci to vnímajú veľmi dobre, takže sa to hnedka prekladá do tej angličtiny a je to také vzájemné. Je to také vzájemné, že chlapci, tí, čo sa aj učia tým hokejovým slangom, počujú to v angličtine a naopak samozrejme tí cudzinci sa môžu naučiť niečo potom v češtine. Takže super, zatiaľ to funguje a verím tomu, že to tak bude pokračovať, pretože to je strašne dôležité, aby ten výklad a potom tá komunikácia bola na dobrej úrovni.
1: Tak když sme zmínili toho Dána, tím je Nick Ulesen, samozrejme to je taková národní hvězda v českobudějovickém týmu, ten už tady začíná svoji třetí sezónu, pokud počítám dobře, tak ten už možná pár těch českých slovíček pochytil, tak o to je to možná jednodušší. Jste spíš v kabině ten v úzovkách generál, který je přísný na hráče, rozdává rozkazy, nebo se snažíte být pro ty vaše svěřence spíš především takový, řekněme, kamarád, parťák, nebo něco mezi?
2: Sám seba je veľmi ťažko ohodnotiť. Myslím, že som trenér, ktorý dokáže veľmi komunikovať, o hokeji sa baviť s tým, že samozrejme niekedy treba pritvrdiť, niekedy treba zvolniť a hlavne o tom je, aby tam bola tá vzájomný rešpekt, tá komunikácia. To je strašne dôležité. A jasné, že príde obdobie, niekedy sa môže stať, že nejde podľa tých našich plánov a tam treba zvážiť, ako osloviť to mužstvo, ako si pomôcť a skôr sme na tom, aby sme pracovali spoločne na tom, ako sa z nejakej krize dostať. A keď sa bude dariť, tak samozrejme, že zostať pri tom a držať ten level tých úspešných dní, úspešných zápasov.
1: My sa samozrejme v průběhu našeho dnešního rozhovoru dostaneme i k vaší hráčské kariéře, protože ta je nesmírně bohatá, ale v době, kdy vy jste hrál vlastně hokej nebo jste začínal s hokejem na té vrcholové úrovni, pokud se nepletu, tak třeba jste neměli úplně k dispozici nějaké kondiční kouče nebo nějakou bohatší kondiční přípravu, bylo to prostě na jiné úrovni než v dnešní době. Jak moc se to posunulo třeba za tu dobu, kdy vy jste začínal až do té dnešní doby?
2: Musím povedať, že to je úplne iné, čo sa týka pripravenosti hráčov. Kedysi v tej staršej dobe v podstate sme mali spoločné tréningy v letnej príprave. Bolo to nesmierne ťažké tým, že sa trénovalo 7, 5, 6, 7 hodín denne, čo sa týka dvojfázovo, samozrejme aj s tou rozcvičkou. No a príprava na lade bola skôr predĺžená. Teraz sú tie tréningy kratšie, ale samozrejme majú zmysel, majú troška takú inú intenzitu, tiež vysokú, ale už to je také rýchlejšie, je to v takej rýchlosti, takže porovnáva sa to úplne inak, je to ťažko porovnateľné, pretože ten hokej sa mení, každý ten hráč potrebuje teraz sa pripraviť tým spôsobom, aký mu najviac vyhovuje, ale je to skôr na tej individuálnej, ako k tomu pristúpi, a teraz každý ten hráč musí byť 100% pripravený na tento rýchly štýl hokeja.
1: Ja som zároveň zaznamenal skrz sociální sítě, že někteří hráči Českých Budějovic podstoupili vlastně během té pauzy mezi sezónami nějaký individuální trénink, konkrétně u Jakuba Valského, což je útočník hokejový, který tady hrál taky ještě naposled minulé sezóně. Nyní je hlavně příslušníkem prvoligového tábora, ale je to hráč, který má vlastně svoji školu nějakých hokejových dovedností, odborně řečeno vlastně to skills coach. Je to třeba hodně znát na těch hráčích, nebo případně jak na to nahlížíte? Protože vím, že někteří trenéři, alespoň co jsem tak zaznamenal, nemají úplně rádi, když třeba ti hráči podstupují nějaký dovednostní trénink někde úplně jinde, pod vedením někoho úplně jiného.
2: Mimo tu sezónu, to je individuálne, niektorí hráči úplne vypnú od toho ledu, niektorí hráči majú takto skúsenosti s tými skill coachami alebo s bývalými hráčmi, alebo ten, kto to riadí, a ja som za, ako s tým, že samozrejme nepreháňať tom, niektorí chalani chodili raz do týždňa, niektorí chlapci dvakrát do týždňa, záleží, ako to mali nastavené, a je to stále, aby z toho nevypadli, ale stále tam je tá pripravenosť na suchu veľmi dôležitá mimo ľadu. Mali sme my konkrétne tú 9 týždňovú prípravu, ktorá bola nesmierne ťažká, s tým, že samozrejme, že to chlapci spájali aj s tým ledem, a úplne v kľude som za to. Verím tomu, že si niečo prinesli tak, aby boli rozbehnutí do tej sezóny na ten let.
1: Zároveň vím, že mnozí hráči třeba říkají, že úplne tu letní přípravu rádi nemají, protože to je opravdu dřina, hodně velká makačka. Tak možná se nabízí otázka, jak moc náročné je to pro toho trenéra udržet třeba právě tu hlavu těch hráčů koncentrovanou na tu přípravu, na to, že musí nabrat tu sílu, že musí nabrat tu rychlost a tak dále.
2: Tak určite to má nejaké fázy, teraz to už skôr preberajú, už to je také modernejšie, kondiční trenéri, ktorí sú v tom zabehnutí, poznajú tých chlapcov, vedia od koho, takže buď to je do skupín alebo proste do tých kategórií rôznych, tak aby to nastavili tak, aby poprvé tá letná príprava niečo tomu dala, samozrejme veľa prepotených tričiek, patrí to k tomu, nepríjemných, ale aj to, aby nabrali tú hrubú silu, kondičku, samozrejme rýchlosť v závere, aby hneď naskočili na ten lad do tej prípravy na lade.
1: To, co fanoušky určite asi nejvíc zajímá, je, jestli chystáte nejak do začátku extraligové sezóny ešte posíliť váš kádr, prípadne na jakých postech. Môžete to prozradiť posluchačom?
2: Samozrejme, že môžem. Tajomstvo to nie je. Máme v útoku teraz výber hráčov, je tam dobrá konkurencia, ale chceme doplniť ešte do obranných radov jedného alebo dvoch obrancov.
1: Řekněme, že ozdobou toho nadcházejícího ročníku nejvyšší domácí hokejové soutěže bude určitě návrat několika špičkových českých hráčů ze zahraničí na mátku. David Tomášek, Matěj Stránský, Tomáš Nosek, to mluvíme jenom o hráčích z Pardubic, třeba taky Daniel Voženílek. Mě zajímá, jak kvalitní soutěží v tom evropském kontextu momentálně je podle vás česká extraliga. Ptám se vás na to i z toho důvodu, že jste nejen jako hráč, ale jako trenér působil třeba ve Švýcarsku a tamní nejvyšší ligu mnozí hokejoví odborníci označují za právě tu nejlepší evropskou soutěž. Tak jak si myslíte, že extraliga si stojí v současnosti?
2: Myslím, že v každé té lige, každá liga je troška něčím taká specifická, ale myslím, česká liga má velkou kvalitu, tým je to veľa skvělých hráčů, každé mužstvo posiluje v tých obdobiach, keď potrebujú posiliť, takže myslím, že kvalitatívne patrí samozrejme jedna z najlepších v Európe. Aj s príchodom hráčov, ktorí buď prichádzajú, alebo aj odchádzajú, ale či už sa posúvajú do NHL, alebo prichádzajú hráči, ktorí tu ešte tú ligu robia ešte viac kvalitnejšiu, takže každý súper bude ťažký. Ja sa na to pozerám aj tak z toho, že každý zápas je v podstate začína od prvých zápasov play-off.
1: Předpokládám, že už sa nemôžete dočkať, až Extraliga odstartuje.
2: Ale pôjdeme pekne pomalými krokmi. Začala tá príprava na lade, zajtra začíname prvý zápas prípravný, takže pomalými krokmi dopredu, aby sme to nasmerovali potom na ten prvý zápas. A samozrejme, tá myšlienka, ten prvý zápas ligový tam je, ale do toho je ešte strašne daleko, ale chceme sa dobre pripraviť.
1: Robert Petrovický, hlavní trenér motoru České Budějovice, je naším dnešním hostem. Teď je čas na

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, stále je dnes se mnou ve studiu Robert Petrovický, toho času hlavní trenér motoru České Budějovice, ale taky bývalý velmi výborný útočník hokejový. Samozřejmě o té vaší skvělé aktivní hráčské kariéře se nelze nezmínit. Vy jste ten první svůj hráčský úspěch zaznamenal hned na začátku, když vám bylo 18 let, tak jste s Duklou Trenčín vybojovali titul pro mistra tehdy ještě Československé hokejové ligy. Vy jste tehdy v Trenčíně měli opravdu, to byl all-star tým, tedy doslova, protože kromě vás tam byli třeba Žigmund Pálfy, taky Robert Švehla, Branislav Jánoš, Miloš Holaň, Lubomír Sekeráš, nebo třeba i Jaroslav Modrý, shodou okolností bývalý trenér Českých Budějovic. Jaké to je pro hokejistu na začátku kariéry vyhrát titul, ještě tehdy vlastně federální ligy, navíc po boku takových osobností, jak jsem zmiňoval, vám bylo 18 let, vy jste byl tehdy ještě mladý kluk, opravdu.
2: No. Bolo to strašne dávno, poprvé, a krásne spomienky. Tým, že sme dostali šancu, tým mladší, teda boli tam skvelí hokejisti, niektorí ste spomenul, ale všetci tí starší hráči, čo tam boli aj na vojne, a myslím, Radek Toupal, tam bol Čenda Pucha, takisto ešte len pripomeniem domácich, ktorí nám dali tú skvelú školu, ale bolo to o tom, že sme my ako mladší hráči mali tú kvalitu na to, aby sme sa mohli uplatniť a tým, že nás viedli tí starší hráči k tomu, tak sa to mužstvo osvelilo a ten hokej bol taký ofenzívnejší v tej dobe a my sme ten štýl hrali a bol to skvelé, skvelý začiatok, rozbeh do tej kariéry, do tej väčšej kariéry by som to tak nazval, ale jak hovorím, bolo to strašne, strašne dávno, ale

0: krásne spomienky na každého jedného spoluhráča a na tie zápasy, ktoré sme odohrali až potom. Samozrejme, titul je vždycky krásna vec a tým, jak to tam žilo, takže to sa z tej hlavy samozrejme nevymaže.
1: Po tom, co jste s Trenčínem získali ten zmíněný titul, tak vy jste odešel do Zámoří. V NHL jste odehrál přes 200 utkání, dalších více než 400 utkání jste odehrál na farmě. A vy jste právě během té své zámořské kariéry taky docela pendloval mezi vlastně tím prvním týmem NHL a farmou. Jak moc je to pro hráče náročné psychicky, kdy vlastně nevíte, jestli máte pevné místo v tom týmu nebo nemáte?
0: Je to súčasť tej kariéry. Jasné, že v tej dobe som odišiel, myslím, dosť mladý. Nehovorím, že neskúsený, ale proste tá možnosť sa vrátiť naspäť sa troška limitovala určitými vecami. A samozrejme, to presvedčenie v tej NHL nebolo jednoduché. Tedy ten štýl hokeja bol trošku iný a tá šanca bola taká vlnivá. Ale musím povedať, že som tomu dal všetko. Bola to skvelá skúsenosť, skvelé, že som si tú ligu mohol zahrať a byť súčasťou mužstiev a spoluhráčov. A samozrejme potom bol posun do tej Európy a tá kariéra sa predĺžovala na, myslím, že 24 rokov hokejovej kariéry. Presne neviem, ako hovorím, tú kariéru hrácku som uzavrel, tak a myslím, že to bol skvelá, skvelá jazda so všetkými skúsenostiami, so spoluhráčmi, protihráčmi, takže skvelé, ale to už je vážne história.
1: Mně přijde zajímavé, že vy jste v tom Zámoří strávil asi 8 nebo 9 let, právě chvíli v tom prvním týmu na farmě. Dnes ti hráči, třeba z Česka, kteří jdou zkusit tu svoji šanci do NHL, tak na té farmě vydrží třeba 3-4 roky a pak se hned vrací vlastně do Evropy, z pravidla třeba do Česka. V tom je to asi hodně jiné. Myslíte si, že třeba dnes nemají ti hráči už tolik, řekněme, ani ne tak sílu, jako spíš potřebu opravdu zabojovat čím dál tím víc o to místo?
0: Ono to je nesmírně těžké, to je velmi těžká otázka. V té době, jasně, ten hráč, alebo jak jsme byli, tak jsme byli mladí, chceli jsme se presadit, ale ono to je stejné. Teraz je to v podstatě rovnaké, ty chlapci jsou, ale určitě někdy prejde tá, pokiaľ tá šanca nepríde alebo sa nevybojuje, ono to je velmi, a chce ten hokejista, chce hrať. A keď sa nepresadí úplne do toho prvého týmu, nie je jednoduché sa tam dostať. Ešte ťažšie je možno zotrvať v tej lige, najlepšej teda v NHL, a potom sa samozrejme presadiť. Myslím, že každý to v sebe má, chlapci to v sebe majú, ale tá šanca, ten hokej je veľmi globálny, je strašne veľa hráčov a nie je to jednoduché sa dostať do silného týmu plné hviezdami, jasné, do takého štýlu hokeju každý. Teraz už to je, už všetky, je to, tých miest je veľmi málo a hráčov je veľa niekedy. Ale verím tomu, že každý to v sebe má, ale chce hrať hokej a pokiaľ tú šancu nedostane alebo si ju nevybojuje, tak potom rieši a rozhoduje sa medzi inými alternatívami.
1: Ono sa to hodne ukazuje i na tom, že Čechů a vlastne i Slováků v NHL ubýva neustále. Každou sezónou je tam míň a míň hráčů. Proč si myslíte, že práve třeba pro ty mladé, mladší hráče ze středu Evropy je stále těžší se v té, jak ste zmiňoval, nejlepší lize hokejové světa prosadiť?
0: Je to veľmi ťažká otázka. V dnešnej dobe si myslím, že ten hráč dozrieva až v tom veku 23-24 rokov. Samozrejme sú výnimky, neberte ma úplne za slovo, sú výnimky, ktoré sa nám dostanú hnedka, sú to hotoví hráči, ale je to väčšie percento toho komplexnejšieho hráča, keď už je vo veku 23-24 rokov, keď už buď si prešiel univerzitou alebo ligou v Európe alebo aj tou farmou a tam ten hráč úplne dozrie aj mentálne, aj silovo a proste aj tým prístupom a stane sa z neho taký komplexnejší hokejista. A nie je to jednoduché. Tá liga má veľa kvalitných hráčov a celý svet už teraz sa upiera, samozrejme, je to stále najlepšia liga na svete a ten počet hráčov, tých miest istých je veľmi málo. Takže presadiť sa nie je jednoduché a každému, kto to pôjde skúsiť alebo kto si myslí, že je na to pripravený, tak mu prajem, samozrejme, či to je Čech, či to je Slovák, každý hráč, ktorého buď prešiel spoločnými cestami ako tréner alebo ako hráč, aby sa presadil, aby mu to vyšlo a nech sa dostane do toho svojho sna, do toho, aby sa dostal do tej najlepšej ligy sveta.
1: Ja už som tady v úvodu samozrejme zmiňoval, že vy ste ako hráč byl taky u dosud největšího hokejového úspěchu Slovenska, tedy zisk poháru pro mistra světa v roce 2002, bylo to ve Švédsku. Vlastně já jsem teď nedávno koukal na některé ty zápasy. On ten titul se pro vás narodil úplně lehce. Ve skupině tam byly nějaké prohry, pak jak v té základní, tak v té osmifinálové. Ale třeba ten zápas ve čtvrtfinále s Kanadou, jak se vždycky říká, čtvrtfinále, to je takový zlomový zápas, tak tam jste prohrávali ve druhé třetině 0-2. A pak Petr Bondra v poslední sekundě té druhé třetiny vlastně snížil na 1-2 a potom ve třetí třetině najednou do toho zápasu naskočilo úplně jiné mužstvo a vy jste během 5 minut ten zápas otočili na 3-2, což byl i konečný výsledek. Co se tehdy stalo v té kabině mezi druhou a třetí třetinou?
0: Já, tak to už...
1: už je to dlouho, tady pravda.
0: Je to dávno a... To hokejový turnaj, tam to záleží na tom momente vždycky a to bol možná ten moment, kde vyskočil ten strelec, ktorý ten gól dal, vieme, o koho sa jedná. Peťo Bondra to tam trafil a samozrejme tí, čo mali pracovať, pracovali, tí, čo mali dávať góly, golman chytil, urobil nejaké zákroky a tam sa ten moment otočí, či už je to v tom štvrťfinále alebo v nejakom zápase, ten moment toho turnajového spôsobu je veľmi dôležitý a nám to vtedy vyšlo a potom sme postupovali, začalo to veľmi pozitívnym smerom, až to došlo teda k tomu titulu, čo bolo skvelé a bol to skvelý zážitok a skvelá skúsenosť a samozřejmě tomu patří i ty obrovské oslavy.
1: Já jsem dohledal ještě jednu takovou pikantní historku z vaší reprezentační kariéry, protože vy jste poslední mistrovství světa odehrál v Halifaxu v Kanadě v roce 2008, poté jste skončil vlastně s reprezentační kariérou. Ten turnaj byl pro vás zajímavý mimo jiné tedy i tím, že vám údajně snad váš spoluhráč Lubo Višňovský na tom předposledním utkání vám nalil do láhve nějaký záhadný lektvar, kvůli kterému jste potom musel odstoupit snad ze zápasu. Tak co přesně se tam stalo tehdy?
0: Zajímavá zkušenost to bylo před zápasem, na to si velmi dobře pamatám, protože jsme si to připomenuli. Byl tam nějaký drink, co si Lubo dával vždycky před zápasem a mně se páčila například ta barva. Tak si hovorím, že to skúsim, pretože ja som také veci nejaké nepoužíval, tak som si to dal. No a samozrejme niekedy v priebehu tej prvej tretiny po strelenom gole som dostal takú alergiu, asi na to pravdepodobne, to nie je potvrdené, ale tým, že som musel na tú chvíľku z toho zápasu odstúpiť, ale ten na ďalší deň už som bol pripravený.
1: Když sme sa tady bavili o té trenéřině i o té aktivní hráčské kariéře, tak sa vás zeptám na poslední otázku. Co je po všech těch stránkách náročnější? Být hráč nebo být trenér? Kdy se člověk odstne podle vás pod větším tlakem?
0: Vždycky doporučujem, tak ako to bolo mne povedané, hraj, pokiaľ môžeš ako hráč. No, trenérčina to je úplne o niečom inom. Hráči samozrejme sa vyvíjaš od tých detských časov, cez mládež, cez dorostenecké časy, cez juniorky, až potom k dospelému hokeju. A potom záleží samozrejme, ako ti tá kariéra, či už zdravotne, alebo ako ti ide. Ale byť trenérom, samozrejme, to je úplne o niečom inom. Máš na starosť nejaké veci, musíš pripraviť. V podstate to je od rána do večera, 7 dní v týždni, ale väčšinou hráčov doporučím, hrajte pokiaľ môžete a pokiaľ sa rozhodne ísť na trénersku, jasné, každý ten hráč je pod tlakom, ako hráč musí sa na to zvyknúť a tréneri sú pod tlakom, samozrejme, sú v tom strede od vedenia pod tlakom, aby mali tú prípravu pre to mužstvo čo najlepšiu, aby dokázali pripraviť to mužstvo čo najlepšie, ako je to možné.
1: Hezký závěr našeho dnešního rozhovoru. Robert Petrovický, nový trenér Českých Budějovic, konkrétně Motorou, byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Moc díky ještě jednou za váš čas, že jste si udělal čas při té náročné přípravě na novou sezónu na tenhle rozhovor. No a hlavně, ať se daří v té nadcházející sezóně nejen vám, ale i celému týmu. Naslyšenou.
0: Děkujeme velmi pěkně a prajem pěkný den všem posluchačům rádia.
1: Já vám přeji krásný den, milí posluchači, a děkuji za to, že nás posloucháte. Zůstaňte ještě u svých přijímačů, protože za chvíli nabídneme tradiční rozhlasový sloupek. Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje hezký den.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: I v úterý 11. srpna pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o něčem, co dnešní mladí lidé vůbec neznají. Říkalo se tomu telefonní karta. Slovo má Ivan Mls. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Při nedávném domácím úklidu jsem na dně jednoho šuplíku našel dvě nepoužité telefonní karty, ještě zabalené v celofánu. Vyhodit je či nevyhodit? That is the question, řekl jsem si s Hamletem a pak je zase uložil na dno. Třeba časem získají nějakou cenu. Nesnad, že bych očekával návrat po uličních telefonních automatů a časů, kdy bylo úplně normální nebýt v kteroukoliv denní i noční hodinu okamžitě k zastižení. Ale třeba se z takové telefonní karty může ještě vyvinout cenný sběratelský předmět. V téhle souvislosti mě napadlo, jaký sáhodlouhý skok udělali v posledních letech telekomunikační technologie. Vždyť teprve před 30 lety, v roce 1996, u nás Eurotel spustil mobilní síť GSM. Do té doby, pokud si chtěl člověk jen tak z ulice, přesněji řečeno z telefonní budky zavolat, musel mít v kapse právě onu předplacenou telefonní kartu, popřípadě hrst drobných. A pan Alexander Graham Bell, který si před 150 lety v roce 1876 podal v Americe patentovou přihlášku na telefon, by se taky nestačil divit, kam až se jeho původní nápad rozvinul. Na druhou stranu, možná se budou divit, nebo se už divit začínají příslušníci dnešní mladé generace, pro kterou je samozřejmé nosit v kapse telekomunikační zařízení, jehož výkon mnohonásobně přesahuje parametry počítače, který na palubě Apollo 11 řídil let astronautů k měsíci. S pojmy jako meziměsto, telefonní hovorna, spojovatelka, volání na účet volaného, objednaný hovor či vytáčení čísla se mladí lidé mohou setkat už jen ve starých filmech a knihách. Ovšem mohou i trochu závidět svým dědečkům a babičkám, kteří a které tenhle překotný technologický pokrok od drátu k bezdrátí zažili na vlastní kůži. Tahle starší generace totiž dokázala něco, co současníci bez rozdílu věku se svými smartfony nezvládnou. Naťukat úplně poslepu SMSku na tlačítkovém mobilu. Samozřejmě. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dnešní poledne za chvíli ohlásí zvon Jan Nepomucký z věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Budislavi na Táborsku. Zvon z roku 1934 zní v hlavním tónu Dis 2. Má průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Odlil ho českobudějovický zvonař Rudolf Perner mladší ve své dílně v Suchém Vrbném. Zvon byl posvěcen a zavěšen 27. května roku 1934.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé v Boršově nad Vltavou upozorňují na zhoršení dopravy se stavbou haly pro Amazon. Písek plánuje kontokorentní úvěr pro případ zpoždění dotačních plateb. Vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné ročníky. Zítra bude pokračovat slunečné počasí s teplotami kolem 27 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Budoucnost stavby haly pro Amazon včera řešili zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Debaty se vedle nich zúčastnili zástupci sousedních obcí a investora stavby. Místní obyvatelé očekávají hlavně zhoršení dopravní situace v Boršově a okolí.
2: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
3: Vysvětluje obyvatelka obce Eva Horáková. Zástupci developera na jednání přislíbili obci několik měsíců na rozhodnutí. To uvítala nezávislá starostka Romana Rýcová.
4: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
3: Později ale zástupci investora v SMS zprávě uvedli, že chtějí mít jasno do konce měsíce. Pokud vedení obce záměr odmítne, otevírá se místo něho podle územního plánu možnost stavby 4 jiných výrobních hal. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Písek připravuje možnost krátkodobě si půjčit až 80 milionů korun. Peníze by město využilo v případě zpoždění platby dotací, informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová. Dotace město dostalo na významné investice. Pokud by finance dorazily později, radnice by využila úvěr k zaplacení faktur. O návrhu budou rozhodovat zastupitelé na srpnovém jednání. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně víc uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moct v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů, tedy asi o 5 tisíc míň než letos. Ministerstvo školství přitom navrhovalo na vzdělávání na vysokých školách 4 miliardy korun navíc. Teď situaci nekomentuje, o konečné podobě rozpočtu se teprve rozhodne. V maďarské jaderné elektrárně Paks už je v plném provozu druhá turbína, informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. V posledních dnech vody mírně přibylo, zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Elektrárna je klíčová pro zásobování Maďarska, obvykle zajišťuje skoro polovinu domácí produkce.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno, k večeru se vyjasní, teploty vystoupí maximálně na 26 až 29 stupňů, na horách budou kolem 24. Fouká mírný severní nebo severovýchodní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů. Ve středu bude většinou jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách kolem 23. Vítr bude slabý severovýchodní, zátěž se zvýší na dvojku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila v Blatné v Pivovarské ulici a kolony vás kvůli stavebním pracím čekají například na hlavním tahu Střeboně do Halámek v Majdaleně nebo za Horní Planou na Českokrumlovsku směrem do Perneku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Milí přátelé, přeji vám pohodový čas po 12. Vítejte u písniček pro radost s datem 11. srpna. Dnes, jak vidím, v kalendáři před sebou svátek slaví Zuzana. Nezapomeňte na ty své. A než se pustíme do čtení a vyhrávání, dovolte na úvod tři pozvánky. Pokud můžete, poznamenejte si. První pozvánka je na festival dechových hudeb do Lomnice nad Lužnicí, který se koná tuto sobotu 15. srpna. Festival na Farské louce začíná v 11 hodin a v programu se můžete těšit na řečickou kapelu Uhlavanku, Šumavskou osmičku Babouky, Budvarku a Božejáky. Druhá pozvánka je na Babouky. Babouci zahrají v sobotu 15. srpna od 18 hodin v Borkovicích. A do třetice je pozvánka na neděli. V neděli 16. srpna se přijeďte potěšit s pěknou českou dechovkou do Plané nad Lužnicí. Festival na Plánském ostrově začne ve 14 hodin a uslyšíte kapely Waldorfinku Ády Školky, Veselé muzikanty z Podkrušnohoří, řečickou kapelu Podkověnku a Keramičku. Tak a teď už vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Helena Pokutová-Hýnová. Budvarka dnes otevře písničky pro radost polkou s názvem Ten, kdo si zpívá. Ke jmeninám ji pošleme paní Zuzaně Jiráskové a paní Aleně Přibylové. Vážená redakce, k dnešnímu svátku přejeme naší milované Zuzance Jiráskové z Kinšperka hlavně hodně zdraví, štěstí a do dalších roků hodně spokojeného života. Je to přání od všech lázeňských kamarádů. Za všechny kamarády a kamarádky přání zasílají i s pěknou písničkou Tolarovi a Stejskalovi. Vážená redakce, prosím o písničku k svátku pro moji sestřenici paní Alenu Přibylovou z obce Lhotice. Zdraví, štěstí, spokojenost a radost celé rodiny přeje sestřenice Andulka s rodinou.

to hrála Budvarka. Naši další oslavenci milují baboucké písničky a jak se dovídám z dopisu, každý si přeje jinou. Na tom by zase až tak nic zvláštního nebylo, ale do našeho pořadu se bohužel tolik písniček nevejde, obzvlášť, když je jejich minutáž tak velká. Paní Marcela Kolaříková z obce Osek slaví kulatiny. Má milá Marcelko, hlavně hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší do dalších let ti přeje Standa a všichni kamarádi z domova. PS, moc a moc prosím, zahrajte paní Marcelce Kolaříkové písničku s názvem Červená růžičko od Babouku. 31 let se dožívá pan Petr Vondrášek z Dříteně. Moc zdravím redakci písniček pro radost, jakož i moderátory. Děkujeme. Moc ráda bych chtěla nechat zahrát mému kamarádovi Petru Vondráškovi k jeho narozeninám, pokud je to možné, písničku od Babouku Sokolíci. Vše nejlepší do dalších let, hlavně ale mnoho zdraví a mnoho všechno, co si přeje, přeje kamarádka Martina z Českých Budějovic. Tak jste to slyšeli, přátelé, máme tady červenou růžičku anebo sokolíky. Dáme tedy přednost dámě a červené růžičce. Hrají Babouci.

dohráli a dospívali Baboučci. A teď už zvuk poslechu pana Zdeňka Paďourka a pana Jana Smolena. Pro oba oslavence máme řečickou kapelu s hasičskou polkou. Sbor dobrovolných hasičů Svatava prosí o zahrání hezké hasičské písničky k narozeninám pro pana Zdeňka Paďourka ze Svatavy okrese Pelhřimov. Hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost přejí kamarádi hasiči. Pan Jan Smolen z Benešova nad Černou má také půlkulaté narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let přeje za obec Benešov nad Černou Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce.

byla řečická kapela. Paní Hana Dvořáková z Horní Pěny má u nás také pozdrav k narozeninám. K významnému životnímu jubileu vám paní Dvořáková přeji

To znělo tango s názvem Klokocký kostelíček, hrála keramička. A opět si pozveme Budvarku. Za okamžik nám zahraje rybářskou a věřím, že potěší i tyto oslavence. Včera 10. srpna oslavil 50 let pan Jaroslav Mikeš z Frimburka. Vše nejlepší a hodně rybářských úlovků přeje teta a strýc z Kozího vrchu. V obci Skály u Protivína se zastavíme u pana Václava Řehoře a předáme tento vzkaz. Vážený pane Řehoři, k významnému životnímu jubileu vám přejeme především pevné zdraví, spoustu lásky, štěstí, osobní spokojenosti a rodinné i životní pohody a spoustu radosti z celé velké rodiny. Za zastupitele obce Skály a občany gratuluje starostka Pavla Poláčková. Milá redakce, právě dnes v úterý 11. srpna oslavuje pan Václav Bláha, nejdéle působící muzikant v Budvarce, a to 54 let, své 75. narozeniny. Vše nejlepší, hodně radosti z muziky a hodně zdraví přeje celá Budvarka. Vážený pane Bláho, gratulace i od nás, všechno nejlepší a krásný narozeninový den.

Vedení obce v Brloze blahopřeje panu Janu Klementovi z Brloha k dnešním kulatým narozeninám a do dalších let vám, pane Klemente, přeje hodně zdraví, spokojenosti a prožití hezkých chvil v kruhu rodinném a přátel. V Sudoměřicích u Bechyně se už jistě na svoji oblíbenou polku od tábora až k nám těší pan František Stach. Pane Stachu, než zazní, poslechněte si blahopřání. Náš milý dědečku, posíláme písničku a přejeme hodně zdraví. 75 na krku, ať tě život stále baví. Všechno nejlepší přeje celá rodina.

Dohrála posádková hudba Tábor. Půlkulaté životní jubileum si dnes připomíná paní Jana Sochorová z Českého Krumlova. Paní Sochorová, poslechněte si blahopřání. Naše milá kamarádko Janičko, přejeme ti dnes touto cestou k narozeninám hodně životního elánu a lepší zdravíčko. Za celý tvůj plodný život si vždy dělávala jen dobré skutky, předávala nezištně a trpělivě své vědomosti nejen ve školách, kde si učila, tak i v kruhu svých blízkých a přátel. Za to vše ti patří upřímný dík. Při svém pracovním vytížení si vždy našla i čas na veřejně prospěšné práce. Byla si mimo jiné zakladající členkou základní organizace Českého zahrádkářského svazu v kolonii Vyšehrad v Českém Krumlově. A ti zdravíčko ještě dlouho vydrží jako doposud, asi tu s námi co nejdéle. Jsi naše skvělá hvězdička v tomto uspěchaném životě. Máme tě moc rádi. Ze srdce blahopřejí Milena a Marie. A my posíláme velký vůz a řečickou kapelu.

Dozněla píseň s názvem Velký vůz, hrála řečická kapela. Z Babouky se teď vydáme do Kardašovy Řečice a následně do Bernardic. Paní Jana Zahradníková z Kardašovy Řečice slaví také životní jubileum. Vše nejlepší k narozeninám a hodně sil do dalších let vám paní Zahradníková přeje manžel Jaroslav s celou rodinou. Vedení městy se Bernardice blahopřeje panu Václavu Pospíšilovi z Bernardic ke krásným kulatým narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších roků. To vše vám, pane Pospíšile, gratuluje starosta Pavel Souhrada.

Gratulanti z dalších dvou dopisů prosí o Doubravanku. Narozeninový den si dnes užívá paní Věra Zachová z Rudolfova. Milá maminko, přejeme ti k dnešním narozeninám vše nejlepší. Hodně štěstí, pevné zdraví a splněná přání. To ti přejí Věra s Petrem, David s Luckou, Damik, Sofinka, Martin s Janou, Jirka s Andreou, Míša, Lucinka, Terka, Honza, Mateo, Ája, Jiřík a Martínek. Milá paní Zachová, krásné narozeniny i od nás. Ve Višňové žije pan Slavomil Kšanda. Vážený pane Kšando, k vašemu životnímu výročí vám přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Blahopřeje vedení obce Višňová.

Kulaté životní jubileum má dnes také pan Tomáš Korčák z Nové Hlíny. Milý tatínku a dědečku, vše nejlepší k tvému krásnému výročí. Přejeme ti hlavně hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. Máme ti všichni moc rádi. Ze srdce blahopřejí manželka Božena, dcera Světlana s rodinou, syn Aleš s rodinou a pravnoučata Matyáš a Emma posílají velkou pusu. Vážený pane Korčáku, pro vás máme malou muziku na uši Pepíka s veselou půlkou. Zaspívejte si.

Tak to byla malá muzika na uše Pepíka, kterou za okamžik vystřídá Waldaufinka Ády Školky spolkou Dvě lásky. Ve Chvalšovicích žije paní Marie Lešáková. Zastupitelstvo obce Dřešín vám, milá paní Lešáková, ke krásnému životnímu výročí přeje vše nejlepší, především pevné zdraví, štěstí, klid a osobní pohodu.

poslední hudební dárek z písniček Pro radost růže pro maminku od Šohajky pošleme paní Marušce Květoňové. Právě dnes, 11. srpna, oslavuje 95. narozeniny paní Marie Květoňová z Milevska. Milá maminko, k tvému krásnému výročí ti přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a abys byla stále v dobré náladě. To ti přejí dcery Marie a Květuše s rodinami, vnoučata Petra, Andrea, Markéta, Slávek, pravnoučata Míša, Matěj, Tereska, Nik, Honzík, Marianka, Barča a Pepíno a prapravnoučátka Šimonek a Stelinka. Máme tě všichni moc rádi. A to je dnes vše, přátelé. Krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 164 lidí. Českobudějovická nemocnice aktuálně potřebuje krev. V Dačicích začalo řezbářské sympózium. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164, pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech se žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
4: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutince jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodily velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Darce všech krevních skupin aktuálně schání Českobudějovická nemocnice. Při darování krve zdravotnický personál odebere člověku přibližně 465 mm krve. Samotný odběr trvá jen několik minut. Celé vyšetření pak zabere zhruba hodinu podle aktuálního vytížení nemocnice. Transfúzní oddělení potřebuje podle primáře Víta Motáně také prvodárce. Dačická řežba se po 18. vrátila do Dačic na Jindřichohradecku. Tradiční řezbářské sympózium letos nabídne i keramické dílny a hudební večery. Ve čtvrtek čeká návštěvníky řezbářská show. Hostem sympózia je nezisková organizace Dačická okénka, doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Naděžda Mastná.
5: Návštěvníci a diváci řežby můžou podpořit klienty chráněné dílny zakoupením jejich výrobku a pracovníci dačických okének si pro nás připravili mini workshopy, bude se tady drátkovat a plstit.
3: Až do pátku jsou na řezbářském sympóziu v Dačicích připravené také tvořivé dílničky pro děti.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech bude odpoledne polojasno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty budou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7. Zítra očekávejte většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách maximálně k 25, vítr bude slabý, severovýchodní, ráno i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 34 u Českých Budějovic je ve směru na Jindřichův Hradec momentálně uzavřená, srazilo se tam několik aut, na místě jsou záchranáři. Nehoda se vyšetřuje také v Blatné na Strakonicku, pozor dávejte v Pivovarské ulici.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v pražském Výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli.
0: A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a řvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určují ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a o to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková úleťárna, že jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je, a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takovej opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutý. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo,

0: kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná jeden, dva, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete
1: dodnes. Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, to je to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tedy vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano, bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no, je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč, za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že jete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Město Písek plánuje kontokorentní úvěr pro případ zpoždění dotačních plateb. Inflace v Česku v červenci zrychlila. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou bojovat večer o medaile na mistrovství Evropy. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Písek připravuje možnost krátkodobě si půjčit až 80 milionů korun. Peníze by město využilo v případě zpoždění dotací. Ty město získalo na významné investice. Pokud by finance dorazily později, radnice by využila úvěr k zaplacení faktur. O návrhu budou rozhodovat zastupitelé na srpnovém jednání. Pokračuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
2: Navrhujeme zřídit kontokorentní rámec do výše 80 milionů korun jako finanční pojistku pro případ, že se zpozdí proplacení některých dotací na rozjeté investice. Město tak bude mít jistotu, že bude moci včas uhradit faktury. Schválení rámce ale neznamená, že si peníze skutečně půjčí.
0: Začíná 14. ročník třeboňských letních setkávání. Až do neděle nabídne koncerty pro veřejnost, hudební semináře a workshopy. Informace o nabízených oborech pro hudebníky doplní lektor Ladislav Horák.
3: Od samého začátku máme nástroje hoboj, hra na kytaru, na čelo a akordeon. Nicméně, letos jsme se odhodlali přijmout ještě dva obory. Je stále populárnější hru na violu a otevíráme kromě violy i nově obor zpěv.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevněly naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Rumunsku hrozí úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda kvůli nízkému průtoku Dunaje. Jediný dosud fungující blok by se mohl zastavit už ve čtvrtek. První reaktor elektrárna kvůli suchu uzavřela na konci července. Dosud se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktoru k elektrárně nouzovými cestami, jako byly zásahy do koryta Dunaje. To už ale nestačí. Výš proti proudu mezitím v Maďarsku hladina řeky mírně stoupla a to umožnilo zvýšit výkon jaderné elektrárny Pakš. Stále je tam ale v provozu jen jeden ze čtyř reaktorů. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod má začít v 18 hodin a 42 minut. Znakaři Jan Čejka a Miroslav Knedla se představí v semifinále dvoustovky.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je polojasno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty jsou mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Mírný severní nebo severovýchodní vítr bude večer slábnout. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů, v údolích klesnou teploty až k 7. Zítra očekávejte většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 34 z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec je uzavřena po vážné nehodě na obchvatu Lišova. Doprava je vedena přes město. Nehoda se vyšetřuje také u Dačic na Jindřichohradecku, na silnici 406 ve směru na Telč a v Třeboni v Táborické ulici. Pozor i na silnici 24 mezi Třeboní a Holičkami ve směru na Jindřichův Hradec, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se brzy musí rozhodnout, jestli chtějí halu pro Amazon. Téma probrali v debatě s obyvateli obce. Více už za chvilku v reportáži. A také se dozvíte, že hladina Orlické přehrady je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Na mnoha místech se objevují základy domů zaniklých obcí. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám například Michal Tučný. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 10 minut po 14. hodině. Budoucnost chystané haly pro společnost Amazon řešili na veřejné debatě zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Místní mají obavy z nárůstu dopravy. Část z nich požaduje po zastupitelích vypracování vlastní studie.
1: Všichni si myslí, že to budou jenom kamiony, ale nikdo nepočítá s leteckou dopravou ani se železnicí.
2: Naráží místní podnikatelka Václava Benešová na možnou dopravní zátěž v okolí Boršova.
1: Co to je teda za studie? Jak tomu mám rozumět? Jak to, že nikdo tohle neuchopil? Jak to, že to nikdo nepřipomínkoval? Z toho nádraží tady vůbec není žádná cesta. Postihlo by to nejen Boršováky, ale i včelenáky.
2: Větší vytížení silnic se nelíbí ani nezávislé starostce Boršova Romaně Rýcové. Podle ní přijdou komplikace na třech kruhových objezdech ve směru na dálnici D3.
3: Když bude vyjíždět kamion z objezdu od těch hal na Krumlov, tak bude mít první problém. Druhý bude na Včelenský kruháč, třetí problém bude na Roudenský kruháč, který je ze všech nejmenší.
2: Podle obyvatelky obce a autorky iniciativy Hlas Boršova Evy Horákové by se do řešení dopravní situace mělo zapojit hlavně vedení obce.
4: Pořád se bavíme o dopravě, která již teď je nedostačující. A my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
2: Dalším tématem včerejší debaty bylo zajištění 1700 pracovníků, které chce Amazon do logistické haly svážet. Starostka nedaleké Včelné a účastnice debaty Miroslava Stránská očekává hlavně zahraniční zaměstnance.
5: Než sedět 2 hodiny v autobuse, tak si myslím, že třeba budou hledat i to zázemí zůstat v Budějovicích a ty kapacitou jsou vždycky omezené a mně se nelíbí to, že ten investor nemá ten závazek kapacity budovat.
2: Podle boršovské starostky Romany Rýcové nikdo z obce neví, odkud je bude firma dopravovat.
3: Zatím konkrétní jména nepadla. Tady v tom případě by asi přicházelo v úvahu je dovážet třeba z Rakouska, z příhraničí. Je to jedna z variant.
2: Veřejné debaty se jako diváci zúčastnili také zástupci investora, včetně Veroniky Zacha. Ta přítomné ujistila, že obec bude mít na rozhodnutí o výstavbě haly dostatek času.
6: Obec tlačit nechceme. Chápeme i to, že potřebujete se seznámit se všemi informacemi, takže čas máte. Rozumíme tomu, že pokud potřebujete měsíc, 2, 3, je to něco, co si musíme společně probrat, my to nevíme.
2: Takový příslib přivítala i starostka obce Romana Rýcová.
3: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
2: Zástupci investora později v SMS zprávě ale upřesnili, že počítají s rozhodnutím pouze do konce srpna. V opačném případě by projekt Amazonu podle územního plánu mohly nahradit 4 jiné výrobní haly. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Jako hráč třikrát za Slovensko startoval na olympiádě, pětkrát na světovém šampionátu a v roce 2002 zvedl nad hlavu pohár pro hokejové mistry světa. A velmi bohatý je i výčet jeho dosavadních trenérských štací. Nyní je Robert Petrovický hlavním koučem Motoru České Budějovice. Post letos na jaře převzal po tříletém angažmá Ladislava Čiháka. Jak se octnul na jihu Čech? Nejenom na tuto otázku odpovídal v našem dnešním dopoledním vysílání v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Jak se každopádně v uvozovkách upekl ten váš příchod do Českých Budějovic? Vím, že v tom samozřejmě klíčovou roli sehrál Václav Nedorost, jakožto nový sportovní manažer, ale jak se to všechno seběhlo?
2: Začali jsme komunikovat, oslovili ma s tím, že by mali záujem. Jasné, byly tam prvé stretávky. Vypočuli jsme si vzájomné, samozřejmě prvou vizi od vedení Motoru a s Vencou jsme komunikovali, já si myslím, dost intenzivně potom a s tím, že jsme se potom dohodli na spolupráci, protože ta vizia je rovnaká a verím tomu, že to tak bude pokračovat a že si navzájem pomůžeme a presuneme to na našich chlapcov, ktorých už sme teraz v tej príprave a tým, že aby sme všetci spoločne chceme mať veľmi, veľmi dobré mužstvo, silné a tým, že rozbiehame tú sezónu teraz na lade, tak verím tomu, že vkročíme tou správnou nohou do tej sezóny.
1: Měl jste případně třeba více nabídek? Zvažoval jste, jestli zůstat třeba i v České republice? Byla to pro vás priorita jako Česká extraliga? Nebo jste třeba měl i nabídky odjinud ze zahraničí?
2: No tak ta komunikácia začala trošku skôr, a tak potom už jsme to neriešili, protože jsme se prostě dohodli a o nadviazaní té nové spolupráce a tak to v podstatě, tak se to stalo.
1: Vím, že by to měla být samozřejmě otázka spíš na vedení mužstva nebo právě na zmíněného sportovního manažera Václava Nedorosta, ale s jakými ambicemi Motor pod vaším vedením vstupuje do té nové sezóny?
2: Já to berem z takového svojho pohledu. My jsme se, keď jsme začali letnou přípravu, soustředili jsme se na letnou přípravu. No, teraz jsme začali na lade. Soustředíme se na věci, aby jsme se dobře připravili, takže berem to zo dňa na den. Ako z tréningu na druhý deň, prvý zápas prípravný, samozrejme máme čas a priestor na to sa dobre pripraviť. Vieme, že začíname potom v septembri ten prvý zápas ligový, takže dostatočne množstvo tréningov a zápasov na tú prípravu a ambície. Chceme hrať hokej, ktorý bude baviť samozrejme ľudí, chceme hrať agresívne pri forčeku a chceme korčulovať veľmi priamočiaro do brány so zabezpečenou obranou.
1: Vy máte v týmu momentálne 5 cizinců, pokud počítam dobře. Nepočítam teda samozrejme Roberta Lantošiho, ktorý je ze Slovenska, ale inak máte v týmu 2 Švédy, jednoho Dána a jednoho Kanaďana a taky jednoho Lotyše. Vy sám ste ako hráč pôsobil v zámoří, v cizine obecne, takže angličtinu ovládáte skvěle. Je to tedy i jazyk angličtina, ktorým sa momentálne komunikuje v tej vaší kabine?
2: Je to jeden z tých jazykov. Samozrejme, treba tú prípravu nastaviť tak, aby všetci tomu rozumeli, takže máme to dvojazyčné, som to trojazyčné niekedy, samozrejme, pretože aj tá moja reč je trošku iná, ale myslím, že chlapci to vnímajú veľmi dobre, takže sa to hnedka prekladá do tej angličtiny a je to také vzájemné, je to také vzájemné, že chlapci, tí, čo sa aj učia tým hokejovým slangom, počujú to v angličtine a naopak samozrejme tí cudzinci sa môžu naučiť niečo potom v češtine. Takže super, zatiaľ to funguje a verím tomu, že to tak bude pokračovať, pretože to je strašne dôležité, aby ten výklad a potom tá komunikácia bola na dobrej úrovni.

0: Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte v této hodině ještě písničky od Petra Nováka a nebo Karla Zicha, tak si počkejte. Česko se potýká s výrazným suchem, to zasáhlo například všechny přítoky Vltavy, některé z nich mají průtoky na historických minimech. Klesá i hladina přehrad Vltavské kaskády.
1: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
2: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
1: Je tu málo turistů a ty vlastně provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
2: Jak obecně vnímáte ty teploty letní?
1: Hrozně. Prostě jsme furt ve vodě a nebo na pivku.
2: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce v oblasti, popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
3: Co se týče srážek, tak letos je jako extrémní sucho. Máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět. Na jaře přitekla voda ze Šumavy z jižních Čech, takže ten Orlík byl plnej, ale vzhledem k tomu, že neprší, tak teďka, když se tam budete podívat, tak tam prostě je jako velký podstav, prostě to je strašně znát.
2: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky

0: Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
1: Na řece Sázavy je to tak, že ta horní část, která je z Kácova, řekněme až do Čerčan, do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit, i když jsou tam místa, kde se člověk s tou lodí trošku projde, ale tam ta návštěvnost celkem je. Problém je na té spodní části z Týnce do Pekovic, která tu vody má strašně málo a ta se jezdit nedá.
0: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi, popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
2: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
2: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly. To jsou jenom tak občas nějaké louže, nebo to vypadá jako uvozová cesta, třeba v Českých Budějovicích Mlýnská stoka. A jsou to i mnohé významné vodní toky, jako je třeba Úhlava, jako je Sázava, kde vám teče jeden kubík vteřinový, jako je Lužnice, Nežárka. Takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
0: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Hvězdárna, komerční banka anebo strojní průmyslovka. Tak to jsou místa v Českých Budějovicích, kde dodnes můžete vidět díla Jana Haly. Dnes uplynulo 100 let od narození tohoto významného malíře, grafika a sochaře. Jeho příběh zmapoval náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Jan Hala se narodil opravdu přesně před 100 lety, 11. srpna roku 1926 v Praze. K umění měl sice blízko od malička, ale ta jeho profesní cesta nejprve vedla úplně jinam, k farmacii. On měl totiž pokračovat v 400leté tradici Richtrovy lékárny na Starém městě pražském. Farmacii vystudoval na Univerzitě Karlově a v roce 1948 získal titul magistra farmacie. Současně ale taky studoval sochařství na Pražské akademie výtvarných umění. Studium umění ale musel z politických důvodů předčasně ukončit. Pro jeho další umělecký život se tak staly zásadní České Budějovice.
1: Kdy se vlastně k nám na jih přestěhoval?
2: Bylo to v roce 1951 po dvouleté vojenské službě. No a žil tady v Budějovicích až do své smrti s rodinou ve funkcionalistické vile z 30. let v Dukelské ulici. Byl zaměstnaný jako lékárník, ale postupně si získával stále větší renomé právě jako výtvarník. Ten jeho rozptyl byl docela velký. Věnoval se leptům, měděrytině, dřevorytu, litografii, exlibrí, ilustracím i dřevěným sochám. A jak mi vyprávěl jeho syn Tomáš Hala, tak lékárně byl postupem času jenom na půl úvazku a časem přešel jako umělec na volnou nohu. Měl ateliér na Pražském předměstí, tam každé ráno jezdil z Havlíčkovy kolonie a vracel se až večer. On vytvořil třeba víc než 120 exlibrí, tedy drobných grafických značek, označujících vlastníka knížek, a právě ty jeho exlibrí získaly uznání i v zahraničí. A vedle toho taky ilustroval zhruba 30 knih od Shakespeareových sonetů až po jeho českých autorů. No a Jan Hala nám taky zanechal celkem výraznou stopu přímo v Českých Budějovicích.
1: Petře, kde jeho díla dodnes najdeme?
2: Já jsem si je dnes projel, krátké video najdete už na našem Facebooku a asi takové nejvýraznější, na které natrafíte v centru Českých Budějovic, tak jsou to jeho zgrafita na Českobudějovické hvězdárně. To velké zgrafito s astronomickými motivy obepíná valcovou část budovy a vzniklo jako součást výtvarného řešení planetária v roce 1971. No pak jsou celkem výrazná tři zgrafita na strojní průmyslovce v Dukelské ulici a taky je to na jednom domě v Havlíčkově kolonii, přímo v Havlíčkově ulici, tam jsou takoví rybáři. Pak jsou třeba jeho dřevěné interzie na poliklinice Jih nebo na komerční bance. A jeho dubové plastiky jsou zase taky třeba k vidění ve Strážném nebo na poště v Písku. Jak mi popsal jeho syn Tomáš Hala, tak on, Jan Hala, se od 60. let stále víc přibližoval abstrakci a vytvořil si takový svůj vlastní fantaskní až poetický styl a ovlivnila ho taky východní filozofie. On byl velkým znalcem japonského umění a to ho přivedlo i ke studiu myšlenek z východního náboženství a filozofie. Jan Hala zemřel v prosinci roku 1988 a jeho díla jsou dnes zastoupená třeba v Alšově Jihočeské galerii, v Jihočeské vědecké knihovně a taky v řadě soukromých sbírek.
1: Tolik ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarohového těsta, plněné mletým masem a klobásou. Původně od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. Naučíme se je teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Tentokrát je ale dělají porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejně jako ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, 2 vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené?
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak 2 lžičky, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opečíme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. A to máme rozehráté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to. Hezký šťavnatý, tvarohovo-bramborový těsto, bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: Tečou sliny. Ahoj, Romane.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: Taštičky z tvarohovo-bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají i vám. Recept Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám posluchačům. Půjde o sladké, kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Já teď ne.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Stát připravuje zátěžový test e-dokladů, žádá o pomoc i uživatele aplikace. Českobudějovická nemocnice má nedostatek dárců krve. Výškář Jan Štefela nepostoupil do finále mistrovství Evropy. Zítra bude na jihu Čech většinou jasno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
5: Stačí provést otevření té aplikace.
6: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
5: Ano, je to tak.
6: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
5: Přesně tak, tohle je to relativně triviální aktivitu.
6: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
7: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
6: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Krajský soud v Českých Budějovicích poslal na 5 let do vězení bývalého insolvenčního správce Václava Svobodu, který podle obžaloby zpronevěřil 67 milionů korun. Muž se proti trestu odvolal, kauzu tak bude řešit odvolací soud. Dnes o tom informoval web Seznam zprávy. Bývalý správce podle obžaloby vyváděl 13 let peníze ze zadlužených firem, které z pověření soudu spravoval, na své účty. Podle serveru se ke zpronevěře přiznal a zdůvodnil tím, že ho údajně vydírali lidé z Balkánu. Dárce všech krevních skupin aktuálně schání Českobudějovická nemocnice. Při darování krve zdravotnický personál odebere člověku zhruba 465 ml krve. Samotný odběr trvá jen několik minut. Celé vyšetření pak zabere zhruba hodinu. Transfuzní oddělení potřebuje také prvodárce. Pravidla před odběrem připomíná jeho primář Vít Motáň.
8: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování. Dárci by neměli chodit na léčno, měli by být dostatečně hydratováni a mohou se najíst i sladkého, libovolné množství medu, marmelády, ale problémem je tuk, máslo, mlíko, jogurt, salám. Sport.
4: Výškař Jan Štefela nepostoupil na mistrovství Evropy do finále. V kvalifikaci skočil na podruhé 219 cm, laťku o 4 cm výš už bronzový medailista z loňského mistrovství světa nepřekonal. V kvalifikaci skončil také diskař Marek Bárta. Dařilo se naopak sprinterům. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števka postoupili do semifinále závodu na 110 metrů překážek.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech je polojasnost, teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů, v údolích mohou teploty klesnout k 7. Zítra očekávejte většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, severovýchodní a ráno může být i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Silnice 34 z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec je stále uzavřena po vážné nehodě na obchvatu Lišova. Doprava je vedena přes město. Nehody se vyšetřují také v Českých Budějovicích, na Husově ulici u výstaviště, na silnici 147 u Týna nad Vltavou u odbočky na Předčice a na silnici 105 u Dražíče směrem na Bernardice. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Skoro tuna vyhozené zeminy poničila popelnici na bioodpad v Českém Krumlově. Více už za chvíli v reportáži. Také prozradíme, co to jsou takzvané mofety a k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Hana Zagorová. Hezké jihočeské odpoledne přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Plasty, papíry, plechovky a nebo textil, kontejnery na tříděný odpad jsou téměř na každém rohu a podle údajů společností, které se zabývají recyklací, roste počet vytříděného odpadu. Ne vždycky se to ale povede. Třeba v Českém Krumlově někdo nadměrným objemem zeminy biopopelnici úplně poničil.
1: Velkoobjemný kontejner, jsou tady vlastně čtyři ty kolečka, jedno z nich i s výstuhou prostě vlomený dovnitř, kontejner na odpis, na vyhození.
2: Jednatel služeb města Český Krumlov Jan Baťka mi ukazuje velkoobjemovou popelnici na bioodpad, kterou před nedávnou dobou v osadě Vyšná našli pracovníci městských služeb poškozenou.
1: Když přijeli na místo s vozem, zjistili, že nejsou schopní s tím vůbec pohnout, že to je strašně těžký, povolali posilu s hydraulickou rukou, velký nákladák, ten přijel, celý kontejner naložil. Na váze zjistili, že v tom kontejneru je nasypáno zhruba 750 kg zeminy. V životě jsem se s tím ještě nesetkal.
2: Biopopelnice mají sloužit jen na biologicky rozložitelný rostlinný odpad z údržby zahrad a zeleně. Vedle konkrétního případu s vyhozením velkoobjemové výkopové zeminy, která popelnici poničila, ale lidé znehodnocují obsah kontejnerů i jinými způsoby.
1: Největší problém je, že byť tam hodí to, co tam patří, bioodpad skutečný, ale zabalí ho do nějakého obalového materiálu, který vlastně pak znehodnotí celý ten objem toho kontejneru. Tady je důležitý, aby lidi, když přijede s kýblem, s trávou, tak to tam nehodili s tím kýblem nebo s pytlem, ale vysypal tam jenom ten bioodpad a ten zbytek zase dal do toho správného kontejneru na to správné místo.
2: Kvůli špatnému třídění více než polovina bioodpadu skončí na běžné skládce.
3: V Českém Krumlově evidujeme 550 kusů nádob, 240 litrů na bioodpad a 60 kusů kontejnerů, který má objem 1100 litrů. Z našich statistik vyplývá, že zhruba 75% bioodpadu je takto znehodnocený a musíme ho stejně vyvést na skládku.
2: Podle Jana Baťky ale problém není pouze ve špatném zacházení s rostlinným odpadem. Znehodnocený obsah kontejnerů nachází pravidelně i v ostatních popelnicích.
1: Vemou pytlí komunálního odpadu, hodí ho do plastu, papíru, obráceně, všelijak. Prostě tohle to je problém. Lidi by měli fakt dodržovat ty pravidla, usnadňují tím práci a tím samozřejmě snižují náklady těch jednotlivých obcí. No tak tady to jde. I když tamhle už vidíte, jo, papírový kelímek, polystyren, prostě špatně.
2: Plošný výskyt problému potvrzuje i mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Mezi hlavní aktuální potíže samozřejmě patří nekázeň občanů v dodržování pravidel, tedy to, že dodané sběrné nádoby patří skutečně jen bioodpad a nic dalšího, protože to pak brání zpracování dané hmoty. Pro obce by bylo šikovné, kdyby se zjednodušila možnost předání bioodpadu přímo zemědělcům, aniž by ti museli mít povolení zakládání z odpady.
2: Město Český Krumlov teď po incidentu vyzývá k ohleduplnému třídění bioodpadu, do kterého nepatří výkopová zemina, stavební materiály nebo jakýkoliv jiný odpad, který není rostlinný a biologicky rozložitelný. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Každé všední prázdninové dopoledne s námi můžete poznávat naše zámky a soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. O víkendová pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámků. To vše v našem zámeckém létu. A pokud vám dopolední vysílání uteče, máte šanci poslechnout si povídání o vybraném zámku vždy odpoledne v tomto čase. Kam zámecké léto zamířilo dnes, tak to nám právě teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12.

0: Náctý labirint, který je věnovaný Karlu IV., jmenuje se Královský a je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
1: Labirintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku, a ten tady stojí od roku 1713.
0: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
1: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života turn taxisů, tak jsem zvědala.
0: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží čtyři kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do osmdesátky tady mohly líhat zásadně kočky dvou nohy, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
1: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
0: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
1: Můžeme sem?
0: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
1: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
0: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
1: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Teď zamíříme do sousedního kraje Vysočina do Jihlavy. Na nedostatek stinných míst v centru si tam při současných vedrech stěžují obyvatelé. Především na Masarykově náměstí podle nich chybí zeleň, která by pomáhala ochlazovat rozpálené ulice. Místa pod stromy se proto rychle zaplňují. Do budoucna by jich ale mělo přibýt.
1: My máme problém, prostě jsme na hřišti, které není zastíněno, no. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně v ostatní hřiště jsou na plném slunce a tady teda taky je to takový hodně na slunce, no. Takže my když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tam na stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraj Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Za nultou etapu označuje takzvaný pokojíček s jedlíny, který je na náměstí už 4. rokem. Současně musí město v zastavěném centru využívat i speciální substrát.
3: Je vidět, že výsadba do strukturálního substrátu funguje, protože vlastně už dnes, když sázíme, třeba když nahrazujeme lípy, při východní straně náměstí jsme sázeli náhradní lípy, místo těch, které jsme museli pokácet, tak jsou vysazované do strukturálního substrátu a daří se jim velmi dobře, takže je to asi cesta správným směrem.
2: Díky stromům pak z náměstí rychle neodtéká voda, ale spíše se postupně odpařuje, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Dnes nás opět potěšilo sluníčko a teploty byly vyloženě letní. Jak se počasí bude vyvíjet ale v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Slovo už dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty nám klesnou k ránu na 12 až 9 stupňů, v údolích pak bude kolem 7 stupňů Celsia, v horských kotlinách pak ještě chladněji. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od severovýchodu do 3 metrů za sekundu, k ránu bude i klidno. No a zítra přes den pak většinou jasná obloha s odpoledními teplotami 25 až 28 stupňů, na horách 22 až 25 a bude vát slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Jasná obloha bude i ve čtvrtek, Tadeáši?
2: Ano, většinou bude jasná obloha a opět poměrně chladné ráno, minima 12 až 8 stupňů, v údolích až 6 stupňů a odpolední maxima pak mezi 26 a 30 stupni Celsia. Bude vát slabý východní vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
0: Jaký bude pátek?
2: I pátek bude jasný, s ranními minimy zase o kousek výš, 14 až 10 stupňů, v údolích až 8 stupňů a odpoledními maximy také o nějaké 2 stupínky výš, kolem 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Lehce nakoukneme také do víkendu, co nás čeká v sobotu.
2: Sobota už bude velmi teplá, ale stále slunečná, s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Ranní minima 16 až 12, v údolích až 10 stupňů a odpolední maxima tropických 31 až 35 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmoví hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom jsme si s Adélou Chalupovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 12. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Soud rehabilitoval svědka takzvaného číhošťského zázraku Václava Trtíka. Novým maďarským prezidentem bude bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Až 75% bioodpadu v Českém Krumlově skončí kvůli špatnému třídění na běžných skládkách. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Soud rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara, kterého umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje jeho dcera. Maďarský parlament dnes zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem, uvedly tiskové agentury. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediný kandidát a byl zvolen hlasy vládní strany TISA, která má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. Skoro tuna vyhozené výkopové zeminy zničila popelnici na bioodpad v Českém Krumlově. Lidé špatným tříděním odpady v biopopelnicích často úplně znehodnotí. Jednatel služeb města Český Krumlov Jan Baťka doplňuje.
3: Byť tam hodí to, co tam patří, bioodpad skutečný, ale zabalí ho do nějakého obalového materiálu, který vlastně pak znehodnotí celý ten objem toho kontejneru. Z našich statistik vyplývá, že zhruba 75% bioodpadu je takto znehodnocený.
2: Na obchvatu Lišova u Českých Budějovic se dnes popoledni srazila dvě osobní auta s kamionem. Hasiči museli vyprostit jednu zraněnou osobu. Zajistili vozidla a vyteklé provozní kapaliny sanovali sorbentem. Na síti X o tom informovala mluvčí Vendula Matějů s tím, že na nehodu upozornil systém e-call. Silnice byla několik hodin uzavřená.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7. Zítra očekávejte na jihu Čech většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Silnice 34 na obchvatu Lišová už by teď měla být průjezdná. Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na Husově ulici u výstaviště a na silnici 105 u Dražíče směrem na Bernardice. Pozor také na dálnici D3 u Chotovin na Táborsku. Ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka, takže oni ty diváci většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že si, buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočila, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolal, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariete, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... usnesl, že je to Petr Černocký.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sešetnosti. Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase
1: mohli, aha,
0: práce,
1: ty kostymérky. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, plandalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Pčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchá.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Která?
4: Víte, pana Kopeckého, pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Petulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný, protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, když on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pánbu, je to kulatý. Jsem si myslela, ježiši, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on říká, to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že to nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
5: Jo, myslím,
3: chtěla jste
5: že
3: vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno.

0: holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
1: Jo.
0: No jo, to je už asi to stáří přichází.
1: To je ta babičkovská role.
0: No jasně.
1: Já se
0: jasně.
1: Prostě ozývá.
0: No pozor, vnučka ty je 15.
1: No, no,
0: no. No to je tragédie, no, to už není ono.
1: To je pár let a bude pravnučka.
0: Aha.
1: No,
0: to se budu muset hodně držet.
1: Jo,
0: no,
1: vy se držíte dobře, Petro.
0: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se dožije 15 let?
1: No.
0: No, tak
1: prožijete spolu krásnou dobu.
0: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra býval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradském, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už

0: Dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
3: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
2: Ano.
3: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocka. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl: no tak jako co bude? A manažer řekl: no helejte se, jo Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
2: A my zatím postavíme.
3: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
2: To no, zažilo tolik, ale i herců,
3: určitě,
2: kolegů, zpěvaček.
3: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
2: Ano.
3: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
2: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černacká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: půjdu dál. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černockou. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Krampolo. Dobře, děkujeme. Kdo dál?
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
4: Díky.
7: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vyprávil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je,
10: zítra ráno jedeme na výlet.
9: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
10: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
9: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
10: Žába pa, je, chudák, krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to prostě to byl geroj.
2: To je takový jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková, pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Snědnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nestišit.
1: Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Ondro Zlokavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
1: Ano. Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje, a s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kupři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No pám, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý,
3: no,
1: tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Tábor chce zrekonstruovat venkovní bazén a sportovní halu. Stát připravuje zátěžový test e-dokladů, žádá o pomoc i uživatele aplikace. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. Ve středu bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Dvě investice do sportovních zařízení plánuje na příští rok město Tábor. Půjde o rekonstrukci venkovního akvaparku a sportovní haly Eden. V ní by získala zázemí například sportovní gymnastika nebo míčové sporty. Město tam přesune také tělocvičnu na ping-pong ze zimního stadionu. Jak by měl po rekonstrukci vypadat akvapark, upřesňuje místostarostka Lenka Horejsková z uskupení Společně pro Tábor.
3: Půjde o rekonstrukci bazénů, které budou v nerezovém provedení. Dál tam bude výstavba dalších částí pro různé věkové skupiny, brouzdaliště s atrakcemi pro děti, skate park, prostor pro rodiče, ale mysleli jsme i na tu starší generaci, protože tam bude teplá výřivka, masážní trysky a bazén s pohodlným vstupem. Předělán bude tobogán.
2: Plánovaná podoba bazénu nově umožní také zápasy vodního póla. Letošní žně v Jihočeském kraji míří do finále o několik týdnů dříve než loni. Sklizeno je už asi 95% obilí a téměř všechna řepka. Výnosy jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem, pokračuje ředitelka regionální agrární komory Hana Šťastná.
4: Letošní sklizeň výrazně ovlivnilo horké a suché léto. Neprojevilo se jen nižšími výnosy, ale také kvalitou zrna. Obilí má to zrno často drobnější, naštěstí bez plísní, ale s vyšším obsahem dusíkatých látek, což například u sladovnického ječmene znamená, že není vhodné pro výrobu sladu.
2: Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách, uvedli dnes jejich zástupci. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami, loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladu kolaboval.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Dnes od 21 hodin budou hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Vicetrenér Sparty Brian Priske.
5: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
2: Sparta také oznámila další odchod po Janu Kuchtovi, který míří na hostování do polské Legie Varšava. Opouští klub také dánský brankář Peter Vindal. Hostovat bude v druhé italské lize v Sampdorii Janov.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů, v údolích může být až 7. Zítra očekávejte na jihu Čech většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude maximálně 25. Vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na porouchané auto ale dejte pozor na dálnici D3 u Velešína na Českokrumlovsku ve směru na České Budějovice.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V Borošově nad Vltavou se blíží rozhodnutí o plánované hale Amazonu. Podrobnosti v naší reportáži. V českobudějovické nemocnici ubývá krevních zásob. Transfúzní oddělení proto hledá nové dárce. A podíváme se také do Třeboně, kde dnes začíná hudební festival.
6: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
7: Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: 8 minut po 17. hodině přináší Pavlína Fendeková zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké úterní odpoledne. Budoucnost stavby haly pro Amazon včera řešili zastupitelé Boršova nad Vltavou s obyvateli obce. Debaty se vedle nich zúčastnili zástupci sousedních obcí a investora stavby. Místní obyvatelé očekávají hlavně zhoršení dopravní situace v Boršově a okolí.
3: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
2: Vysvětluje obyvatelka obce Eva Horáková. Zástupci developera na jednání přislíbili obci několik měsíců na rozhodnutí. To uvítala nezávislá starostka Romana Rýcová. Později ale zástupci investora v SMS zprávě uvedli, že chtějí mít jasno do konce měsíce. Pokud vedení obce záměr odmítne, otevírá se místo něho podle územního plánu možnost stavby 4 jiných výrobních hal. Písek připravuje možnost krátkodobě si půjčit až 80 milionů korun. Peníze by město využilo v případě zpoždění dotací. Ty město získalo na významné investice. Pokud by finance dorazily později, radnice by využila úvěr k zaplacení faktur. O návrhu budou rozhodovat zastupitelé na srpnovém jednání, upřesnila mluvčí radnice Petra Měšťanová. Českobudějovická nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která by jí pomohla zásoby dočasně doplnit. Primář transfuzního oddělení Vít Motáň doplňuje.
4: Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
2: Skoro tu na vyhozené výkopové zeminy zničila popelnici na bioodpad v Českém Krumlově. Podle jednatele služeb města Jana Baťky průzkumy ukazují, že je takto znehodnoceno až 75% bioodpadu.
5: Byť tam hodí to, co tam patří, bioodpad skutečný, ale zabalí ho do nějakého obalového materiálu, který vlastně pak znehodnotí celý ten objem toho kontejneru.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Zásoby krve Českobudějovické nemocnice se každým dnem tenčí. Pravidelné odběry komplikují letní dovolené dárců v zahraničí a transfunzní oddělení proto hledá nové dárce. Prvodárcem se stala i naše reportérka.
1: Postupu na transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice jsem nejprve vyplnila dotazník a prošla první kontrolní evidencí.
2: Tak se pojďme usadit
3: a změříme tlak a teplotu.
1: Protože jsem prvodárce, tak musím ještě absolvovat vyšetření krevního obrazu. Takže se přesouvám do odběrové místnosti, kam se pak znovu vrátím, pakliže budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
4: Posaďte se, nožky si nechte dole, takhle sem. Tu eventuálně lepší žívu necháme na ten odběr a do té eventuálně tvrdší vás teďka naberu jenom 5 ml do zkumavky na krevní obraz. Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
1: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
5: Dobrý den, paní Kopinová Eliška. Koukala jsem, že jste tady poprvé. Máte nějaké dotazy?
6: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo, bereme na 125 gramů na litr, to ukazuje, jestli náhodou nejste chudokrevná. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky, ale hlavně ten hemoglobin.
1: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky. Bude se teď provádět samotný odběr.
4: Ten odběr trvává standardně kolem 5-6 minut, odebíráme 465 ml, protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
1: Já vidím, že už teďka krev proudí do odběrového sáčku. Je tady ještě několik volných lůžek a pacienti postupně přicházejí.
4: A poprosím, držte si ten vpich, ruku si můžete pokrčit, odpočívejte chviličku.
1: Odběr skončil zhruba po 4 minutách a na ten další se můžu přihlásit za 3 měsíce. Stejně jako já, sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
7: Je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing. Dárci by neměli chodit na lačno, měli by být dostatečně hydratováni.
1: Nedostatek zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
7: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat. Dokonce jsme museli se zazásobit i z jiných nemocnic, čímž děkuji dalším regionálním nemocnicím, které nám pomohly překlnout toto náročné období.
1: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Obvykle je to jen 5 dní. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmoví hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom jsme si s Adélou Chalupovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 12. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Budoucnost chystané haly pro společnost Amazon řešili na veřejné debatě zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. A to s obyvateli obce. Místní totiž mají obavy z nárůstu dopravy. Část z nich požaduje po zastupitelích vypracování vlastní studie.
1: Všichni si myslí, že to budou jenom kamiony, ale nikdo nepočítá s leteckou dopravou ani se železnicí.
2: Naráží místní podnikatelka Václava Benešová na možnou dopravní zátěž v okolí Boršova.
1: Co to je teda za studie? Jak tomu mám rozumět? Jak to, že nikdo tohle neuchopil? Jak to, že to nikdo nepřipomínkoval? Z toho nádraží tady vůbec není žádná cesta. Postihlo by to nejen Boršováky, ale i včelenáky.
2: Větší vytížení silnic se nelíbí ani nezávislé starostce Boršova Romaně Rýcové. Podle ní přijdou komplikace na třech kruhových objezdech ve směru na dálnici D3.
3: Když bude vyjíždět kamion z objezdu od těch hal na Krumlov, tak bude mít první problém. Druhý bude na Včelenský kruháč. Třetí problém bude na Roudenský kruháč, který je ze všech nejmenší.
2: Podle obyvatelky obce a autorky iniciativy Hlas Boršova Evy Horákové by se do řešení dopravní situace mělo zapojit hlavně vedení obce.
4: Pořád se bavíme o dopravě, která již teď je nedostačující. A my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
2: Dalším tématem včerejší debaty bylo zajištění 1700 pracovníků, které chce Amazon do logistické haly svážet. Starostka nedaleké Včelné a účastnice debaty Miroslava Stránská očekává hlavně zahraniční zaměstnance.
5: Než sedět 2 hodiny v autobuse, tak si myslím, že třeba budou hledat i to zázemí zůstat v Budějovicích a ty kapacitou jsou vždycky omezené a mně se nelíbí to, že ten investor nemá ten závazek kapacity budovat.
2: Podle boršovské starostky Romany Rýcové nikdo z obce neví, odkud je bude firma dopravovat.
3: Zatím konkrétní jména nepadla. Tady v tom případě by asi přicházelo v úvahu je dovážet třeba z Rakouska, z příhraničí. A je to jedna z variant.
2: Veřejné debaty se jako diváci zúčastnili také zástupci investora, včetně Veroniky Zacha. Ta přítomné ujistila, že obec bude mít na rozhodnutí o výstavbě haly dostatek času.
6: Obec vlastně nechceme, chápeme i to, že potřebujete se seznámit se všemi informacemi. Takže čas máte. Rozumíme tomu, že pokud potřebujete měsíc, 2, 3, je to něco, co si musíme společně probrat. My to nevíme.
2: Takový příslib přivítala i starostka obce Romana Rýcová.
3: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
2: Zástupci investora později v SMS zprávě ale upřesnili, že počítají s rozhodnutím pouze do konce srpna. V opačném případě by projekt Amazonu podle územního plánu mohly nahradit 4 jiné výrobní haly. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už jenom několik desítek minut nás dělí od zahájení 14. ročníku třeboňských letních setkávání. Na základní umělecké škole v Třeboni se budou až do neděle konat hudební semináře, workshopy a koncerty. Účast na letním festivalu je vhodná pro studenty hudebních oborů i pedagogy. Více o programu a jednotlivých kurzech řekl v ranním vysílání moderátorce Adele Jirkalové, akordeonista a lektor Ladislav Horák.
1: Tak třeboňská letní setkávání jsou rozděleny jednak na mistrovské kurzy jednotlivých oborů, no a dále také na festival, který čítá celkem 4 koncerty. No a pochopitelně pro naše aktivní a pasivní účastníky, kterých letos čítáme kolem 80, jsou připraveny nějaké každodenní semináře a 2 speciální workshopy.
2: Každý rok otevíráte několik hudebních oborů. Pro které jste se rozhodli letos?
1: Tak od samého začátku máme nástroje hoboj, hra na kytaru, na cello a akordeon. Což musím říct, že naprosto jedinečné a unikátní jak pro domácí scénu, tak pro zahraniční. Něco takového nebo toto složení nebývá. No a přesto, anebo právě proto se často tito hudebníci spojují a hrají spolu. Nicméně, letos jsme se odhodlali přijmout ještě 2 obory, je stále populárnější hru na violu. No a konečně, protože jsme měli na minulém roce na gala koncertu solistu z La Scala z milánské Jiřího Rajniše, tak jsme se domluvili a otevíráme kromě violy i nově obor zpěv.
2: V rámci festivalu nabízíte hudební semináře a workshopy. Co se na nich účastníci naučí?
1: Tak co se týče seminářů jednotlivých oborů, tak tam hrají účastníci před lektory a kteří hodnotí, ale hodnotí se oni i sami sebe. Naučí se prostě, jak pracovat nejenom s hudbou, ale i slovem. Nicméně, my máme také 2 speciální semináře. Jeden vede náš přední hobojista a lektor také hry na hoboj Willem Weverka. A je to na téma upletení hudebníka, což je velmi zajímavé téma. No a hned den poté, tedy v pátek, nás navštíví Ludmila Pavlová, což je houslistka, ale také lektorka, která vyučuje i na Hudební akademii muzických umění. A bude to na téma tréma či vztah publiku. Tak si myslím, že jsou to zrovna velmi aktuální a velmi důležitá témata v hudbě.
2: I v moderování je tréma velmi aktuálním tématem, takže rozumím. 6denní festival Třeboňská letní setkávání bude také plný koncertů. Mohl byste, pane Horáku, na ně pozvat i naše posluchače?
1: Tak my začínáme již dnes. Dnes se představí od 7 hodin v hudební škole, základní umělecké škole v Třeboni.

0: naši nejlepší frekventanti z loňského roku. Vždycky mají tu možnost potom zahájit, takže to bude zahajovací koncert. Nicméně rád bych posluchače pozval na náš gala koncert, který se koná ve čtvrtek od 7:30 v divadle J.K. Tyla na náměstí v Třeboni. A protože tam měníme vždycky každý rok jiný nástroj, letos tedy připadla tato možnost pro kytary a my přivítáme špičkový soubor Pražské kytarové kvarteto, kteří zahrají nejen španělské skladby, ale i české. Můžeme se těšit i na skladbu legendárního Štěpána Raka. Nicméně hned den poté, v pátek od 7:00, máme koncert lektorů a frekventantů ve Švarcvaldské Hrabce, což je úžasný prostor. Je to koncert při svíčkách a vždycky na něj máme krásné reference. No a končit třeboňská letní setkávání budou ve společenském sále Lázní Aurora opět v 7:00, a to v sobotu, kdy můžete slyšet vlastně výsledky té naší práce s našimi žáky a s našimi účastníky. Nicméně, rád bych ještě posluchače pozval potom na nedělní matiné, které doufám, že bude nám přát také počasí v Třeboni, a bude od 11:00 dopoledne v altánu Bertiných Lázní, kde opět zaspívá právě solista Laskali z Milána a dalších světových cen Jiří Rejniš, a budou to takové italské kantilény, takže se to bude velmi hodit.
1: Toliko lektor Ladislav Horák, který nás pozval do Základní umělecké školy v Třeboni, kde až do neděle budou probíhat třeboňská letní setkávání. Moc děkuji, že jste si udělal čas na náš rozhovor. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji a těším se i na viděnou v Třeboni.
2: Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Jako hráč 3x za Slovensko startoval na olympiádě, 5x na světovém šampionátu a v roce 2002 zvedl nad hlavu pohár pro hokejové mistry světa. Nyní Robert Petrovický hlavním koučem motoru České Budějovice. Post letos na jaře převzal po 3letém angažmá Ladislava Čiháka. Jak se octnul na jihu Čech? Nejenom na tuto otázku odpovídal v našem dnešním dopolední vysílání. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Jak se každopádně v úvozovkách upekl ten váš příchod do Českých Budějovic? Vím, že v tom samozřejmě klíčovou roli sehrál Václav Nedorost, jakožto nový sportovní manažer, ale jak se to všechno sebělo?
2: Začali jsme komunikovat, oslovili ma s tím, že by mali záujem. Jasné, byly tam prvé stretávky, vypočuli jsme si vzájemné, samozřejmě prvou víziu od vedení motoru a s Vencou jsme komunikovali, já si myslím, dost intenzivně potom a s tím, že jsme se potom dohodli na spolupráci, protože ta vizia je rovnaká a verím tomu, že to tak bude pokračovat a že si navzájem pomůžeme a presuneme to na našich chlapcov, ktorých už sme teraz v tej príprave a tým, že aby sme všetci spoločne chceme mať veľmi, veľmi dobré mužstvo, silné a tým, že rozbiehame tú sezónu teraz na lade, tak verím tomu, že vkročíme to správnou nohou do tej sezóny.
1: Měl jste případně třeba více nabídek? Zvažoval jste, jestli zůstat třeba i v České republice? Byla to pro vás priorita jako Česká extraliga? Nebo jste třeba měl i nabídky od jinud ze zahraničí?
2: No tak ta komunikácia začala trošku skôr. A tak potom už jsme to neriešili, protože jsme se prostě dohodli a o nadviazaní té nové spolupráce a tak to v podstatě, tak se to stalo.
1: Vím, že by to měla být samozřejmě otázka spíš na vedení mužstva nebo právě na zmíněného sportovního manažera Václava Nedorosta, ale s jakými ambicemi motor pod vaším vedením vstupuje do té nové sezóny?
2: Já to berem z takového svojho pohledu. My jsme se, když jsme začali letnou přípravu, soustředili jsme se na letnou přípravu. No, teraz jsme začali na lade. Soustředíme se na věci, aby jsme se dobře připravili, takže berem to zo dňa na deň. Ako z tréningu na druhý deň, prvý zápas prípravný. Samozrejme máme čas a priestor na to sa dobre pripraviť. Vieme, že začíname potom v septembri ten prvý zápas ligový, takže dostatočne množstvo tréningov a zápasov na tú prípravu a ambície. Chceme hrať hokej, ktorý bude baviť samozrejme ľudí. Chceme hrať agresívne pri forčeku a chceme korčulovať veľmi priamočiaro do brány so zabezpečenou obranou.
1: Vy máte v týmu momentálne 5 cizinců, pokud počítam dobře. Nepočítam teda samozrejme Roberta Lantošiho, ktorý je ze Slovenska, ale inak máte v týmu 2 Švédy, 1 Dána a 1 Kanaďana a taky 1 Lotyše. Vy sám ste ako hráč pôsobil v zámoří, v cizine obecne, takže angličtinu ovládáte skvěle. Je to tedy i jazyk angličtina, ktorým sa momentálne komunikuje v té vaší kabine?
2: Je to jeden z tých jazykov. Samozrejme, treba tú prípravu nastaviť tak, aby všetci tomu rozumeli, takže máme to dvojazyčné, som to trojazyčné niekedy, samozrejme, pretože aj tá moja reč je trošku iná, ale myslím, že chlapci to vnímajú veľmi dobre, takže sa to hnedka prekladá do tej angličtiny a je to také vzájemné, že chlapci, tí, čo sa aj učia tým hokejovým slangom, počujú to v angličtine a naopak samozrejme tí cudzinci sa môžu naučiť niečo potom v češtine. Takže super, zatiaľ to funguje a verím tomu, že to tak bude pokračovať, pretože to je strašne dôležité, aby ten výklad a potom tá komunikácia bola na dobrej úrovni.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo už dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty nám klesnou k ránu na 12 až 9 stupňů. V údolích pak bude kolem 7 stupňů Celsia. V horských kotlinách pak ještě chladněji. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od severovýchodu do 3 metrů za sekundu. K ráno bude i klidno. No a zítra přes den pak většinou jasná obloha s odpoledními teplotami 25 až 28 stupňů, na horách 22 až 25. A bude vát slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
1: Jasná obloha bude i ve čtvrtek, Tadeáši?
2: Ano, většinou bude jasná obloha a opět poměrně chladné ráno, minima 12 až 8 stupňů, v údolích až 6 stupňů a odpolední maxima pak mezi 26 a 30 stupni Celsia. Bude vát slabý východní vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Jaký bude pátek?
2: I pátek bude jasný, s ranními minimy zase o kousek výš, 14 až 10 stupňů, v údolích až 8 stupňů a odpoledními maximy také o nějaké 2 stupínky výš, kolem 30 stupňů Celsia. Bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Lehce nakoukneme také do víkendu, co nás čeká v sobotu.
2: Sobota už bude velmi teplá, slunečná, s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Ranní minima 16 až 12, v údolích až 10 stupňů a odpolední maxima tropických 31 až 35 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní zpravodajská hodinka Den v kraji končí. Zítra se podíváme třeba na pastviny, které kvůli dlouhotrvajícímu suchu připomínají spíš savanu. A připomeneme také zítřejší částečné zatmění slunce. Už zítra tady u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Město Písek plánuje kontokorentní úvěr pro případ zpoždění dotačních plateb. V parku pod gymnáziem v Jindřichově Hradci jsou nové lavičky a zeleň. Dvě medaile získala česká výprava na mistrovství Evropy sportovních střelců do 23 let v trapu smíšených dvojic. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Písek připravuje možnost krátkodobě si půjčit až 80 milionů korun. Peníze by město využilo v případě zpoždění dotací. Ty město získalo na významné investice. Pokud by finance dorazily později, radnice by využila úvěr k zaplacení faktur. O návrhu budou rozhodovat zastupitelé na srpnovém jednání. Mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová vysvětluje.
4: Navrhujeme zřídit kontokorentní rámec do výše 80 milionů korun jako finanční pojistku pro případ, že se zpozdí proplacení některých dotací na rozjeté investice. Město tak bude mít jistotu, že bude moci včas uhradit faktury. Schválení rámce ale neznamená, že si peníze skutečně půjčí.
3: Nové místo k odpočinku vzniklo pod gymnáziem v Jindřichově Hradci. Lidé tam najdou lavičky a novou zeleň. Takzvané terasy pod gymnáziem navrhli sami obyvatelé v posledním ročníku participativního rozpočtu. Pokračuje městský architekt Lukáš Soukup.
5: Projekt se umístil na prvním místě ve střední kategorii do 400 tisíc a od ledna února probíhala příprava, kde jsme vytipovávali místa k umístění mimo sáňkařské nebo bobovací dráhy. Projekt bylo potřeba trochu upravit tak, aby byl v souladu s manuálem veřejných prostranství a používali jsme masivní dřevěné prvky betonové květináče.
3: Potápěči hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají při zásahu v lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou na Vysočině. Z hloubky 19 metrů budou vyzvedávat potopený kompresor. Na vodní hladině se objevila neznámá látka a hasiči z Vysočiny zjistili, že zdroj znečištění se nachází pod vodou. Jde o kompresorový přívěs, ze kterého unikal olej. Hasiči instalovali norné stěny a hladinu zasypali sorbentem. Místo označili bojkou a připravili plán na jeho bezpečné vyzvednutí. Jak informuje na síti X mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, zítra zajistí hasiči z Vysočiny potřebnou těžkou techniku na břehu, zatímco jihočeští potápěči pomocí vzduchových vaků vyzvednou kompresor na hladinu. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka.
0: Sport.
3: Česká výprava zakončila premiérové mistrovství Evropy sportovních střelců do 23 let ziskem dvou medailí v trapu smíšených dvojic. Zlato ve Vratislavě získali Jakub Chmelík a Zina Hrdličková, bronz Ondřej Šťastný s Martinou Matějkovou.
0: Počasí.
3: V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů, v údolích může být až kolem 7. Zítra očekávejte na jihu Čech většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Písecku počítejte nově s uzavírkou silnice 140 mezi Ražicemi a Štěticemi. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Už po sedmé se dnes krátce po 18. hodině můžete, milí posluchači, zaposlouchat do četby na pokračování z novely Cesta jinam. Jejímž autorem je herec a bývalý ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.

Prý tady před pár lety převážel východní Němce vrtulníkem nějaký Američan. Zkusil více vyzvědět Karel. No, to byl pěkný průser. Pohled majora na doktora dostal jistou dávku opatrnosti. Hodně se o tom psalo v novinách. Snažil se Karel uklidnit majora, že příběh není až tak státním tajemstvím. Jo, dostal se kolem Rakouský zátoky a letěl přes jezero nízko, aby ho nevzal radar u Dolní Vltavice. No a tam nabral několik Němců, ale dva tam zůstali díky našim chlapcům. A proč to byl průser, když tam dva chytili? Protože tady byl už dvakrát předtím a my to nevěděli. Tedy přišli jsme na to pozdě. Ale nic jsem vám neřekl, pane doktore. Major se usmíval. Kdy to bylo? V 75. v létě. Ty hory jsou krásný. Usmál se Karel, jak v něm sílil pocit, že z toho chlapíka se v rozloženém čase odlupuje uniforma. Po chvíli mlčení pokračoval. Netušil jsem, že tady pod těmi kopci teče Dunaj. Když se řekne Dunaj, tak je to pro mě Bratislava nebo Budapešť, ale nikdy by mě nenapadlo hledat ho tady u Šumavy. Udělali jsme v tom pěkný bordel, vidíte. Byl jste tam? Kývl major bradou směrem ven za zemské hranice. Jako študák v Itálii v 67. A jaký to tam je? Krásný. Moc krásný. No jo, stojí to za hovno. Karel se překvapeně podíval na muže, který jistě mnohokrát řídil hon na člověka a oproti minulé noci asi i úspěšně. Oči obou mužů se setkali, jako by zvažovali další nosnost křehkého mostu tohoto okamžiku, který poodkrýval rozdílnost jejich světů. Nikdy jsem vlastně nechtěl k armádě, ale táta mi umřel na střední škole a máma to nemohla utáhnout. Brácha hrál pěkně na violončelo a chtěl na konzervatoř. A tak jsem šel po gymplu v 60. karmádě. A teď žiju tady a chytám lidi. Potřásl hlavou a máchavým pohybem rukou poslal pocit marnosti do krajiny. Chtěl mluvit vlastně o něčem úplně jiném, přesto po delším výdechu pokračoval. A víte, co je největší průser? Že mi to už ani nevadí. Proč mi to říkáte? Karel se zeptal přímo, ale laskavě se zájmem pochopit. Bylo vidět, že upřímná přímočarost činila majorovi jistý problém, ale Karel zavnímal i jeho vnitřní uvolnění, které tato chvíle přinášela. Třeba, že jste doktor. V neděli se můj kluk zeptal, bydlí ve Vyšším Brodě, jestli mám radost ze své práce. Vadí mu, že jeho táta je voják. Taky jsem měl svý sny. Ale ty na konci 50. let byly jiný než teď. Teď už sny nemáte? Major se Karlově otázce upřímně zasmál. Zkuste žít vedle lidí, jako je to. Párkrát se vzepřete, budete se v sebeobraně před pitomcema snažit něco chytrýho číst, možná zajdete do divadla nebo na koncert, prostě pryč z tohohle světa. A pak poznáte, že je to stejně na hovno, protože si nemáte s kým o tom popovídat. Tedy o té desetině, co z toho čtení a poslouchání pochopíte. A tak raději skončíte u detektivek a seriálů v televizi, v lepším případě. A nebo u buzerace v kasárnách, nebo u žrádla a chlastu. Buďte rád, že jste civil, pane doktore. To jsem. Asi bych nedokázal přemýšlet, jak chytat lidi. To je o zvyku. Prostě přijmete fakt, že se to nesmí. A ten, kdo to přesto udělá, je nepřítel. A že může mít pistoli. A nebo když vám tu projde, tak skončíte v kanclu a bez povýšení. A tak. A nebo nemáte sílu měnit vlastní život. Ale to asi není jenom problém lidí u armády. A proč to dělá poručík Tod? Protože je debil, který by se jinde neuživil.
A protože asi rád vypadne od manželky, co ho fackuje. To je ta ženská, co jste jí nejdřív počúrali borůvky a pak na ní poslali hlídku. Major se zvedl ze země a protáhl se. Už jdete? Karlovi se najednou nechtělo rušit toto nečekané a docela příjemné setkání. A pomyslel si, že to jsou ale paradoxy, když po 40 letech komunismu ho major oslovuje pane doktore a přes veškerá školení z marxismu, leninismu mu povídá vlastně pobuřující myšlenky, aby se pak stejně vrátil na starou kolej a oddaně sloužil něčemu, v co příliš nevěří.

Slunce se nachýlilo nad smrčinu a doktorovi došlo, že den je téměř pryč a pryč možná budou i jeho pomocníci v chalupě. Nebyli. Po cestě do chalupy ještě postřehl na prohřáté kostelní zdi v zapadajícím slunci sedící Aničku s novým kamarádem Šimonem. Její zamávání bylo výmluvným sdělením, že do žádného města už nechce. Pomocníci seděli na omšelé lavičce u vchodu a tlumeně spolu hovořili. To je dost, synku, vítal ho Hajný. Tak jsme pro dnešek hotovi. Dá to ještě fušku, ale zítra to snad zvládneme. Snad se to bude vaší paní líbit, poznamenal Markův bratr. Musí, takovou lázeň nemá ani šejk v Kuvajtu. No, to teda nemá. Přitakal ho v Hanzlovi Marek a s chutí se zasmál. A tady to harampádí bych si odvezl doktůrku, ukázal Hajný po odchodu bratrů na vozík plný věcí. Dřevěné vidle, pochroumaná máselnice, litinový kříž, co se přibíjel na stromy na lesních rozcestích pro poutníky. Uvidíme, jak to dopadlo. Usmál se napjatě Karel a vstoupil do koupelny. Pane Bože, to je krása, není-liž pravda. Doktor nevěřícně civěl na velikou kamennou nádrž, která doposud sloužila v mašteli zřejmě jako napajedlo a byla přesunuta téměř doprostřed místnosti. Měla vyvrtanou díru a dřevěný kolík ucpával odtok. Kotel, ve kterém se vyvařovalo prádlo, měl vyspravenou podezdívku, vypadlá dvířka byla znovu vsazena a podlaha kolem kotle měla nový límec z placatých kamenů. Nad kotel byla dovedena vodovodní trubka s kohoutkem. Místo rozbité nádrže na máchání prádla vyplnila dvě dřevěná křesílka, do té doby zapadlá na půdě. Přibyla ještě dvě koryta s posláním neznámým. Hajný zatím přišel z kuchyně a nalil horkou vodu do kamenné kádě, kde se smísila s připravenou studenou. Lázeň jako u lazebnice. Ta koryta byla v chlívku a ta nádrž v mašteli. Jak jste ji sem dostali? Hajný odhrnul zavěšenou deku, které si doktor předtím nevšiml, a odhalil vybouranou zeď. Tady je část zdi jenom z vepřovic, to musí stejně pryč. Zítra se to dostaví. Nové vzezření koupelny bylo pro doktora překvapivé. Byla to koupelna atypická, jiná, než bylo možné očekávat v časech socialistického sjednocení u Makartem. Ale pro lidi, kteří brouzdají náhodně dovezenými západními časopisy, půjčovanými s oslýma ušima z ruky do ruky, mohla být tato chalupářská varianta i lákavá. Protože Karel nikdy nevěnoval pozornost orgazmickému špitání Marie a jejich kamarádek nad stránkami Hausu, Vonen, Neskuli, Artu a Decoration, bylo mu nepříjemné, že se ocitl v situaci, kdy se musel rozhodnout, zdali se mu má tato nekonvenční koupelna líbit či nikoli. Hajný pozoroval rozpaky v doktorově tváři a jeho radost se vytrácela. Situace se změnila příchodem Aničky, která se před pár okamžiky rozloučila u kostela se svým novým kamarádem. Co to je? Zeptala se překvapeně. Naše nová koupelna, váhavě odpověděl její otec. Bomba, to je jako z časáku. Její opatrnost se změnila v nehrané nadšení. Když dáme do koryt kytky a tady pěknou lampu a ten malý peršan, co mám u postele, tak to bude super. Akorát ta podlaha. Na ní taky dojde, doplnil vděčně Hajný, který se již obával, že jejich celodenní práce nebyla úspěšná. Jo, tatínku, tohle teď na západě letí, upřesňovala své pocity Anička. Jo, je to moc prima, pane Hofhansel. Děkuju, rozstával Karel. Takže trávník je zapomenut? No, to nevím. Ještě mě trochu mrazí. Tak to musíme zítra ráno v té krasojízdě pokračovat, aby ta vaše duše měla pokoj. Hajný nalezl svou bezstarostnou veselost, rozloučil se a vydal se do prosluněného večera.

0: Druhý den od časného rána Karel prolézal chalupu, pálil steřelou minulost nebo se nad ní naopak zastavoval a odhadoval, co zůstane po něm ke spálení a co by naopak někdo mohl uchovat. Pomocníci přišli, jak slíbili. Vlastně jen Marek, jeho bratr a profesorův syn Šimon. O Hajném se Karel dozvěděl, že přijde k poledni, neb musí vyřešit nějaký problém. Chlapi se pustili do vyzdívání otvoru ve zdi koupelny s tím, že se pak vrhnou na vydláždění místnosti placáky, co jich bylo za chalupou dostatek. Anička jim byla k ruce a co chvíli si vyměnila se Šimonem pár slov, či alespoň pohled. Z hromady vynesených věcí, která vyrostla před chalupou, vybral Karel pár předmětů, třeba mosazný hmoždíř a starý velký zámek se svazkem ještě starších klíčů a přidal je k věcem, které si tu předešlého dne připravil Hajný. Dal je na káru a vydal se ke starému Hofhanzlovi, jako by šel k Betlému, neboť cítil, že u něj je o minulost dobře postaráno. Hajného zastihli, jak nakládá na dvou kolách haraburdí, které vynášel ze stavení. No, to je dost, že jdete. Musím nastěhovat nějaké krámy do chatky. Ta koupelna je pěkná, pan Hajný. Ještě jednou děkuju. A tady vezu nějaké věci do toho vašeho tajemného muzea. Jo, to jste laskavý, doktorku. Zarejdujte mi s tím za branku a děkuji za uznání. No jo, podrbal se rozpačitě na zátylku. To jsem rád, že je ta koupelna pěkná, ale také má přijet nějaký tajemník z tábora a podívat se na kapli za vsí. Úplně mi to psaní vypadlo z hlavy. Že mu tu kapli snad i přiklepli památkáři v Budějovicích. Hrůza, jak jsou památkářům tyhle věci úplně jedno. Ale vždyť tam stojí vaše chatka. Říkal jste, že je vaše. Co já vím, jak se to soudruzi o té kapli domákli. Ale poslední dobou chce mít každý nějakou chatu nebo chalupu, aby tam mohl utíct. Na tu kapličku si nikdo léta nevzpomněl. A logicky, protože tam už dávno není. Jak není? Opáčil Karel nechápavě. A Hajný se jal zasvěcovat Karla zase do jedné z podivných historek, co jich kolem toho Šumaváka poletovalo. Že je to tak 7-8 let, co se měla kaplička dokonce zbourat, ale Marek se tam jednou prý tak nešťastně otáčel s traktorem, že do ní nacouval. Tak ty barbary vlastně předešel, makovec jeden. A předseda Národního výboru ve Výtoni Hajnému povolil postavit na tom samém místě chatku. Bylo mu to vlastně jedno, když se měla bourat, ani to nenahlásil. Z kraje 70. let se prý na tyhle věci kašlalo. A teď si někdo po letech vzpomene. No co, prý se uvidí, hlavně musí být vidět, že se to užívá, ale to už Hajný zbystřil a radostně zvolal. A Vendula, pojď mi pomoct, děvče bloumající bez dohledu. Hodíš mi tuhle roli na řídítka. Zastavil kolem projíždějící dceru příležitostného hostinského a svůdnou příležitostnou pošťačku. A víte, že jo? Dneska ani s počtou nejedu. Jen odpoledne do Frimburka dědovi pro maso. A taky jedu za vámi, pane doktore. Dobrý den, slečno Vendulko. Já vás scháním po všech čertech. Volala ráno do hospody vaše žena, že to fofruje. Prý dneska kolem poledne přijede s nějakou návštěvou, školským tajemníkem snad, a pak, že vás odveze s dcerou domů nebo do Bechyně, no teď nevím. A vy jste se přichystali, že bude mít na kvalt. Karel se otočil na Hajného. Myslíte, že je to ten samý tajemník?
1: To nevím. Ale občas čert a ďábel bejvají ta samá persona. Vaše žena má konexe.
0: Tu snaživost mají v rodině. Karel pohlédl přes kopce a pak s potutelným úsměvem pohlédl na šťavnatou pošťačku. Tak do Bechyně. No, nevím. Jestli pojedu, když mám teď tu novou koupelnu, že?
1: Je, vy máte novou koupelnu, pane doktore? Tak to já ji někdy zajdu očíhnout, smím?
0: Nabízelo se děvče s nevinným kukučem, zatímco zápolilo s rolí jakéhosi koberce na řidítkách a na sedadle svého kola. Karlovi se drobátko probarvily tváře a poznamenal, že jí rád ukáže koupelnu i všecko, a potom se mu hlas zadrhl a trochu se rozkašlal. Hajný se šklebil a vizitaci koupelny doporučoval. Nejlépe v přítomnosti Karlovy manželky. V chalupě zatím dozdili zeď a podlaha se proměňovala s každým placákem posazeným do betonového lůžka. Bylo velkou výhodou, že Hajný měl v zásobě pytle s cementem, které mohl doktorovi půjčit. Anička je spolu se Šimonem na dvakrát na kolečku přivezli, bylo vidět, že je tato společná pracovní turistika baví. Anička směřovala na gymnázium. Šimon měl za sebou rok na stavební průmyslovce a vlastně každé téma, které je napadlo k hovoru, bylo zajímavé. O to více, že se jeden druhému líbil. Anička byla první, kdo přímočaře otevřel velmi důležitou otázku. Jak tady budeš dlouho? Ještě tak 2-3 dny. Jenom? Vyhrkla spontánně, až se sama překvapila. Šimonovi reakce té hezké dívky zalichotila, ale rychlý úsměv se překryl rozpaky. My vlastně pak jedeme k babičce na Jižní Moravu, kam přijede mamka se ségrou. Ty máš sestru? Jo, mladší, Veroniku. Je jí 10. A proč tu nejsou s vámi? Máme v Německu druhou babičku, v Mnichově. Mamku mojí mámy. Aha, tak to máte fajn, že tam můžete. Ani ne. Babička tam byla odsunutá po válce, děda byl Čech a zůstal tady. Mamka se s mým tátou seznámila, když jezdila za svým tátou do Prahy. Když se v 65. vzali, tak za babičkou jezdit mohla, ale v posledních letech s tím má problém. Já tam s ní byl naposledy před 8 lety a mamku tam pustili naposledy před 5. Má tam vlastně většinu příbuzných. A když se chtějí vidět, tak se potkají ve východním Německu. Teď jsou spolu pár dní ve Výmaru. A proč babička nejede rovnou sem? Nechce. Proč? Je to složitý. Tátu vyhodili před pár lety z univerzity, protože má tchyni, tedy moji babičku, v západním Německu, a taky, že přivezl nějaký zakázaný knížky, když tam byli naposled. Jeli tam s mámou sami a nás museli nechat doma, prý, aby neemigrovali. Těžko pak sehnal místo na stavárně. A tak se babička bojí, aby mu to nepřitížilo, proto sem nejezdí a potkává se s mamkou ve východním Německu. Kamínky vrzaly pod kolečkem a skřípavý zvuk jakoby ozvěnou odrážel myšlenky, které se skládaly a doplňovaly v hlavě dospívajícího děvčete. Vnímala nečekanou Šimonovu otevřenost jako projev důvěry. Neočekávala setkání s odlišným světem, zasunutým za sympatickou tváří chlapce, za jeho příjemným hlasem, usměvavým pohledem, za atletickou, opálenou postavou, za teplem prázdninových dnů. Se světem, o kterém sice věděla, že někde existuje, ale nebyl vůbec součástí jejího života. Moje mamka učí taky na střední škole, na gymnáziu. Šimon se usmál a trochu škádlivě prohodil. Taky máš babičku v Německu? Ne, v Bechyni. Nechtělo se jí říkat, že je babička ředitelkou gymnázia, protože by asi musela i přiznat, že je i s dědou v komunistické straně a děda je navíc u lidových milicí. A že sice její táta do Bechyně jezdí nerad a ona také, ale nakonec stejně jedou, protože máma brečí a bere prášky na deprese. Anička navíc podvědomě tušila, že tato pravda o části její rodiny by mohla narušit křehkost porozumění této chvíle. Je to nespravedlivý, to, co říkáš, našla konečně slova k Šimonovu vyprávění. Je. Šimonovi se ani nechtělo pokračovat v tomto rozhovoru a upřímně se doznat, že studuje strašně nerad, vlastně z donucení, protože kvůli tátovi, kterého po 68. roce komunisté vyloučili ze své strany a za pár let i vyhodili z univerzity, na gymnáziu studovat nesměl. A jen s utajenou protekcí se mohl po roce práce v cihelnách dostat na stavební průmyslovku. Na neviditelný svět pod mikroskopem, který ho tak přitahoval, mohl zapomenout. A opět pocítil vztek a ponížení a nespravedlnost. Ty pocity, které se staly častou součástí společných chvil jeho rodiny. U jídla, u televize, u hovorů, kdy se i příjemný okamžik převrhl temným dnem zhroucené budoucnosti vzhůru.

pozdní prosluněné odpoledne pozvolna přecházelo v teplý, horskými loukami provoněný večer. Všichni pomocníci se sesedli k dřevěnému stolu, aby se nad půl litry vychlazeného piva dohadovali, jak se dělá ta pravá, nefalšovaná bramboračka. A skrze chuťové utrpení si krátili dlouhou chvíli, než doktor s dcerou přinesou večeři. Máslová jížka ta jen

pohledem a zandal do krabičky viržínko, které si už zapálil. Kruci, že mi ale vyhládlo. Už aby to ta holka přinesla. Růžovky jsou tak trochu od masa, oponoval profesor nesměle. A dejte pokoj, pane profesore, les máte plnej hřibů a budete jíst muchomůrky? Mávnul rukou Hajný, kterého za ta léta v lesích už houby nevzrušovaly. Máš pravdu, brácho. Růžovka neboli masák nemá daleko do telecího. Postavil se s viditelnou chutí štengrovat Hajného za svého bratra Marek. Šimon, i když nepřestával pokukovat po vchodu do chalupy, ze kterého se měla co chvíli vynořit Anička, se k radosti svého otce pochechtával. Proto ho bylo úlevou vidět syna po delší době uvolněného. I další člen jejich rodiny, málomluvný Marek, pookřál a statečně vzdoroval renesančnímu natyrelu Hajného. Než mohl Hajný pronést svoji vtipnou poznámku o tom, že vídeňský řízek je snad muchomůrka v trojobalu, zjevil se ve dveřích chalupy Karel s kouřícím hrncem, následován dcerou, nesoucí ošatku s chlebem a několik dobře vychlazených piv. Karel položil pyšně doprostřed stolu veliký hrnec plný čehosi vonavého, co vytáhlo krky z límců všem přítomným. V husté tekutině se objevovaly kousky brambor, hub, kabanosu, zřejmě polského, který byl díky špeku šťavnatější a voněl po kmínu. Nad tím vším se vznášel odér česneku a papriky a mísil se s vůní pryskyřice z rozehřátých smrků, rozháněného tichými křídly motýlů. Burstguláš, vydechl čísi omámený hlas.

0: Slyšeli jste sedmý díl četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy ji před 4 roky načetl sám autor. Nezapomeňte poslouchat opět zítra krátce po 18. hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, už se to točí, už se to roztáčí, myslím tím tedy technické zařízení rozhlasového studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Od mikrofonu vás vítá Pavel Zajíček.

víc a to je neklamná známka toho, že právě začal další díl folkového antikvariátu. Znělka vás v tom jistě utvrdila a už se to nedá zastavit. No tedy na to, že by se to nedalo zastavit, už mám moc zkušeností, ale ta situace, která by si takové radikální řešení vyžádala, snad nenastane. Bude totiž řeč o muzice, pro větší pestrost pořadu možná trochu pomluvíme počasí, ale to jen tak opravdu trochu, protože tenhle pořad je přetáčen. A jaké bude počasí za tu byť relativně krátkou dobu, než pořad uslyšíte vy, to se opravdu odhadnout nedá. Já bych se tím rád zastal všech meteorologů, kterým většina národa nasazuje psí hlavu, ale ono si to počasí dělá opravdu, co chce a tak jim věřte, že dělají, co můžou a že je to práce velice nevděčná. To práce, co dělám já, je oproti meteorologii vděčná až moc. Já vyberu písničku, tu vložím do přehrávače a on mi bez kecání přehraje přesně tak, jak jsem si to představoval. Ale teď pozor, teď to bude vážný.

všechny svědky, veřejnost i tchýně. Neznalost neomlouvá, a tak prosím, soustřejte se na tuhletu látku, protože je to trochu obsáhlejší, tak to vezmem pěkně po pořádku.

Tak a teď si nemůžete stěžovat, že jste to nevěděli, protože neznalost zákona neomlouvá a jak se chovat v jednací síni jste se právě dozvěděli. Možná by to chtělo, aby Ivo Šehelka sestavil podobný návod pro jednání politická, neboť tam, jak občas sledují, mají někteří zástupci lidu ve služném chování značné mezery.

Na předěl mezi písničkami Evy Jehelky stačí možná přečíst celý název písně. Tohle byla doslova balada o rybářovi Láďovi, norském lososovi a české kachně. Také další píseň představím až po jejím odehrání, to bude víc času.

Hans Zimmer fraj. Nechce pouta ani důdky, chtěl by zpátky do hospody.

Tohle to byla balada o trojnásobném výprasku Pepíka z obce Vesce. Od písní doktora práv Ivo Jehelky přejdeme k písním, jejich názvy jsou daleko úspornější, i když i s nimi můžou být problémy. Řeč je o desce Druhá míza Vojty Zíchy z roku 2001 a hned první píseň, kterou vám pustím, by vás mohla uvést v omyl. Její název totiž zní Co zbejvá. Ale jejím autorem není Miki Rivola, ale Jirka Mašek a píseň budíž důkazem, že jako se mohou sejít dva lidé stejného jména i příjmení, občas se to přihodí i písničkám.

Desku, ze které teď posloucháme písně, natočil Vojta Zícha, jak už jsem řekl, v roce 2001 ve studiu Honzy Frýdla ve Vyšším Brodě za pomoci Jirky Macha, Tomáše Berky a Víti Zavadila. A došlo i na klasiku z dílny Osvobozeného divadla, kde mohli všichni předvést svou nástrojovou virtuozitu.

Podstatná část písní na téhle desce pochází z pera Vojty Zíchy a tahle deska je pěknou vzpomínkou na Vojtu i na Jirku Macha, kteří už mají své židličky v orchestru, co každý večer dělá dobrou náladu v nebeském báru.

Vážení posluchači, vzpomínkou na dva výtečné českobudějovické muzikanty jsme zakončili hudební část folkového antikvariátu. Teď přišel čas na to ukončit i část kecací a já tak činím s vědomím, že už jsem mluvil dost dlouho a že vám dám příležitost si ode mě zase alespoň na týden odpočinout. Mějte se krásně, zpívejte si a za týden se Pavel Zajíc opět bude těšit na slyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Soud v Hradci Králové rehabilitoval svědka takzvaného číhoštského zázraku Václava Trtíka. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Až 75% bioodpadu v Českém Krumlově končí kvůli špatnému třídění na běžných skládkách. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhoštského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
2: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
0: Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Krajský soud v Českých Budějovicích poslal na 5 let do vězení bývalého insolvenčního správce Václava Svobodu, který podle obžaloby zpronevěřil 67 milionů korun. Muž se proti trestu odvolal, kauzu tak bude řešit znovu odvolací soud. Dnes o tom informoval web Seznam zprávy. Bývalý správce podle obžaloby vyváděl 13 let peníze na své účty ze zadlužených firem, které z pověření soudu spravoval. Podle serveru se ke zpronevěře přiznal a zdůvodnili tím, že ho údajně vydírali lidé z Balkánu. Skoro tuna vyhozené výkopové zeminy zničila popelnici na bioodpad v Českém Krumlově. Lidé špatným tříděním odpady v biopopelnicích často úplně znehodnotí. Jednatel služeb města Český Krumlov Jan Baťka dodává.
3: Byť tam hodí to, co tam patří, bioodpad skutečný, ale zabalí ho do nějakého obalového materiálu, který vlastně pak znehodnotí celý ten objem toho kontejneru. Naší statistiky vyplývá, že zhruba 75% bioodpadu je takto znehodnocený.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, zítra očekávejte na jihu Čech většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na silnici 3. třídy u Ústrašic, nedaleko Plané nad Lužnicí na Táborsku. Na silnici 3. třídy havaroval motorkář ve směru na Želeč, momentálně neprojedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase je tu prosba o radu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsala nám jedna z posluchaček, paní Hana Jandelová, že prosí o radu, jaký tvar má mít sloveso sázet ve třetí osobě množného čísla. Před mnoha lety ji ve škole učili, že podle tohoto vzoru slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu dlouhý tvar, jako například sázej, mají ve třetí osobě množného čísla oni sázejí. Takových sloves je prý dnes plno, ale slýchá tvar oni sází. Delší tvary úplně zmizely a ona se prostě ptá, co je správně a jestli to zkrácené je správně a jakými pravidly se máme řídit. Tak možná je to správně, špatně oni sází?
2: Je to správně už dneska.
1: Mm-hmm.
2: A proč? Já bych se trošičku vrátila do 90. let, když v roce 1993 vyšla zatím poslední nejnovější kodifikace pravidel českého pravopisu, kde se už právě objevily oba tvary jako správné. Takže ve třetí osobě můžeme použít buď sázejí, což bylo předtím jediné správné, anebo oni sází. A dospělo se k tomu s ohledem na běžné uživatele češtiny, kteří nejdříve v mluvených projevech, ale čím dál častěji i v písemných přestali tohle rozlišovat. Tam jde o ty dva vzory slovesné, jak naznačuje paní Jandelová, a sice vzory sázet a prosit. Sázejí, oni sázejí, pros, oni prosí. To byla taková ta pomůcka při tom, když se to člověk měl naučit rozlišovat. Máme jednak slovesa, která kolísají mezi těmito dvěma vzory a tam bylo možné občas si rozhodnout, jaký tvar bude. No a pak máme slovesa, která jednoznačně patří k tomu sázet a přesto mluvčím nepřipadalo důležité to rozlišovat. Takže vznikla podle mě situace, kterou bylo možno řešit jediným způsobem.
1: Povolit
2: a sice
1: to.
2: Povolit oba tvary, ano.
1: Takže říkám správně, když říkám, oni umí i oni umějí.
2: Ano, je to oboje
1: ten
2: dneska
1: samý případ.
2: Možné, ano.
1: Tak doufám, že jsme vás, paní Hano, potěšili, nebo možná naopak chtěla jste, aby to bylo správně tím dlouhým tvarem, jak jste se učili, no je doba benevolentní. Děkujeme, paní magistro, za odpověď.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Příjemný večer, Lačirathe Šukaršuni Ben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že jsi tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda?
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako... bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bol od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov, s ním hral aj Desider Balog alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svých rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve bratrský. Tam jsem viděla, každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny. Protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozjelo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti. Tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikera utumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
4: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
6: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
7: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky. Sport.
4: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti. Na kilometru 189,5 tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
8: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se vryly právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to, jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhle tu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vryla do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, o hory, na a tak dále.
0: No a tak... Vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No, tohle to je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková úleťárna, jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je, a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat ochutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou Janou Kartochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak

0: moped od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo? Takže jsem nastoupil do mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
1: A pak hnedka zpátky k výběru.
0: Jo.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišli muzikály.

0: Ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do Pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej, mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, ano, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: Ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo, média mě vůbec nehrajou, jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly Potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapelek vydržení?
1: Normálně mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem Čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo? Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo? Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hrou na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že jete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschánou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvo.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme jim vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoriška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nasleduje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
0: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
0: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
7: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva.
5: A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
5: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
5: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
5: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
6: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václave, jak dlouho jste spolu?
6: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
6: Ne, tady zrovna broskvěná, potom dostanete broskvě taky, protože se urodilo tolik, že
3: na zahrádce
6: to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
5: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
5: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl takový špalek šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten už často.
5: No, bylo to tak a pamatujem si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
7: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
6: Uříz. Asi tak, no.
7: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
5: No tak jako byl mi sympatický a hlavně
6: mladý,
5: no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
7: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
5: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
7: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo já, se osmělil?
6: To byla vlastně manželka, ne, to byla taková nesmělá, když bylo 17, mi bylo 22, jsme se opět starší.
7: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
6: No to jo, to jsme se scházeli a...
5: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
6: Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
5: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
7: Kdy byla první pusa?
5: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
7: Nevzpírala jste se?
5: V pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
6: Košmačka byla tak až tak nesmělá, že si myslela, že políbením přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
7: Takže jste ji musel pevně chytit, jako?
6: Tak.
7: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
6: To se mi radši neříkal.
7: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
5: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
7: Jak jste to prožíval, jak líbala Eva?
6: Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
5: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domluvali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dozad, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu a já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
7: Co na to tedy maminky?
5: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako, počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, bylo to dobře, já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne. Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu, s manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centrumu v Doubravce, datum byl 13. června, no a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
7: Až potom jste jí to řekla?
5: Jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
7: Já bych nechtěl být vaše máma.
5: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to... Tak nejvíc řádila babička. Ta školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněla. Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
7: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
6: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to. A my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
7: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
6: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
8: Jsou pustá rána bez okén.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved, ne proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si becherovčičku, to já jsem byl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první, manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napolo nasazený?
4: Napůl nasazený, na kousek na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vydrželi.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkovou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, ale druhá večeře, my jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete vy, třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalili je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat a tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu byly dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no, tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no, tak Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí, potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal odjakživa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom jsem ho upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlineckého, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyli proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobět něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslíš si, že s tím sportem přestanu? A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový, a já jsem ještě dělala školu, ne? Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... velký svaly.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a všech, tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach, říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré, důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
3: No, nedovedl jsem si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, protože bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: No jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě pokaždý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne. To tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout.

0: Dali mi koleno a já jsem spokojený. Neřekl bych, řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo. No. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43. No. A máma tady, ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za 3 dny 70.
1: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
0: Taky no, ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
2: Tak já si jako nedostavit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba najednou, no třeba. No, to nejde.
0: To se nedovede představit nikdo.
2: Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama? Ne. Ale. Protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no, to mi mrzelo nejvíc.
1: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
2: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
1: Václav, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdá.
0: To je manželka taky.
1: Taky vám pomáhat.
0: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala, takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký, no prostě setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Dalších 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska, to je nádherný. Jo, ještě jsou zlatý vlastně, ryť. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím umět zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se dědí ze sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Tak, Slave, uměl.
4: To jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
2: Ne.
3: Nám teď rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře. Tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom by ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem. Tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostříhaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, Sharpie.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale.
4: Tak láska na věky.
3: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
4: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
5: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi nezrovna nahatá teďko už.
3: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
5: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu svalnatou.
4: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
3: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
4: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
3: On sám je dolňák nebo horňák?
5: Spíš bych řekla dolňák.
4: Dolňák.
3: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl, když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
5: Člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
4: Krásně.
1: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
2: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
4: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
3: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi no, i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
5: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
3: No já v tom vidím právě...
4: Lepší.
3: No,
4: lepší,
3: že jo.
5: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
4: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
3: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
4: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
5: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
3: Kdo připravuje snídaní?
5: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň byť než já, ale...
3: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
4: To kolo.
5: Asi to kolo.
4: Když to byly lyže, takže oba už teď máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty to kolo, no.
3: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
5: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
4: Teď máme objedno na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
3: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
4: To není recept. To záleží na nich.
5: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
3: Já mám pocit, když se dívám na toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
5: Tak on to umí.
3: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
4: Takže to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
5: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná soututa, tak jak jsem říkala, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
3: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
5: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
4: zdraví
5: nám.
4: To hlavně.
3: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
5: Je to úplně jiný, je to takový už... Kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo? No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
4: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevu v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
3: A milujete jí?
4: Určitě.
3: Milujete svého muže?
5: už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
3: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
5: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
4: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak si to člověk musí vážit a má ho rád.
5: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým mít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci být s ním, tak.
3: A vy jste rád, že jí máte.
4: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po Tušelku. Takže tam by měl být třípruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
3: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
3: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
6: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
7: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
8: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
8: Milej zlatej, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
8: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
8: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
8: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
9: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko.
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
10: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
10: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
10: Pane řidiči, vaše papíry.
6: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
6: Kdo, prosím?
10: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
6: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
10: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
6: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
10: Pane Rotný, co to děláte?
6: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To že od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. No. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák to... máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co má té svetry, který dělají takový ty velitý tento očistka.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož... musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otápko, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. No Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrnem šliovico.
2: No vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosece si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy,
5: ano.
4: Ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No tak, abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No co?
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já to...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: No tak Anděla.
7: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.

0: a ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
1: To teda jdu.
2: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
0: Vondra, slyším.
2: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům udaného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
0: Děkuju.
3: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
0: Teď nemůžu, milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, jo, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš Karla, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničil.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však jsem ji včerejška nosil kudopsát, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Jak vás, Mankovi.
10: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík, že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
11: A co pak vy jste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
11: A porád.
6: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
1: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
1: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka. Cože? Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z Pece. A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko. Prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v Peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica. A až ráno?
9: No, my jsme rodina k neutání.
1: Tak prosím vás, všecko přichystejte. Uděláme si novoroční oslavu za chvíli. Já jedu pro Janu
5: tak,
1: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu a na tebe a potom na nás na všechny. Aby jsme se měli ještě

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou dvacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne, poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být on? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen. Ovšem, přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho. Má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla, škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotili se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost,
0: řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
0: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víte, taky a všem jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a když máme jezera.
0: No, Barbora, jezero Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále.
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělal na šakě, že jsem budozerem.
0: No, tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začali ty deště a všechno a chodil tam poklené bálny, tak já si myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili bulozerama ze vším možným, protože ničím tam neprojelo se k těm pastovkám.
0: Šel jsi klasicky do důchodu, nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko.
0: No. Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mně se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka z západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmuzní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušný, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebude.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no vůbec jako to nebere, no přestal tolika brát, jako krizová sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak tak,
0: jako
1: no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě budu
1: doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiné místo, nejasně. No tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuji moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já tobě taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuji moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, ne fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. Představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku. Tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřela život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu já rozumím. Šla... Tomu rozumím. No,
1: no ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je
1: když
0: dobře.
1: Jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti. A tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to
1: proto,
0: je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl, a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, jo, přišly jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A stejně mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce a čeká, že mě zemře.
0: Je.
1: Jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárně a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano, ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: pořád
1: si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom, když jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Šla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády. Taky
0: jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo.
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: pěkně. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá to děcko. No, nastoupila jsem do Cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch Cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už jsem, už to nebylo to, když jsem tam byla jenom staní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90. A nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako, no ne, nechodící, ale špatně, tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak musím držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada, že nemůžu prostě na zahradu, no. Takže,
0: ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte,

0: tisíc korun. Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák. Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tam kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut. A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, jo. Že tam je zákaz předjíždění kamionu.
1: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
0: No, teď to právě chci říct.
1: No, povězte.
0: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
1: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
0: No, pochopitelně.
1: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete zpátky?
0: Ale to jsem zkoušel, no nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volante. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakýho skladníka.
1: Něco, cokoliv, ano, aspoň na chvilku, jo. Rozumím.
0: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
1: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
0: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
1: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
0: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
1: Aha.
0: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván. Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná. Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, že jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
1: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
0: No, nevím, no, tady jsem byl už párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
1: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
0: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl učený. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrti konec, no.
1: Jej. No dobrá, tak každopádně... Popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
0: Jo.
1: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
0: A děkuju.
1: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, kdo pak se nám dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oli, nemoc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to, tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod, užíváte si důchodu, vlastně jste vůbec důchodce, anebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho. A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám čas na sebe. Ano, já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný jeden, koníček.
1: Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijde do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Teď jsem byl víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se loučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve Storole takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půlstoté.
0: Panečku, důchodci!
1: No právě. A ze soboty na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Přitom hraní spal.
0: Tak to jste takže, dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šimrnství stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není tam to všechno, je opravdu všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijde to každému tak, protože já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchodce nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, protože i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě
1: no, nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Oni nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Vy si myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano, ano.
1: Tak mu to tak krásně řekla, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale ducho se zvítězí vždycky. V uvozovkách, jako jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetrávil určitě čas.
0: Ne, jsme tak, úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
1: Jo. Tak,
0: takže svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to ještě doplním, jedno, no konečně rádio, každý má nějaké, nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď, v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány, nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, víc se tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jdu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oline. To zase takhle úplně
1: ne, to není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
0: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak každopádně moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
1: Taky díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste.
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím se polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Už ne.
0: Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost. No. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: A takže spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačili mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma. A
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte, lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim. A pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného. Úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu, mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěný, tomu jsem hrozně ráda, ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy, říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej, ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měl by taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu vyložit.
0: Přesně tak. A
1: tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zas tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak,
0: dobře.
1: To pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc vás zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě je to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tým státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovské důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já se vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat údržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně.
1: Takže to jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase byl rád, že se dovolal někdo další. To je takový hodně nečinný, vypadlo spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky
1: hezky.
0: A jinak
1: vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Olympik, nech to být. A dovolil se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásnou noc ve studiu a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já se to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat. A potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem si do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pane Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíš tu žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýšit důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaké starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám, jo, takže důchod, nedůchod, no, potom zase po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, učitel mi říká, pane Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už plínu do dalších 10 roku,
0: jo.
1: Tak nevím. No a o to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako navýšení důchodu, nebo to, že pracujete
1: dále. No tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předělá. To taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svým, jako jo. Jako,
0: že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano. Protože
0: pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano. Takže musím taky trošičku polevit, že jo.
0: No, dělat.
1: No, nemůžu to dělat až do truhly, abych, jo. Takže takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, jo, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už je tak nějak nejde, tak jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: A ono ještě všelijakého vyřizování, takže tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to ještě stínu.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott dospívá písničku To musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty. A píše třeba paní Iveta: zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil: aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období, užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová sní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už tam pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžem, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Ty já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme
0: No, ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, to mám, ale to se...
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no, dělal jsem tam 17 let.
0: No, tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No, a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, že jsme tam dělali, ale prostě zametlo se z toho pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo? Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano, ano, jo? Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jeden problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, s tou legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál.

0: nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako... já to řekl asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně, protože jasně.
1: Protože důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že prostě... To je asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jsme... No?
0: No, nic.
1: Ať se chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají prostě ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Ty se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuju. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolil také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju.
1: Takže

0: Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: Paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všechno dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmí být lenivý, no, pohybovat se.
0: Takže,
1: protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo, že, pak si dáte volno spíš. Vrátám se
1: kolem té 11. hodiny domů, takže už klidečku, no a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo, že jo, i v důchodu svém vlastní.
1: Jo, takže, ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že, ale tak, ale jak říkám, pohyb, musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No, a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady, tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné je, přírodě, takže to
1: no,
0: tam máte.
1: No, přika sebu, že, a tak to, to je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no, tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká.
0: Ne, lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: že, tak,
0: takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to, jako, no, to je hafery byly, že, takže... Takže to ten, ale jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že? Takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
0: Ano, ano, ano. Je,
1: no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: No. Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře,
1: no.
0: To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky paní je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebou telefon, ať vím jak si na ten nebo co, ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši, aby nebyl na ničem závislý.
0: Jasně.
1: Takže tak.
0: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok. Jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky. Tentokrát je úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

naši dávné ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

ti místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale
3: ano. Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj, což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. Já je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už vás, to je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne, ne,
2: jo?
3: To
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no na jo, to, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, od toho už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněvorek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Už mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárníme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ji toť mé a sčítat ji vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby, ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pasím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně. Že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nadíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že? A pak se hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde předům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jdou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem, naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, já mám, říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastrývá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě, že to musí. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že jo? Než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má pravdu.
0: Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to měl.
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství no. Daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč to leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za leze... čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z Červené knihovny dávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke šťastí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný, ne, nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplo. A to není to potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravuj mě, s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jak je ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí, svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu mě to nebaví nikoho. Žalářovat vaše nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já ale jsem se ptal, s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance, humor, samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No, a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? My o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo Čumák na Čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pěničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají

0: čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové, z toho udělali s háčkem a my máme pěničník.
1: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
2: Já jsem si jen čmuchla.
1: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
2: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce, tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydrželo.
1: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
2: Víš, že já už ani nepotřebuju pěničník.
1: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
2: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na Větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasonové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese a hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.